0: Dobíráte si mě? Fialky teď v zimě?
1: Bez kytek se nevracej, bez tebe nám bude hej.
2: A hele mese, ona ty kytky nese. To jsou snad šprýmy uprostřed zimy. Kde pak to kvítí prosté? Kde pak to asi roste?
3: Inu v lese, od keříčky. Blízko naší mělké říčky.
4: Když je tak chytrá, mohla by třeba zítra pár jahod lesních, i když je teď sníh, pro nás dvě natrhati.
2: No to je nápad, máti.
3: Dobíráte si mě? Jahody teď v zimě?

0: mi ruce chvějí.
1: Když je tak chytrá, mohla by zítra ta naše žabka natrhat jabka. Červená, pěkně zralá.
0: Já bych si taky dala. Dobíráte si mě? Jablíčka? Teď v zimě?
2: Bez jablek se nevracej, bez tebe nám bude hej.
0: A hele, mese, Máňa jablka nese. Cože tak málo, jak se to stalo, že ty jsi snědla sama se všema jadýrkama. Září bylo jenom chvíli, ruce mi to nestačily.

0: kouzelník má hůlku, lezou oči z důlku,
1: provádí s ní kouzla čarovná.
2: Posloucháš Rádio Junior.
3: Když se bába zeptá,
4: zeptá.
3: Když se bába zeptá,
4: bába.
3: Kudy vede cesta, kudy vede cesta. Tak jí hlavně neříkej, že pochází z města, s raním nedokážeš přestat, že je stará bepta, že se dolky vyrábějí z kynutýho těsta.

0: Počkaj.
1: Hele, Vendelíne, zdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.

0: sáni si na ní.
1: Au, to bolí.
2: Se srdce chytila, jak jsem ti to slíbila. Pojďte sem, lidi, růžence míněje. Na prstě lesknou se krvavé.

0: co tě hladí po růžku.
1: Radio Junior.

0: jede pošťák na kole, jede pošťák na kole, jede pošťák na kole. Jede pošťák na kole, jede pošťák na kole, jede pošťák na kole.
1: Veselé!
0: Jede pošťák na kole, jede pošťák na kole, jede pošťák na kole. Jede pošťák na kole, jede pošťák na kole. Jede pošťák do pole, jede pošťák do pole, jede pošťák do pole.
1: Na kole!
0: Jede pošťák do pole, jede pošťák do pole, jede pošťák do pole. Jede pošťák do pole, jede pošťák do pole, jede pošťák do pole.
1: Na kole.
0: Jede pošťák do pole, jede pošťák na kole. Už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole. Už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole.
1: Do pole.
0: Už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole, už nejede.

teď leží pošťák pod kolem, teď leží pošťák pod kolem. Teď leží pošťák pod kolem, teď leží pošťák pod kolem, teď leží pošťák pod kolem. Teď leží pošťák pod kolem, přitom sebou do kolen. Tak se nediv, kdyby si neměl dopisy.

0: to táta, co leží na vedlejší posteli a dělá to známé tátovské chr, chr, chr.
1: Radio Junior.

0: Nestihli jste aktuální díl pořadu Trenduj, hit paráda, Mezi námi zvířaty a všudy kuk?
1: Nevadí, jejich reprízy vysíláme každý všední den od 15 do 16 hodin.
0: Teď už vám zaručeně nic neuteče.
1: Více se dozvíte v programu Rádia Junior
0: nebo si pořady najděte na webu radiojunior.cz.

Kolik tardáš, za kolik tardáš?

0: Idem bečko. Hej, to je kdo tohle?
1: To jsou nějaký gáče.
0: Jdi se podívat.
1: Ukáž.
2: Počkej, on má zlatý zub, on je náš.
0: Ovamaro.
2: Ovamaro.
0: On je náš.
2: Však on je náš, more.
0: Ten je náš.

0: královna koloběžka, bubáci a hastrmani,
1: zlatovláska, sůl nad zlato
0: a tak dále a tak dále.
1: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
0: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
1: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Noří se do moře sociálních sítí.
1: Myslíte si, že tam něco chytí?
0: YouTube, Instač, to je rajón její.
1: Loví perly, varuje i před zloději.
0: Neskutečné úlovky ze své tašky síťovky.
1: Vytahuje každou středu v 6.35 ráno.
0: A v 17.30, jak v programu je psáno.
1: Kdo je tahle lovkyně a expertka na sítě? To vám povím v střelhbitě.
0: Rašová Terka, síťová reportérka.
1: To se na vás těší od středy až do úterka.
0: Rádio Junior.cz jsou webovky,
1: kde najdete všechny síťovky.
0: Můj rozhlas, to je aplikace,
1: kam se dá pro ně taky vracet.
0: Pusťte si ten pořad ještě dneska.
1: To vám radí Delfín, Žralok, Treska.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: Naše rádio není jenom slyšet, je i vidět.
1: Nevěříš?
0: Tak si najdi YouTube kanál Rádia Junior a přesvědč se na vlastní oči.
1: Podívej se na naše vysílací studia a moderátory v akci.
0: Těš se na videozáznamy živých rozhovorů s herci, zpěváky a dalšími mega zajímavými hosty.
1: A to zdaleka není vše.
0: Mrkni na YouTube kanál.

0: bez přistání. Všudy kuk Jany
1: Richterové. Ahoj, přátelé, vítejte. Je tady další Všudy kuk Jany Richterové. Co si dneska probereme? Vydáme se do světa cyklistiky. Mrkneme se na festival Pražské jaro a prozradím vám, kdo vymyslel nejslavnější parfém světa. Chanel číslo 5. Bude taky spousta písníček a určitě se vydáme ještě někam. Takže pozor, začínáme. Ze studia Rádia Junior vám krásný poslech přeje Jana Richterová, Všudy kuková.

Holky a kluci, posloucháte Všudy kuk Jany Richterové a já mám dneska oblíbené téma vůně. Ty nás doprovázejí na každém kroku, i když si to

0: neuvědomujeme. Dokážou ovlivnit dokonce i naši náladu, vyvolat radost a někdy nás během chvíle přenést zpátky do dávno zapomenutých okamžiků. Díky svému propojení s mozkem dokáže vůně vyvolat živé vzpomínky i po desítkách let. Jak vlastně lidé vůně objevili? Jakou roli hráli třeba při morové nákaze? Co byl parfémový soud a z jakých nejvíc překvapivých zdrojů pocházejí některé vůně? Na tyhle a další otázky si právě teď odpovíme s Anetou Křesinovou, která už je se mnou ve studiu. Dobré ráno, Aneto.
1: Dobré ráno, přeji všem posluchačům.
0: Tak pojď se podívat do historie, kdy lidé objevují vůni.
1: No už ve starověku si lidé všimli, že při pálení určitých druhů dřeva se uvolňují příjemné vůně. Ty nejprve využívali k náboženským rituálům a řadilo se mezi ně například kadidlo, což je aromatická stuhlá pryskyřice, nebo jalovcové a cedrové dřevo. Tehdy byla práce s vonnými látkami velmi ceněným řemeslem, kterému se často věnovali lékaři nebo jiné vzdělané osoby. Ve starověkém Egyptě se rozvoji vůní nejvíce dařilo v době vlády Kleopatry a říká se, že než královna vyplouvala z přístavu, podaní prý namáčeli lodní plachty do parfému, aby už z dálky bylo cítit, že se královna blíží. K důležitému pokroku pak došlo ve středověku, kdy Arabové výrazně zdokonalili techniku výroby vůní na čistý éterický olej.
0: No ale když mluvíš o středověku, tak o tom se neříká, že by byl úplně vonavý.
1: Rozhodně ne. Středověká a raně novověká ulice občas připomínala spíš stoku, navíc v Evropě řádil mor a věřilo se, že se šíří skaženým vzduchem, který vůně může ochránit nebo zápach aspoň utlumit. Lidé tak nosili malé váčky s bylinami, přikládali si kapesníky napuštěné parfémem k nosu, natírali se vonnými oleji nebo se koupali v bylinách. Takzvaný morový doktor měli v maskách sušené byliny nebo česnek. No a největší obliby dosáhly parfémy na dvoře francouzského krále Ludvíka 15., který nechal dokonce stanovit parfémový soud. Ten rozhodoval, který parfém bude použit na denní a noční nošení a který bude určen na kůži, oděv, nábytek nebo do ventilace. No a manželka Ludvíka 16., Marie Antoaneta, měla zase svého dvorního parfuméra.
0: Já se ti, Aneto, přiznám, že jak mluvíš o vůních, já mám pocit, že nějakou cítím a ty máš určitě na sobě nějaký parfém, já taky, ale teď cítím různé vůně, jenom o tom mluvíš a můj mozek si
1: tak
0: představuje.
1: Ta asociace je
0: přesně
1: hned jasná.
0: Tak, můj mozek funguje úplně neuvěřitelně. V úvodu jsme si ale říkali, že lidé vůně čerpali z mnohdy velmi překvapivých zdrojů. Z jakých třeba?
1: No tak třeba z velrybího trusu, což je hmota zvaná ambra, která zraje v oceánu a působením slunce a soli pak posčase získává specifickou hřejivou vůni. Další zajímavou látkou je bobrovina. Je to vůně získávaná z pachových žláz bobra a ta má zase koženou a lehce vanilkovou vůni. No a poslední zajímavý zdroj vůně, který jsem vybrala, pochází z hnijícího dřeva. Jde o vzácnou pryskyřici, která vzniká ve stromě zvaném akvalária a to ve chvíli, kdy ten strom je napaden takovou specifickou plísní. To dřevo vytvoří tmavou vonou pryskyřici, která je velmi drahá a má hlubokou dřevitou vůni.
0: Mě to docela baví už jenom ty názvy, protože velrybí trus, kadidlo, to mě vždycky přivádělo do záchvatu smíchu, když jsem byla malá a vlastně to nemá tedy s tím trusem vůbec nic společného. Napadá mě, ale můžeme si parfém vytvořit i doma?
1: No jasně, určitě. Podobně jako si můžete vytvořit třeba sliz nebo svíčku, tak můžete i voňavku, ale pozor, v tomhle případě jen za přítomnosti dospělého. A smícháte 30 kapek esenciálních olejů se 70 ml čistého alkoholu a s 25 ml destilované vody. Tu směs necháte v tmavé lahvičce aspoň po dobu 5 týdnů, aby se vůně hezky rozvinula a pak vám vznikne originální domácí parfém.
0: A ty jsi už někdy nějaký originální domácí parfém vytvořila?
1: Zatím ještě ne, ale chystám se.
0: Takže Aneto, příště mi řekneš, jak to voní.
1: Jsme domluvené.
0: Moc ti děkuju za krásný příspěvek a přeju krásný den a měj se dobře, ahoj.
1: Také moc děkuji a přeji krásný den všem posluchačům.
0: Holky a kluci, ve vysílání Rádia Junior byla Aneta Křesinová.

0: Přátelé, holky, kluci, kamarádi, posloucháte Všudykuk Jany Richterové a já bych si teďka chtěla vzpomenout na jedno zvláštní výročí. 5. května uplynulo 120 let od chvíle, kdy byl světu představen nový parfém Chanel číslo 5. Představila ho slavná módní návrhářka Coco Chanel, ale vymyslel ho jiný nos. A právě proto jsem teďka zatelefonovala absolvence Ústavu organické technologie z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Na telefonu je Sarah Bešarová. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Já se nejdřív úplně zeptám osobně. Máte ráda vůně, vůňavky, parfémy?
1: Samozřejmě, že mám ráda vůně. Já jsem ten člověk, který si parfém vybírá podle momentální nálady. Takže si každé ráno podle nálady vyberu, kterou vůni zrovna ten den bych si na sebe dala.
0: Čicháte si k různým flakonkům, anebo už víte, mozek už si pamatuje, který ten flakonek bude ten pravý?
1: No, trochu už si to pamatuju samozřejmě, ale když si nejsem úplně jistá, tak si čuchnu k flakonku a rozhodnu se až podle toho.
0: Takže jedna voňavka je třeba na dobrou náladu, tak dneska jsem se neprobudila úplně dobře, přičichnu a může to takhle fungovat?
1: Určitě, vůně vám určitě zlepší i náladu, rozhodně ano. Třeba taková vanilka, tam je dokonce dokázáno, že skutečně vám může trošku jakoby zlepšit náladu. Ale u mě to je hodně i třeba, a myslím si, že u většiny lidí, že mají třeba vůni na léto, na zimu a tak. Podle toho vlastně, jestli je ovocnější, jestli je třeba taková dřevitější a podobně.
0: Vidíte, možná, že když se peče vánoční cukroví a všude voní vanilka, proto jsou lidi takový natěšení a mají skvělou náladu.
1: Ano, ano, máme to tak spojené, tu vanilku pravděpodobně.
0: Lidé chtěli vonět odjakživa, ale jak si vůně vyráběli dřív, třeba ve starověkém Egyptě nebo v Římě?
1: Ano, ano, vůně nás skutečně provází již tisíce let a v Egyptě měli vůně obrovský význam. Oni si je vyráběli jak z květin nebo bylin, to bychom čekali, ale třeba i z koření, z pryskyřic, ze dřeva a podobně. A buď si přímo lisovali oleje, ale především je potom macerovali v těch olejích a tucích a ty potom používali, ty si vlastně mazali na tělo. Egypťané věřili totiž, že vůněmi potěší bohy a že budou tak k bohům blíž. Římané potom ty techniky ještě zdokonalovali a používali vůně pak už skutečně všude, i v lázních, v domácnostech, ale dokonce i na domácí mazlíčky.
0: No tak myslím si, že takový mokrý pes chce trošku navonět. Vy jste říkala, že se macerovali třeba byliny, to znamená, že se vhodili do toho oleje a tam se nechali vylouhovat, vymáchat.
1: Dá se to tak zjednodušeně říct, ano, těch metod je spousta.
0: Jak se vůně vyrábějí dnes?
1: No dnes právě vůně vyrábíme kombinací těch přírodních extraktů, jestli myslíte přímo parfémy, a dnes už syntetických látek. A používají se různé chemické reakce a procesy, to bychom tady byli dlouho, bylo to by to asi moc odborné, ale třeba zrovna na ty přírodní extrakty tam používáme i destilace, používáme různé extrakce, rozpouštědly podobně. No ale tím, že vyrábíme už i ty syntetické látky, tak můžeme vyrobit třeba i vonné látky, které v přírodě ani neexistují, respektive nemáme je nalezené v přírodě a právě i tady tou přípravou vonných látek a tím zdokonalováním, tou optimalizací tady těch procesů výroby vůní se zabýváme i na VŠHT v Praze.
0: Takže se vlastně může vyrobit něco, co člověk ještě nikdy necítil, co ještě na světě nevonělo. To mi přijde zajímavé. Ale kdo je ten tajemný nos, který vůně vymýšlí?
1: Tajemný nos, to je vlastně výraz pro profesionálního tvůrce parfému. Je to parfumér, je to odborník, který má opravdu mimořádně vyvinutý čich a má roky tréninku. Tito lidé se učí rozpoznávat až tisíce vůní a musí být neskutečně opatrní vlastně na svůj čich. Oni nesmí samozřejmě kouřit, ale nesmí jíst ani příliš kořeněná jídla, musí svůj čich trénovat každý den. A třeba když mají rýmu, tak mají smůlu, tak nemohou pracovat samozřejmě. No a když dneska mluvíte o Coco Chanel, tak jedním z nejznámějších nosů, který byl považován za průkopníka té moderní parfumérie, byl Ernest Beau, což byl vystudovaný chemik. A on, protože byl vystudovaný chemik, tak přistupoval k tvorbě těch parfémů vědecky a spojoval to umění, tu krásu parfémů s chemií. A byl to právě on, kdo v roce 1921 vytvořil pro Coco Chanel tady ten slavný parfém Chanel číslo 5. A tento parfém byl vlastně revoluční i v tom, že byl první kompletně vytvořený ze syntetických látek.
0: A do dneška se lidem líbí, ale přece mě napadá, když nás třeba poslouchají holky a kluci a někdo z nich by se chtěl stát parfumérem, chtěl by to mít jako práci, povolání, musí na to být nějaký talent?
1: Určitě ano, ale myslím si, že kdyby začali už teď třeba trénovat, tak se to dá určitě vytrénovat, ale nějaký talent tam pravděpodobně být musí. Pokud to někoho ovšem už zajímá, tak tam pravděpodobně nějaké vlohy budou.
0: Kde se všude vůně používají? Třeba na nějakém místě, kde bych to vůbec nečekala?
1: Tak vůně najdete všude kolem nás, jsou samozřejmě parfémy, samozřejmě kosmetiky, samozřejmě čistící prostředky, svíčky. No ale třeba i v potravinách používáme přímo nejenom chuťové látky, ale i ty vonné. A dokonce třeba některé obchody a hotely využívají vůně, abyste se cítili lépe a příjemněji, aby navodili tu správnou atmosféru.
0: Je pravda, že když to někde hezky voní, tak je mi rázem dobře. Ale kterou vůni máte nejradši vy? Vy už jste říkala, že podle nálady, ale máte nějakého favorita?
1: Tak to je pro mě strašně těžká otázka. Já mám vůně opravdu moc ráda a užívám si je. No, tak zmínila bych tu vanilku. Vanilku určitě vždy, tam je vždycky tak zahřeje, ta je dobrá. A mám ráda hodně, hodně květinové vůně. Určitě teď třeba šeřík, jak všude voní, to je nádhera.
0: Může se stát, že vám třeba něco voní, dáte si na kůži nějaký parfém a po chvíli to začne smrdět?
1: Určitě ano. Ten důvod toho bude, že se parfém skládá z několika vrstev. To znamená, že vy třeba nejprve cítíte takzvanou hlavu, což jsou takové lehké vůně, třeba například citrusy. Ty ale když vymizí, tak vám může potom to srdce vůně, což je další tón, další vrstva, tak ta vám třeba nemusí už tak vonět, protože to překryly právě ty lehké vůně. No a pak je tam třetí vrstva a to je základ, ten vydrží nejdéle a to potom bývají třeba ta vanilka nebo to dřevo.
0: No a já mám třeba sestru, jsme si docela podobné, ale když máme jeden parfém a obě ho použijeme, tak vždycky na jedné krásně voní a na druhé, ale no nemůžu to říct jinak, prostě smrdí. Tak to je nějakým složením kůže?
1: Ano, ano, každý máme svoji přirozenou vůni, každý máme jiné pH té pokožky trochu, máte třeba i trochu jinou teplotu kůže. Skutečně je vždycky důležité si ten parfém vyzkoušet na vlastní kůži, nikdy nejenom na papírku a nikdy nekupovat vůni podle toho, že nám něco vonělo na někom druhém, protože na nás to pravděpodobně bude vonět úplně jinak.
0: Takže nekupovat zajíce v pytli, tedy parfém na papírku.
1: Ne, nedoporučuji.
0: A máte třeba nějakou veselou historku z laboratoře, když jste studovala na Vysoké škole chemicko-technologické?
1: No, tak těch historek by možná bylo víc, ale taková edukativní historka, která demonstruje, jak je u parfémů velice důležitá koncentrace, kolik toho kam kápneme. Je historka, kdy na jedné straně budovy někdo rozbil baňku, nejsem si už jistá, starou chemikálií, ale na té straně budovy se museli evakuovat kvůli zápachu. Ovšem na druhé straně budovy to krásně vonilo po borůvkách.
0: Vážně.
1: Koncentrace je tak důležitá.
0: Takže skutečně se z velkého smradu může stát i vůně a naopak.
1: Rozhodně ano.
0: Sarah, já vám moc děkuju. Bylo to velmi zajímavé a já si jdu přičichnout k nějaké hezké vůni, možná třeba i u snídaně.
1: Zlepšit si den.
0: Přesně
1: děkuji.
0: Tak. Krásný den z Rádia Junior. Mějte se hezky, nashledanou.
1: Děkuji, krásný den i vám všem, nashledanou.
0: Holky a kluci, dneska nám povídala absolventka Ústavu organické technologie z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Sarah Bešarová.

0: Holky a kluci, v dnešním Všudy kuku se vydáme na pražské jaro. To totiž právě začíná. A pozor, za Vltavou nemusíte nutně přijet do Česka. Díky pražskému jaru si vás Vltava letos najde i v zahraničí. Festival klasické hudby totiž plánuje Smetanu v cyklus Má vlast odvysílat na úvod přehlídky do 24 zemí. A úvodní koncert odehraje Symfonický orchestr Českého rozhlasu.
1: Symfonický orchestr Českého rozhlasu slaví v tomto roce své výročí.
2: Popisuje ředitel festivalu Pražské jaro Robert Hanč.
1: Symfonický orchestr Českého rozhlasu zanechal na Pražském jaru v minulosti výraznou stopu. Poprvé na festivalu vystoupil v roce 1948 a od té doby na festivalu provedl úctyhodných 226 koncertů. A přitom se profiloval jako špičkový interpret soudobé hudby a hudby české.
3: Tentokrát se představí pod taktovkou dirigenta Petra Popelky. Dnes jste podepsali také memorandum s českými centry. Z jakého důvodu? Je to kvůli lepší propagaci Pražského jara zahraničí?
1: My chceme jako Pražské jaro sloužit ještě lépe jako ambasador České republiky. Vlastně máme s českými centry mnoho společného. Oni usilují o zlepšování, posilování dobrého jména České republiky v zahraničí. My děláme to též, tak jsme spojili síly. Díky českým centrům poběží například zahajovací koncert Pražského jara na mnoha místech v zahraničí. Jednak to bude v kinech, v Londýně, ve Vídni, v Bratislavě, v Bělehradě a v Tokiu. Jednak to bude na facebookových profilech většiny českých center. A v Riegerových sadech připravujeme open air Pražského jara. Tam na velké obrazovce večer poběží právě přímý přenos zahajovacího koncertu.
4: In 20 years the festival will celebrate its 100th anniversary.
2: Na festivalu bude mít také premiéru nový televizní dokument Pražské jaro, okno do světa. V něm připomíná režisér Martin Suchánek také více k 80 let dlouhou historii přehlídky. V různých překladech uvidí snímek i diváci po celém světě, vysvětluje generální ředitelka českých center Jitka Pánek-Jurková.
5: Taky pro Japonsko už teď chystáme překlad nového dokumentu o festivalu Pražské jaro. Česká centra obecně chtějí pomoct budovat značku Pražského jara v zahraničí, to znamená, bude celá řada doprovodných aktivit, tak abychom přilákali i třeba pozornost médií v těch stěžejních zahraničních teritoriích, aby jsme pozvali více hostů třeba na festival příští rok ze zahraničních odborných sítí nebo právě z mediální sféry.
4: At that time I will be 92 years old. Still younger than the festival.
2: Mezinárodní hudební festival Pražské jaro začne 12. května a koncerty jsou naplánované až do začátku června. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.

0: Přátelé, v dnešním Všudy kuku se opět vydáváme do světa sportu. Proběhneme se mezi cyklisty a jdeme na Bike Fest. Vezme nás tam náš sporták Jirka Kohout.
1: Michaela Hájková, programová ředitelka. Procházíme na výstavě v Holešovicích. Je tady spousta vystavovatelů, spousta kol, ale jsou tady i různé dráhy, atrakce. Co se tady všechno dá vyzkoušet?
2: Tak my jsme se snažili, aby tento festival byl úplně pro všechny, takže jsou tady nejenom vystavovatele, ale je možnost i všechny kola si vyzkoušet, půjčit si jakékoliv kolo v testovací zóně, na testovacích okruzích. Máme tady různé adrenalinové exibice, závody, jak na silničních kolech, tak na BMX kolech, tak i na MTB kolech, a ani program pro děti není vůbec špatný. Máme tady dětské skill centrum, dopravní hřiště, různé soutěže a myslím, že si tady najde zábavu opravdu každý.
1: Jsou tady nějaké speciality pro letošní rok, co se týče cyklistiky anebo i zábavy pro děti?
2: Samozřejmě, máme tady dětské skill centrum, což je taková dráha postavená pro MTB kola a jsou tam zkušení instruktoři, kteří to s dětmi projedou, naučí je základní věci. Pak tady máme dětské dopravní hřiště, které je velmi interaktivní. Máme tady plno soutěží, jsou tady i věci ne pro kola a samozřejmě děti se tady můžou jít podívat na exibice, my se tady určitě nudit nebudou.
3: Předvíz nějaký velký točo, tak co to bude? 108! 108 na žiletkách a druhá a třetí, tak to je hustý, a čtvrtá. Tak tohle byla naprostá profesořina. Petr Kraus, Red Bull Rider.
2: Tak tady tohle je zóna Bike O'Clock. Je to trialová zóna, což je Damian Sirišky a Ondra Šenk a s nimi jezdí Red Bull jezdec Petr Kraus.
1: Na Bike Festu jsem potkal i Evu Adamčíkovou. Ahoj, Evo.
4: Ahoj, ahoj.
1: Jaký ty vztah máš ke kolu?
4: No, teď už mnohem kladnější. Jako dítě si myslím, že jsem zas tak kladnej neměla, že jsme vždycky jezdili na kole na soustředění a měla jsem dost často blbý kolo, tak jsem z toho byla vyřízená. Ale teď mám dvě suprový kola, takže jezdím ráda a zároveň prostě občas na tom kole nechám odpočinout ty nohy. No, to běhání, že jo, každý den pak mě z toho bolej achilovky, tak musím občas i na kolo.
1: No a to mě právě zajímá, co to je dobrý kolo, protože když se tady koukám okolo, tak tady je tolik kol, že by si člověk nevybral.
4: No tak samozřejmě, že každému jako sedí něco jiného. A já mám teda dvě, já mám jako trailový, horský, prostě abych mohla na nějaký trail a takový zábavnější věci, a pak mám gravela, protože na silničku bych to podle mě nezvládla, tak gravela prostě na, abych trochu mohla i po nějakých prašných cestách a víc na tu fyzičku, no. A myslím si, že je důležité, aby to bylo i dobře seřízený, takže já vlastně teďka mám Pelse a ten je, mám totiž svoje jakoby promo model přímo, ten horský, a s takovým special designem, takže to pak jako zase, když člověku se podle mě i líbí ta barva, jo, tak o to líp se ti na tom jezdí, ale myslím, že je nejlepší, jako já vůbec nemůžu nikomu radit, jaký kolo si má vybrat, myslím si, že je nejlepší vždycky prostě někde v obchodě, no, ale podle mě je důležitý vědět, kde chceš jezdit vlastně, a pak podle toho si spíš to kolo líp vybereš, no.
1: Olympiáda skončila velmi úspěšně, ještě jednou velká gratulace, byli jsme u toho. Co plánuješ teď? Teďka máš odpočinek, prázdniny, nebo jak to je pro snowboard krosaře?
4: No, jako většinou, myslím si, že většina těch snowboard krosařů v dubnu máme volno, protože v březnu končí sezóna. A někdo pak ještě jezdí na horách, když je sníh, když jsou to lidi z Alp, že jo, tak tam mají ještě sníh. A v květnu většinou začíná ta suchá příprava na další sezónu. Takže je to na to, že máme první závody v prosinci, tak je to docela dlouhý, ale ono to trvá prostě, no. Jde to rychle dolů. Za ten měsíc zevlení to je člověk hodně rychle dole. A pak to trvá díl jako vybudovat, takže začne se posilovna, atletika, právě kolo, nějaká vytrvalost a tak, no.
1: Jak nejraději odpočíváš?
4: Na koních asi a doma. Teďka máme dům se zahradou, takže rejpáním se v hlíně i docela. A no, tak nějak venku prostě trávím čas.
1: Olympiáda je za námi, jak jsem říkal, další za 4 roky. Co je teďka tvůj hlavní cíl, sportovní, myslím?
4: No to já nevím vůbec. Uvidím, nechávám to plynout a uvidím, co to hodí.
1: Tak děkuju za rozhovor a hezký odpočinek.
4: Děkuju, taky.

Tak přátelé, to je konec. Ne světa, jenom dnešního Všudykuku. Probrali jsme si voňavky, vůně a parfémy. Už víme, jakou roli hrály vůně v morové epidemii a kdo vymyslel Chanel číslo 5. A taky, že některé voňavky mají v sobě cosi jako velrybí hovínka. Nebo alespoň dříve měli. Taky jsme se s Jirkou Kohoutem vydali na Bike Fest a víme, kdy si vás najde Vltava. Tak já si myslím, že to pro dnešek stačí. Teď už utíkejte někam ven, já taky půjdu. Ze studia Rádia Junior vás zdraví Jana Richterová, Všudykuková.

0: Rádio Junior, rozhlasová hra.
1: A teď už máme pro vás úsměvný příběh dvou podvodníků, kteří si vymysleli, že své nesnáze vyřeší únosem syna bohatého a významného alabamského občana Dorseta. Vyjde jim jejich plán? To se dozvíme ve hře s názvem Výkupné za rudého náčelníka. Na motivy O. Henryho ji napsala Helena Sýkorová. Režie se v roce 1999 ujal Karel Weinlich. Účinkují Petr Nárožný, Alois Švehlík, Linda Rybová a další.

Výkupné za rudého náčelníka. Rozhlasovou hru podle povídky O. Henryho v překladu Arnošta Schulze napsala Helena Sýkorová. Dramaturg Ivan Hejna, hudba Petr Šplíchal. Osoby a obsazení. Sem Alois Švehlík, Bill Petr Nárožný, Johnny Karel Kratochvíl, člen DRDS, Dorsit Pavel Pípal, hospodský Antonín Molčík, Medží Linda Rybová, tatík Antonín Hart. Zvuk inženýr Tomáš Kselhofer, záznam a střih Jiří Suchánek, asistentka režie Hana Dudová. Nastudoval režisér Karel Weinlich.

Tenkrát bylo léto v Alabamě vyhřáté. Potloukali jsme se po jihu, Bill a já, dva gentlemani v nejlepších létech, a přitom jsme nenápadně provozovali řadu elegantních švindlíčků. Měli jsme dohromady něco kolem 7-6

0: A to je co?
1: Skocka s rozšlehaným žloutkem a spoustou ledu.
0: Dobrá. Přineste to.
2: Radši si dám citronovou limonádu. Taky s ledem.
3: Hned jsem zpátky. Gentlemani.
4: A co vypůjčit si od nějaký dámy vlásničku? Otevřít malou dobytkářskou banku a trochu ji odlehčit.
2: Znáš na to můj názor, Bile. Dávám přednost podvůdkům, který zákon provokujou co nejmíň. A taky, když vezmu peníze, chci zanechat kupujícímu něco hmatatelného, na co by se mohl koukat a co by odvrátilo pozornost od mý maličkosti.
0: Například divotvorná křisící voda uvařená z životodárných bylin ze šťovíku.
2: Například, nikdy jsem nepřipravil nikoho ani o dolar, aniž bych mu za to něco neposkytl. Naše zázračné mydlo na odstraňování veškerých skvrn šlo přece taky dobře na odbyt.
0: Jen ze začátku samé. Pak mi jedna švadlena přerazila valchů malíček. Pamatuješ?
3: Vaše stanice, pánové.
1: Platí se okamžitě, budu prosit 2,25 $.
3: Děkuju.
0: Sama prkotina. Když budem pořád paběrkovat, tak ten podvodný prodej parcel v západním Illinois v životě nerozjedem.
2: Já vím, potřebujem ještě $2,000.
0: Ale já to myslím vážně, samé. Měli bychom se zakousnout do něčeho výživnějšího.
2: No prosím, jestli máš nějaký čerstvý nápad, len s ním. Malý potvuky mám rád, ale v zásadě výnosnější podnik neodmítám.
0: A co zkusit zase prodávat? Falešný český diamanty?
2: Na to nám tady neskočí. Jsou to křopani a žádný drahocenosti k životu nepotřebují.
0: Asi jsem se ti nikdy nesvěřil, samé, ale strašně rád tancuju. Jednou v Oklahomě jsem vyhrál taneční dostihy. Pozor, trvaly 3 dny. Jdu na to.
2: Neblázni, Bile. Vždyť v sále nezbyla už ani jedna ženská.
0: A co tamhle ta malá černoláska? Jak se krčí u kamen?
2: Je na tebe ucláda. Skoro dítě.
0: Co na tom? Mladý kůstky to umí roztočit nejlíp, kamaráde.
5: Smím prosit, slečno?
6: Já nevím, pane. V baru jsem nikdy netancovala. Jen u nás ve stodole. Tam tancuju moc ráda s naší Jane.
5: Sadím se, o co chcete, že jste nejlepší tanečnice v Horákově. A že vám to se mnou půjde mnohem líp než Jane.
6: Já nevím, pane.
5: Bile.
6: Bile. Ale no tak jo.
4: Nejspíš tě přetrhnu, Mejdži.
6: Au. Já za to nemůžu.
3: No tak moment. Ruce pryč, hulváte. Mou dámu nikdo pohlavkovat nebude.
4: Jakou dámu? Vždyť je to má dcera Mejdži. Pošlu ji do hospody pro tabák. A ona si tu klidně zůstane a trluje s nějakým frajerem. Na takový věci máš ještě spoustu času, nestydo.
3: Svatýho Jeronima, ještě jednou tatíku a dostaneš do čumáku, že ti vypadnou i zuby moudrosti.
4: Žádný mi nenarostly. Svou dceru si můžu pohlavkovat, jak chci. Máš domů, Meiji? Tam si to spolu vyřídíme. Žádnej nádiva, Bůh ví odkud, mi nebude vyhrožovat.
3: Cože? Kdo je u tebe nádiva?
7: Pánové, mírněte se. Upozorňuji vás, že všechny, co se tu začnou prát, hážeme do dlouhý strouhy. Právě včera jsem do ní vypustil hnojůvku.
8: Taky se nerad pletu do cizích záležitostí, ale měli bychom se ubírat, Bile. Máme ještě spoustu povinností.
4: Věda další nádiva, Bůh ví odkud. Ale tohle já znám. Že vy jste ten potulnej kramář, co mi v loni prodal nejúčinnější mast na suchý loupání.
8: Já nepamatuju se, že bych měl tu čest.
4: No, teď by jo. Byl to podvod. Suchý loupání mi zůstalo, ale po té masti jsem zaváněl jako skunk.
3: To vám taky zůstalo.
8: Padáme, Bile. Neměli to tu zavání průšvihem.
9: Zamířili jsme si to rovnou do našeho hlavního stanu. Asi 3 míle od Horákova byl malý pahorek porostlý cedrovým lesem. Na jeho svahu, odvráceném od města, jsme před týdnem objevili suchou, útulnou jeskyni. Poblíž zurčel potůček a tak jsme se tu na čas uvelebili, uskladnili zásoby a rozestlali voňavé seno. Měli jsme tu i ohniště, opékali králíky a cpali se slaninou a fazolemi. Zkrátka příbyteček se vším komfortem. A tam nás taky napadla myšlenka na únos. Jak se potom Bill vyjádřil, bylo to v okamžiku dočasného pominutí smyslu. Ale na to jsme přišli až později.
10: Už jsem si ho omrel. Je zrzavý, píhovatý a jmenuje se Johnny.
8: Jedinej syn významného občana, radního jménem Ebenezer Dorset. Zjistil jsem, že otec je úctyhodný a zazobaný vdovec. Půjčuje na hypotéky a půjčený peníze přísně a spravedlivě vymáhá.
10: Tím spíš změkne a vysolí za kluka 2000 do posledního centu. Láska k dětem bývá u venkovanů silně vyvinutá.
8: Má to i další výhodu. Nikdo nás tu nebude pronásledovat, leda nějakej pohodlnej šerif. Tentokrát to vypadá slibně, Bile. Mohlo by to vyjít.
3: Svatýho Jeronima, to bych
8: řekl, že to vyjde. A teď nějaký plán. Jak to provedem? Jednoduše. V nejbližší vesnici najmu bričku a dojedeme si pro něho. Dorsitův dům je na konci města, skoro na samotě.
11: Já vím. A kluk je pořád venku. Jeho nejmilejší zábavou je strefovat se šutrem po kočce. Nalákáme ho na cukrátka a pozvem na projistku. Tomu určitě neodolá.

0: Náš plán neprobíhal zdaleka tak idylicky, jak si to představoval Bill. Chlapec zápasil jako medvěd veltrové váhy. Pěkně nás poškrábal v obličeji. Ale nakonec jsme ho přece jen dostali na podlahu bričky a dopravili do jeskyně. Odjel jsem odevzdat povoz do vesnice, kde jsem si ho najal a vrátil se pěšky na pahorek. Bill si právě lepil náplast na škrábance, dával obklad na modřiny a měl najednou takové ublížené oči. Mezi kameny plápolal oheň a kluk hlídal pánev s opékající se slaninou. V rudých vlasech měl zastrčená péra z ptačího ocasu. Na uvítanou mě majznul vařečkou po ruce.
1: Tomáš, za to, že jsi mi v bričce zkroutil ruce a zacpal pusu. Prokletá bledá tváři. Jsem rudý náčelník, postrach prérie. Jak se opovažuješ vstoupit do mého vigvamu?
2: Tak dočasně je to i můj vigvam, náčelníku. Budeš se s tím muset smířit. Co je, Bile? Není ti něco?
3: Ne, ne. Už je to v pořádku. Hrajeme si na Indiány. Proti tomu, co my vyvádíme, jsou kousky buffalo byla úplná žabařina. Já jsem stará smyčka, lovec, zajatec rudýho náčelníka a za svítání budu skápován. Při svatým Jeronymovi ten kluk ale umí nekřesťansky kopat.
1: To jo, nejlíp v celém Horákově. Přál by sis taky nakopnout hadí oko?
2: Cože?
1: Otečka seš hadí oko. Špech. A až se mi stateční rudí bojovníci vrátí z válečné stezky, upečem tě na rožni.
2: Aha.
1: No jo, hned při prvních paprstích vycházejícího slunce.
2: Aspoň to bude dvojnásob hřejivý zážitek. Ale do té doby máme spoustu času. Měli bychom se teď navečeřet. Nemáš hlad, Johnny?
1: Tak pozor. Nikdo mi neříká Johnny. Táta na mě volá hochu nešťastný a kluci mi říkají divokej mňouk.
2: Aha, mňouk.
1: Ale v tomhle vigvamu jsem rudý náčelník.
2: No dobře, rudej náčelníku, jdeme dlabat, nakrájím chleba.
1: Dobrá bašta, mě to tu krásný, moc se mi v jeskyni líbí. Doma jsem měl tábor na dvorku, taky jsem tam měl malovačici.
2: I kolik je dělat?
1: Při posledních narozeninách mi bylo 9. Koláč jsem nedostal, když se nám tenkrát sežrali 20 vajec od kropenatých slepic. Dej mi ještě kus chleba. Nevíš, jestli jsou hvězdy horký, stará smyčko?
3: Co? No, nevím. Ještě jsem si na žádnou nešel, ale určitě to udělám a dám ti vědět.
1: Otec má spoustu peněz a taky máme doma 5 štěňat. A Amos Marej má zase na jedné noze 6 prstů. Kolik jich máš ty, hadí oko?
2: Až si sundám boty, můžeš si je spočítat, ale moc bych ti to neradil. Nerad peru ponožky.
1: Smraďouše a holky nemám rád. Že taky nemáš rád holky. Vidžené smyčko.
3: No, asi tě zklamu, ale nic proti ním nemám. Právě naopak. Jsem tam se muž nějakou zbalil.
1: Ha, věděl jsem hned, že seš sketa zrádná. Proč máš tak červený nos?
3: Hele, nechceš pro změnu držet klapačku?
2: Pš, je horší než kolovrátek samé. Sype to ze sebe jako koza bobky. Tak mě snad prasknou bubínky. Co to zase vyvádí? Letí ven? U svatýho Jeronyma, on nám chce utýt samé.
3: Kam pospícháš, načelníku? A nad sebou bereš ten klacek.
1: Seš slepej, žadí oko. To je tomahawk. A jdu se mrknout, jestli se kolem neplíží lupická bílá tvář.
3: Ten zrcavej pumprlík mi začíná pěkně šlapat po nervech.
2: Je to 9letý kluk a hraje si. Ber to s humorem, Bile.
3: Tak co, je tam někdo?
1: Jenom plno hvězd. Zbabilé krysy zalezly do děr. Na rudého náčelníka si netroufnou.
2: To bych řekl. Nechtěl by se vrátit k otci, náčelníku?
1: Ne, doma není žádná legrace a chodím nerad do školy. Tady je to bezvadný, táboření se mi líbí. Že mě neodvedeš domů, hadí oko, vidí, že ne?
2: Hned ne. Zůstaneš ještě nějaký čas s námi v jeskyni.
1: Báječný. Takový vzruch, co jsem ještě nezažil.
0: Kolem 11. jsme šli spát. Rozprostřeli jsme na seno pokrývky a podhlavníky. Rudého náčelníka jsme položili mezi sebe. Upadl jsem do neklidného spánku. Zdálo se mi, že jsem byl unesen a připoután řetězem ke kůlu zuřivým, rudovlasým pirátem.
1: Vstávejte, koukejte se vzbudit.
3: Co se děje?
1: Spíte jako sisli v díře. Klidně se tu chrápete a ušlo vám, že se do vigvamu vloupala zrádná bílá tvář. Ukradla mi orlí pera z náčelnické čelenky. A to je potupa.
2: Uklidni se, náčelníku. Orlí pera leží tady, vedle polštáře. Pojď si zase lehnout, ať se na zajícek vyspíš.
1: Nechte se mi spát. Budu se chvíli dívat na hvězdy. Jaký je rozdíl mezi velkým a malým vozem? Hadí oko!
3: Svatýho Jeronima, už zase začínáš žvanit.
1: Tak víš to, hadí oko?
2: Vím. Když padají hvězdy velkého vozu, můžeš si přát 1000 přání a všechno se ti vyplní. Tolik jich ani nemáš.
1: A o co se sadí, že jo? Přál bych si, aby učiteli Smithovi narostli při dějepisu oslí uši. Abych měl každý den k snídani slaninu a malinovej koláč. Hele, nemáš náhodou malinovej koláč, stará smyčko?
3: Náhodou ne. A kdybych měl, radši by ho nadspal do stánu grizlimu.
1: Přál bych si jednou zastřelit grizliho a stáhnout do skůže. Chytitla jsem divokou kobylu, být slavným pistolníkem a strefit se i do blechy, co pokousala zadek naší služky N. Lítat na kondorovi a přitom vytrhávat pera z ocasu. Jedno po druhém. Ustřihnout Mary Brownový metrovej blondětej cop a pověsit ho na komín. Přál bych si popanout bejka za rohy a sklonit mu hlavu. Umět počítat a šustit dolary tak rychle jako

0: Za úsvitu mě probudila řada děsivých výkřiků, vycházejících z Bilova hrdla. Nebyly to vlastně ani výkřiky, ani řvaní, ani hulákání, jaké byste očekávali od normálně vyvinutých mužských hlasivek. Byly to prostě hrůzy plné skřeky, jaké vydávají ženy, když spatří krysu nebo housenku. Po ránu v jeskyni je strašné slyšet takhle křičet silného a odvážného chlapa.
1: Samé, proba, udělej něco, rychle, pozeraj mi na čela, co mi dřív mě skalpuje.
2: Tak dost, lotříku, dej sem ten nůž. Kde jsi ho vzal?
3: Ležel u chleba. Hele, vrať mi ho, potřebuju ho. Slíbil jsem staré smice, že ho za svítání skalpuju a musím dodržet slovo.
1: Ne, drž toho ďábla, Samé, drž ho pevně.
2: Tak podívej, jestli se pana Billa ještě jednou dotkneš, vrazím tě do pytle, donesu tě k vám a hodím tě tam přes plot.
3: Co rudý náčelník slíbí, to splní a jeho slovo je pevný jako skála.
2: No dobře, chápu, že slovo se musí dodržovat. Slíbil jsi, že ho skalpuješ za svítání, ale neřek si kdy. Přece to nemusí být dneska. Co kdybys to odložil na docela jiný svítání? Třeba za týden, nebo radši za rok?
1: Samé, to si říkáš, kamarád?
2: Zachovej klid, Bile. No, co ty na to, náčelníku?
3: To by šlo, odložíme to. Teď se mi chce moc spát. Ale vezmu si deku a dusil hnout před jeskyní. Je tam plno hvězd. Tady je dusno a ty děsně chrápeš, hadí oko.
2: Spíš, Bile.
1: Dobře víš, že ne. Dokud bude s námi, nikdy už v noci nezamouřím ani oko.
2: Vzpamatuj se, třeseš se jako sulc.
1: Kdyby se probudil a seděla ti na krku ta malá zesavá opice, kolem jedné ruky omotaný tvý vlasy, v druhé ruce ostrý nůž, taky by se rozklepal.
2: Safra, Bile, neříkej mi, že chlap jako hora si nedokáže poradit s takovým mrňousem.
1: Zloduch je zloduch. Ať je mrňavej nebo velký. Už se tak narodil. Je to v něm a zůstane mu to. Znám takový. Vyroste z něho pistolník a zabiják.
2: Přeháníš, kamaráde. Měl by se ze všeho vyspat.
1: Jo. A proč nespíš ty? Sedíš tu a pokuřuješ dýmku.
2: Ale začalo mě tak divně pobolívat rameno, tak si myslím, že to v sedě přejde.
1: Lžeš. Při východu slunce máš být upečen na rožny a boj se, že to ten kluk opravdu udělal. A opravdu by to udělal, kdyby měl silky.
2: Aha.
1: Ale nenajde. Dobře se mě schoval. Není to strašný, Samé? Myslíš, že ti někdo zaplatí, abys mu vrátil takovýho zpratka?
2: Určitě. Rodiče vždycky nejvíc milujou čiperný děti. Mám strach, že otec už vyburcoval celé město. A jen doufám, že nás tady nenajdou.
0: Hned ráno jsem si vyšlápl na vrchol pahorku a rozhlédl se po okolí. Očekával jsem, že ve směru od Horákova uvidím, jak se blíží statní farmáři ozbrojení kosami a vidlemi pátrající po zlotřilých únoscích. Ale neviděl jsem nic než klidnou krajinu. Na ní jediného oráče s meskem zapřeženým do pluhu. Nikdo neprohledával potok. Žádní poslové se nemíhali sem a tam a nepřinášeli zoufalému rodiči zprávy o záporných výsledcích pátrání. Ta část Alabamy, která se prostírala před mýma očima, jako by byla ponořena do nálady tichého letního lesa a jeho snivé ospalosti. Seběhl jsem dolů. V jeskyni jsem našel prudce oddychujícího Bila, jak se opírá o stěnu, a chlapce, jak ho ohrožuje kamenem velikosti kokosového ořechu.
2: Co se to zase stalo?
1: Hodil mi horký brambor za krk. Pak ho rošlápnou a tak se mu napohlavkoval.
2: Já tě chápu.
1: Nemáš u sebe revolver, Same? Jestli ten šutr po mně mrskne, udělám z něho cedník.
2: Neuděláš. A on ho po tobě nehodí. Viděn, náčelníku. Dej mi ten kámen a netvař se jako vzteklej ratlík. Musíš se k nám chovat trochu přívětivějc.
3: Budu se tvářit jako mstitel. Ještě nikdo neudeřil rudého náčelníka, aby si to neodpikal. Stará smyčko, měj se na pozoru.
1: U svatýho Jeronima, kam zas letí? Vzal mi storný motous, co zas bude provádět? Že by utíkal domů?
2: Nemyslím. Nezdá se, že by na domově moc lpěl. Ale musíme si už vypracovat nějaký plán na získání výkupného. Jak to vypadá? V Horákově ještě nepřišli na to, že draví vlci připravili jejich stádo o něžné jehňátko.
1: Bůh pomáhaj vlkům.
2: Možná, že otec zatím neví, že se synek ztratil. Třeba si myslí, že zůstal na noc u nějaké tety nebo souseda. Co nejdřív musíme dát Dorsitovi vědět.
0: Válečný pokřik, který jsme uslyšeli, se pravděpodobně vydral z hrdla Davidova, když složil mohutného Goliáše. Rudý náčelník vytáhl z kapsy prak a kroužil jim kolem hlavy. Rychle jsem uhnul, pak jsem zaslechl těžký úder. A zároveň byl vzdychl. Kus kamene zvící slepičího vejce ho trefil za levé ucho. Byl se zhroutil. Klesl přímo na ohniště. Vytáhl jsem ho odtud a půl hodiny jsem mu lil na hlavu studenou vodu.
1: Samé.
2: Už je to dobrý, Bile. Vlasy jsou trochu ožehnutý. Za uchem máš bouly. A když si dáš studený obklad, do rána zmizne.
1: Víš, která osoba z Bible je mi nejsympatičtější?
2: Jenom se prosím tě nerozčiluj.
1: Herodes. To byl prima král. Ani minutu nezaváhal. A všechny pacholíky nádherně zamordoval.
2: Obávám se, že kdyby král Herodes žil, Johnnyho Dorsita by určitě vynechal. Ale tentokrát si to s ním vyřídím. Pojď sem, Latříku!
3: No, co je?
2: Co jsi to dovolil?
3: Netřepej se mnou.
2: Budu s tebou třepat tak dlouho, dokud ti nezačnou chrastit pyhy na nose.
3: Nech mě, hadí oko. Vždy to byla legrace.
2: Pěkná legrace. Klidně si mohl pana Bila zabít.
3: Neměl mě tlouct.
2: Jestli se tu nehodláš chovat slušně, hned teď se seberem a posypem si to k tatíčkovi.
3: Ne, radši budu hodnej.
2: A omluvíš se panu Bilovi.
3: Když mi dovolíš, abych si hrál na černého zvěda.
2: Hraj si na co chceš. Ale teď, jak jsem řekl. Hele, Bile, tady mladej ti chce povědět, jak lituje, že ti způsobil bolest a podat ti na usmířenou ruku. No tak, náčelníku. Bude to.
3: Lituju, no.
1: A nepoškrábe mě.
2: Přestan už jančit, Bile. Sláva. A je to. Teď jste zase kamarádi. Nech nás chvilku o samotě, náčelníku. Potřebuju se s panem Billem o něčem poradit. Chodíš rád na ryby?
3: Když berou.
2: V potoce jsem zahlíd pstruhy. Jestli nějakýho ulovíš, upečem si ho k večeři. Platí?
3: A když nic nepřinesu, koho si upečem?
2: Tebe! Jestli hned nevypadneš.
0: Nejdřív zajdu do té malé vesnice Poplegrow a pošlu odtud dopis. Pak se zastavím v Horákově a zjistím, jak se tu pohlíží na únos, aby nás tu někdo náhodou nepřekvapil.
1: Nenecháš mě s ním dlouho samotného? Víš, že ne?
0: Kdepak? Vrátím se, jak nejdřív to půjde.
1: Víš, Same, stál jsem při tobě při zemětřesení a povodni. Při pokru, při našich podvodných obchodech a ani jsem nemrk. Nikdy mi neselhali nervy. Až teď. Ten kluk mě zničí.
0: Přestaň už blbnout, Bile. Až vyfasujem $2000, budeš se všemu usmívat.
1: 2000 je za tu dvou nohu rachejtli moc. Snížíme výkupné na 1500. Není lidský žádat 2000 za nějakou pihovatou divokou kočku. Rozdíl si můžeš odečíst z mýho podílu. Prosím tě, Same, udělej mi to kvůli.
0: No jo, tak teď ten dopis. Tady je papír a tuška. Napíšeš ho ty, Bile, máš hezčí písmo. Piš tiskacím. Panu Ibenézru Dorsitovi.
1: Pomalu.
0: Ukryli jsme vašeho chlapce na jistém místě daleko od Horákova. Ani nejbystřejší detektivové ho nenajdou. Za jeho navrácení požadujeme 2000.
1: Já radši napíšu 1500.
0: No tak jo, dobře. Dál. Souhlasíte-li, pošlete písemnou odpověď po poslu, kterého nebude nikdo doprovázet dnes večer o 8:30. Váš posel přejde potok na cestě k Poplegrow. Jsou tam 3 statné stromy u plotu kolem pšeničného pole. U posledního stromu nalezne lepenkovou krabičku.
1: Víš vůbec, kde to je?
0: Jo, všechno jsem si oblítl přede. Piš. Váš posel uloží odpověď do této krabice a vrátí se.
1: Pomalu.
0: Pokusíte-li se o zradu, svého syna už nikdy neuvidíte. Peníze necháte na stejném místě hned druhý den brzy z rána. Zaplatíte-li požadovanou částku, chlapec vám bude vrácen živ a zdrav během 3 hodin. Tyto podmínky jsou konečné. A teď ještě nějaký podpis.
1: Co takhle? 2 odvážlivci.
0: To je ono. Podepiš to. 2 odvážlivci. Adresu zalep to. A já jdu.
1: Rondoně, už je tady zas.
3: Musím vám říct, že pstruzy jsou strašpitlové. Stačilo, abych se naklonil na tuňku, lekli se a uplavali. Tak jsem vám přinesl aspoň ropuchy. Pro každého jednu. Ropuchy se dají chytat na provázek. Máte radost?
0: Ohromnou, ale radši je pusť. Opékaný ropuchy zrovna nejsou mý gusto.
3: Ty jdeš pryč, hadí oko?
2: Musím za jistou obchodní záležitostí.
3: Slíbil jsi mi, že si budem hrát na černýho zvěda. Už mě nebaví dělat indiána.
2: Popros pana Billa. Co je to vlastně za hru?
3: Jsem teď černý zvěd. Musím jít na samotu dát osadníkům výstrahu, že je přepadnou Komančové.
2: To se mi zdá neškodný. Pan Bill ti pomůže ty zpropadený divochy porazit.
1: A co jako budu dělat?
3: Koně, postav se na všechny čtyři a já si na tebe vylezu.
1: To tedy ne.
3: A jak mám jít na samotu bez koně?
2: Hraj si s ním, Bille. Pamatuj na náš plán. Zabav ho, už to brzy skončí. Mějte se.
1: Jak daleko je ta samota?
3: Blízko, asi 50 mil. Ale musí sebou hodit, aby nás ruduši nepředběhli. Je!
1: Poslechni, kluku, přestaň mě kopat, nebo vstanu a bude zlé. Vrať se brzy, samé! My měli jsme chtít víc než 1000 dolarů.

0: Vítejte v hospodě u Dlouhý strouhy, pane. Co si dáte? Zase citronádu?
1: Ne. Tentokrát vaší specialitu, pane Hostinský. Slepičí škyt. Dvakrát. Jednou do mě, druhou do vás.
0: Bude mi potěšením. Rovný $4, prosím.
1: Tak ať vám slouží.
0: Na zdraví. A že jste nepřivedl společníka, toho, co tu posledně vytáčel malou Meiji a vytočil do běla jejího tatíka, moc jsme se tomu nařechtali.
1: Někam se mi cestou ztratil. Stejně jsme měli namířeno každej jinam.
0: No jo. V Horákově jsou v poslední době samé ztráty. Dějí se tu podivné věci. Zmizela větrná korouhovička svěže. Křídlo anděla z kostela. Taky 15-kilovej krocan mýho souseda.
1: Škoda ho.
0: Jo, a radnímu Dorsitovi se ztratil kluk. Což zase konec konců žádná škoda není.
1: Kluk? Kluk se zase najde. Asi se někam zatoulal, možná k příbuzným.
0: Ti by ho hnali. Dorsitovic Johnny mu se říká postrach Horákova. Rozbil už nejmín 20 oken. Vytrhal pera všem kohoutům. A málem zapálil Jordanovic stodolu. Vůbec bych se nedivil, kdyby ho někdo praštil po hlavě a utopil přece.
1: To snad ne, pane Hostinský. Horákov přece není žádný Chicago. A pan Dorsit se může obrátit na policii.
0: No, než on se Dorsit k něčemu rozhoupe, tak je zas všechno jinak. Dáte si ještě jednu skleničku?
1: Ne, díky. Mám dnes napilno.

0: Zařechtej!
1: Já.
0: Pořádně, kunčernýho zvěra není němej. Buď bujnej.
1: Au, nekopej do mě, povstalče. A slez dolů, mám to plný zuby.
0: Ještě jsme neujeli ani půl míle.
1: A neujedem už ani píť.
0: Stará pejdavá herka, nic jinýho nejseš. Zítra mi koně bude dělat hadí oko, aby svěděl.
1: Výborná zpráva. Sam bude samou radostí plakat. A já taky.
0: Taková kobyla jenom pro vostudu. Až mě odvezeš zpátky, pošlu tě rovnou na porážku.
1: Nikam tě neodvezu.
0: Černý zvěd nebude chodit pěšky.
1: To si píš, že jo? Jsem unavenej, bolej mě záda a mám hlad.
0: Kuň by neměl hladovět, jinak nemůže klusat. Nechceš oves?
1: Nechci. A není to oves. Máš v ruce písek.
0: A když dostaneš cukříček, pojedeš?
1: Co mi to zpěš sakra do pusy? U svatýho Jeronima, že tě to pavouk, aby to tak byla tarantule, hnus, chlupatý.
0: Ty neumíš polikat pavouky? To naše kobyla to dovede.
1: A konec. Zábav!
0: Javaj, nekopej do mě.
1: Jednou jsem kobyla, tak kopu. Jsem kopavej kůň. A nekousej mě, nebo tě roztrnu vejpůl. Bestie jedna, prťava!
0: Au, to bolí, jsi sketa z rána a já se pomstím.
1: Támhle je cesta a po ní pomažeš domů. A jestli se otočíš, dolním tě a dokopu tě až do Horákova. Zeloduchu. Fuj, tajbe. Ještě teď mám v puse nohu toho hnusného pavouka.
2: Když jsem se vrátil do jeskyně, nikoho jsem tam nenašel. Prohledal jsem okolí, odvážil jsem se i zavolat. Odpověď jsem nedostal. Tak jsem si zapálil dýmku, usedl na mech a čekal. Asi za půl hodiny jsem slyšel praskat houští a na mítinku přivrávoral Bill. Zastavil se, sněl klobouk, otřel si obličej červeným kapesníkem. Hekal a funěl, ale v jeho pohledu byl nevýslovný klid a z jeho obličeje vyzařovala spokojenost.
3: Jsem tady, samé.
4: Kde je kluk?
3: Možná si budeš myslet, že jsem zrádce, ale poslal jsem ho domů. Je konec.
4: Že 1500 dolarů je taky v tahu, na to si nemyslel?
3: Myslel. Za starých časů byli mučedníci. Radši by umřeli, než by si vzdali něčeho, co si vzali do hlavy. Ale žádný z nich se nemusel podrobit takovým mukám jako já. Snažil jsem se dodržet naši úmluvu, ale všechno má svý meze.
4: A co se vlastně tak hroznýho stalo?
3: Všechno bych byl vydržel. My tu pekelnou jízdu s černým zvědem na zádech, nohy skopaný do modra a vysvětlování, proč nejsou pomeranče hranatý, proč v dírách nic není a proč je tráva zelená, ale u svatýho Jeronima tarantuly, nebo co to bylo za pravita v puse, pane? Víš, jak nesnáším osminohej hmyz a
4: to... Uklidni se,
3: No. A tak je mi líto, že výkupný je fouč, ale neměl jsem nic jiného na vybranu. Buď přijít o prachy, nebo se odebrat do blázince.
4: Bile, nejste u vás v rodině náchylný k infarktu a k mrtvicím?
3: Ne, ne, nic chronického kromě nehod. Proč?
4: Tak se otoč a podívej se za sebe, ale opatrně.
3: On? On se vrátil.
0: Hádejte, co vám nesu.
5: Tobě nic, stará smyčko, ty jsi štrucovitá herka a nic si nezasloužíš. Dárek, kdo se nehadí oko.
4: Co mi, náčelníku? Co mi to strkáš za límec? Vždyť to škrábe.
0: Ještěrku.
4: Brr, čortěvem skrčkuj s ještěrkou.
5: Potřebuješ prohřebalcovat hřbet? Zítra si zahrajem na rusko-japonskou válku. Budu kozácky ataman a chci mít divokýho koně. No ještě musím někde sehnat čavly. Vrátím se brzy.
3: Jaký je to mít ještěrku za košili?
4: Studený a škrábavý. Už je na zemi, letěla za ním.
3: Ještěrka na něho nestačí. Dělo by to spíš kobru, nebo hroznýše.
4: Je ti dobře, Bile? Těžce dejcháš a obličej máš úplně do zelena. Nechceš si něčeho loknout?
3: Ne, chci odtud pryč. Někam hodně daleko. Abych už nikdy se nemusel koukat na toho zezavýho pumprlika. Jsem dospělý člověk s chlapskými způsoby a dovedu se bránit. Ale jsou okolnosti, kdy síla a převaha jsou houby platný.
4: Souhlasím s tebou, kamarád, ale přece to teď nevzdáme. Ráno dostaneme výkupný a hned se vypaříme.
3: Jo, ale já radši zmizím teď. Než se něco zvrtne.
4: Nezvrtne se vůbec nic. Poslouchej mě chvilku. Mám to promyšlený do všech detailů. Vylezu na strom, pod kterým je naše lepenková krabice a budu tam čekat na Dorsitova posla. Kolem plotu je široký pole, takže kdyby se tam náhodou objevil šerif, uvidím ho, ale on neuvidí mne. Až se setlí, slezu a přinesu ti dobrou zprávu.
3: Jo.
4: Netvář se pořád jako sejček, Bile. Zítra z nás budou boháči.

0: Seděl jsem na košatém stromě jako datel. Přesně v určený čas přijel na kole nějaký chlapec, vhodil složený kus papíru do lepenkové krabice a odjel směrem k Horákovu. Všechno bylo v pořádku. Nikde nikdo. Za tmy jsem se spustil dolů, sebral papír, z opatrnosti se doplížil podél plotu až k lesu. Za půl hodiny jsem byl před jeskyní. Zabalený do deky tu ležel kluk. Ve spánku vypadal jako pihovaté nevinátko.
1: Bile, nesu odpověď. Nemáme ještě jednu svíčku. Je to tma.
2: Dej to sem. Přečtu to sám. Dvěma odvážlivcům. Pánové, dnes jsem poštou obdržel váš dopis týkající se výkupného za navrácení mého syna. Myslím, že vaše požadavky jsou poněkud přemrštěné a proto vám posílám protinávrh. Jsem přesvědčen, že ho přijmete.
1: Snaží se smlouvat, pane radní. Na tomu neskočím.
2: Nech mě to laskavě dočist samé. Přivedte Johnnyho domů a zaplatíte mi $250 v hotovosti.
1: Proklaťe!
2: Otloukl jsi mi hrnek. Se štyrlístkem. Upiš mi novej, ale nejdřív to dočtu. $250 v hotovosti a já se zavazuju, že vás Johnnyho zbavím. Přijďte raději v noci, nebo sousedé se domnívají, že se syn ztratil. Nemohl bych vzít odpovědnost za to, co by udělali každému, koho by viděli, jak ho vede zpět. S úctou Ebenezer Dorset.
1: Neuvěřitelná drzost.
2: Žádná drzost. Pan Dorset je řádný muž. Asi marnotratný, když nám dělá tak velkorysou nabídku. Nakonec. To je $250 proti věčnosti. Ty peníze máme samé.
1: Nechce se mi věřit, že by Dorset tak klidně oželel vlastního syna. Krkavčí otec.
2: Oni se mu nedivím. Hele samé, tuhle příležitost si nemůžeme nechat ujít. Uvažuj. Jinak se ho nezbavíme.
1: Ale zbavíme. Necháme ho tu. On už domů trefí. V cuku letu to tady zabalíme a vypadneme.
0: Potichu jsme se vyplížili z jeskyně. Měsíc v úplňku zářil nad pahorkem jako 1000 lucerniček. Zřejmě ukolébal našeho trapiče do hlubokého spánku. Svižným krokem jsme uháněli z lesa. Přestože jsem dobrý běžec a byl je trochu dýchavičný, vůbec jsem s ním nemohl srovnat krok. Pořád byl několik metrů přede mnou.
2: Slyšíš to taky samé?
1: Slyším.
2: To je on? Jde za námi. Co budeme dělat?
1: Musíme přidat. Utečeme mu.
2: Ne. Najednou mi stuhly a úplně zdřevěněly nohy. Nemůžu se ani hnout.
1: Pomůžu ti. Opři se o mě a pojď.
2: Ne. Nejde to. V životě se ho nezbavíme sami. Přilepí se na nás a poletí za námi až do Illinois. Tamhle je. Vykukuje za kamenem. Musíme ho vrátit otci a zaplatit výkupný. A jestli nechceš, udělám to sám.
1: Ne, kamaráde. Půjdem k Dorsetovi spolu. Abych přiznal barvu, náš beránek mi už taky začíná nahánět hrůzu.
3: Hadí oko, stará smyčko. Proč jste všechno zabalili? Chtěli jste mi utíct, že jo? Jste proradný kojoti.
1: Ale kde pak, náčelníku? Zapomněli jsme na tebe, to se stává. Právě jsme se chtěli pro tebe vrátit.
4: Tak, tak.
1: Chystáme se na velkou loveckou výpravu.
2: No, no.
1: Zastřelíme grizzlyho.
2: No.
1: Jdeš s námi?
3: To si píš, že jdu.
1: Ale předtím se musíme zastavit u vás doma.
0: Píše nám tvůj otec, že ti koupil stříbrem vykládanou pušku a pár mokasínů. To se hodí, ne?
3: Táta, nerad utrácí.
0: Nevěříš? Ukážu ti dopis. Poznáváš otcovo písmo?
3: Je tu tma. Ale jo, takhle hranatě píše jenom táta. Bezvadný hadí oko. O co se sadí, že na grizzlyho vystřelím dřív než ty?
0: Nesázím se, ne. S tebou se dá jen prohrávat, náčelníku.
4: Ztracený syn a dva odvážlivci. Vítám vás.
3: Ahoj, táto. Přines mi tu pušku, mám na spěch.
4: Ze všeho nejdřív chci vidět těch 250 dolarů.
1: Tady jsou, pane Dorsite, do posledního centu a omlouváme se za to nedorozumění.
4: Některá nedorozumění jsou drahá, pánové. Sám jsem se o tom několikrát v životě přesvědčil. Ale potěším vás. Ty peníze vynaložím na dobrou věc. Aspoň uhradím škody, které můj syn sobě i městu v budoucnu způsobí.
3: Tak kde leží ta puška, tati?
4: Ochu nešťastný, nemysli na hlouposti. Zítra tě čeká perný den. Ve škole si zmeškal spoustu hodin a budeš to muset dohonit. Učitel mi slíbil, že tě po škole za nekřesťanskou úhradu všemu doučí.
3: Nechci do školy, chci jít s hadím okem a smyčkou na grizzlyho.
0: Lituju, náčelníku, změnili jsme plán. Grizzly se bez nás musí obejít. No, nedá se nic dělat, půjdeme svou cestou a ty zas nějaký čas budeš poslouchat moudrosti.
3: To je podraz, jste zrádný psi, ale spletli jste se. Rudý náčelník se nenechá obelstít. Jestli mě nevezmete sebou, smetu vás ze všech prérí.
4: Na tohle mám osvědčený recept. Musím mu zacpat posušáčkem. Když se mu něco nelíbí, ječí jako orchestrion a zbudil by sousedy.
1: Svatýho Jeronima, zase se hnezman nesame. Au, přišel se mi k noze jako pijavka.
4: Klid, pane, klid, to taky znám. Postupně a pomalíšku ho otrhnu. Jako náblast, co? Trochu to štípe, škrábe.
1: Jak dlouho ho udržíte, pane?
4: No tak nejsem už tak silný jako kdysi, ale myslím, že 10 minut vám můžu zaručit.
1: To stačí. V 10 minutách proběhnu Spojenými státy až ke kanadským hranicím.
0: Zbohem.
1: Děkujem, pane Dorsite.
4: Zbohem. Odvážlivci.
5: Tam se bude smutný. Tam se bude smutný.
0: Nemusíš to tak hnát, Bile. Za chvilinku dojdem k železniční zastávce a stihnem noční vlak. Teď už nás nedožene kapka štěstí u hory smůly.
2: Pane Same, když uvážíš, co se všechno mohlo stát, dopadlo to nakonec výborně. Nejsme ani skalpovaní, ani upečení na rožny a ztrátu si vynahradím. Ale do žádných velkých podniků se už nepustím. Přísahám při svatým Jeronimovi.
0: Moje řeč není nadmalý, poctivý potfukáře.
2: Tak, sesunem se někam daleko, do většího města a přeci jen zkusíme prodávat ty čilský diamanty.
0: A co balíčky Amorovy soupravy? V každém bude obrázek andělíčka, mačkadlo na brambory a zásnubní prsten.
2: Čilskýho diamantu. Svět je růžový.

nejednou ztratí se v lesní spleti. To je pak smutno a kvůli tomu volejte je, ať vám trefí domů. Miluj

0: holky, kluci, rodiče i prarodiče.
1: Už máte plány na sobotu 16. května?
0: Pokud ne, tak vás všechny zveme do Českého rozhlasu na Den otevřených dveří.
1: Těšit se můžete na bohatý program, který letos podpoříme i my na Rádiu Junior.
0: Připravili jsme si pro vás rozhlasový maraton s moderátory Rádia Junior.
1: Petr Ševčík, Jirka Kohout, Eva Sinkovičová, Klára Nováková, Denisa Kimlová,
0: Veronika Hájková, David Janečka a Adam Kebert s vámi budou vysílat živě.
1: Přijďte nahlédnout do rozhlasové kuchyně a vyzkoušet si, jaké to je, když se ve studiu rozsvítí červená.
0: Naviděnou v sobotu 16. května na Pražských Vinohradech.
1: Více se dozvíte na webu radiojunior.cz.

šnek, šíleně se lek. Nikdo už dnes neví, z čeho se tak zjevil, že se dal hned na útěk.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

musíme vždycky zůstat stát. Jinak by se nám mohla přihodit dopravní nehoda. Kvído, kam jedeš? Až teprve na zelenou můžeme vyrazit. Tak co děti, jedem?

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Baví vás strašidelné příběhy o vlkodlacích? Tak následující pohádka by u vás mohla zabodovat. Vlčpana neboli Alison žije s kmotřičkou, sbírá byliny a těší se z náklonosti kováře Petra. A právě v tuhle chvíli se dozvídá, že má bratra Wolfyho. Už jeho jméno napovídá, že to není obyčejný muž, ale napůl člověk, napůl vlk a snad i vlkodlak. Pohádku Vlčpana napsal Vladimír Zajíc. Režie se v roce 2008 ujal Jaroslav Kodeš. Účinkují Andrea Elsnerová, Petr Halíček, Martina Hudečková a další.

0: Alison! Alison!
1: Ach bože, kde zas to děvče vězí?
2: Tady jsem, kmotřičko!
1: Úplněk už stojí nad lesem a ty se ještě touláš.
2: Byla jsem u kováře opravit kopáč.
1: Opravit kopáč? Prostě jsi byla za Petrem.
2: Taky potřeboval arniku na spálení.
1: Když jde o kováře, je ti každá výmluva dobrá.
2: Opravdu se spálím.
1: Dobře, dobře. Ale na co ještě čekáš? Začíná Velká noc. Nejlepší čas sbírat byliny. A pamatuj, že kvítka, rostliny ani kořinky nesmíš
2: trhat holou dlaní. Vím. Mám čistý šáteček.
1: A v lese dej pozor na zlé lidi.
2: Kmotřičko, lovci se vydali do hor za vlky a nikdo jiný.
1: Opatrnosti není nikdy nazbyt.
2: Dobrá, vrátím se do svítání. S Bohem!
1: Opravit kopáč. Spáleniny. Bodejť by se kovář nespálil, když má oči jen pro ní a nekouká, co dělá.

0: co ještě? Arnika bude tamhle na pasece. S Andělikou a Pelinou. Kdo je to?
1: Prosím, pomoz mi.
0: Kdo je to?
1: Prosím.
0: Ukaž se, ať už jsi kdokoliv.
1: Prosím, tady.
2: Chytil jsem se v ostružení.
0: Tak se vymotej.
2: Rád bych, ale nejde to. Trny se mi zasekly do rány a pak nemám šaty.
0: Cože?
2: Je to tak.
0: Kdo jsi?
2: Wolfy.
0: Wolfy? Máš jméno jako vlk?
2: A to vadí?
0: Ne. Počkej, odtáhnu proti ostružení.
2: Au.
0: No, pěkně se zřídil.
2: To se může stát každému.
0: Nikdy jsem tě v našem lese neviděla.

0: Nevím, jestli ti můžu věřit. Kde máš tesák a luk a šípy?
1: Nejspíš v roklině. Až se dám dohromady, dojdu si pro ně.
0: Tohle zranění sám nevyléčíš. Půjdeš se mnou k nám a s kmotřičkou tě ošetříme.

0: mocičko! K mocičko!
1: No, no, no, snad nehoří, Aliso.
0: Ohřejte vodu a nachystejte byliny proti krvácení.
1: Koho si to přivedla? U všech bohů, Aliso, děvče, vždyť je nahý.
0: K mocičko, teplou vodu a byliny.
1: No jo, už spěchám.
0: Tak, tady se posaď.
1: Divím se, že jsi nevykrvácel.
2: Nacpal jsem si do rány mech.
1: Vyznáš se.
2: Žiju v lese od narození. Jsem lovec.
1: Neříkej, že o tom nic nevím.
0: Ukaž, teď rány vyčistím a pak přiložím hojivou mast.
2: Děkuji ti. Au! Alison, tak se jmenuješ?
0: Ano.
1: Stejně jí všichni říkají Vlčpana.
2: Vlčpana?
1: Slyšel jsi dobře.
2: Mně zase říkají Wolfy. Wolfy jako vlk.
1: Já vím. Někoho mi připomínáš. Ale to už je dávno.
2: Jak dávno?
1: Nech to být.
0: Kmotřičko, vy mluvíte, jako byste ho znala.
1: Lovce Wolfyho vidím dnes poprvé.
2: Poslyš, Alison, rozumíš řeči zvířat?
0: Vím, co si mezi sebou říkají. Někdy na mě mluví a pak jim i odpovídám. Ale když mají vztek, jdu jim z cesty.
2: A co vlkům, Vlčpano?
0: Čem rozumím nejlíp? Například vím, že dnešního večera se rozhodli prchnout do hor, protože lidé z osady se vydali na hon.
2: Lovit je?
0: Mají spadeno na vlkodlaka. Ale v našich lesích takový tvor nepřebývá, to bych musela vědět.
2: Takže lidé z osady jen tak blázní?
0: Nevím. Na hon je poslali kněží z chrámu boha lovu.
2: Říkáš, že tady žádný vlkodlak nežije. A přes toho šli lovit?
0: Co mají dělat, když kněží poručí? Otoč se. Podívám se ti ještě na ten bok. No promiň, rána je hluboká, musím ji pořádně vyčistit.
1: To vydržíš, Wolfy. Však to není poprvé, co?
0: Jak to myslíte, kmotřičko?
1: Podívej, kolik má na sobě jizev. Byla bych radši, kdyby...
2: Až mě Alison ošetří, hned odejdu.
1: To uděláš správnou věc.
0: Hotovo. Rány jsem ti zavázala, ale teď odejít nemůžeš.
1: Neboj, nahý nepůjde. Nějaké staré háby jsou na půdě.
0: O to nejde. Rána se může zanítit.
2: Neměj strach, Alison. Dobře si mě ošetřila a já musím rychle zpět do svého srubu v lese u skály.
0: Hloupost. Široko daleko žádný srub není.
2: Je. Sám jsem ho postavil.
0: To je divné. Čeká tam na tebe žena?
2: Nemám ženu. V noci mě uspává jen zpěv vodopádu.
1: Dost řečí. Alison, vylez na půdu a podívej se do truhlice s odloženými šaty.
0: Ano. Hned, kmotřičko.
2: Jak jste poznala, kdo jsem?
1: Tu ránu, Wolfy, nemáš od větve, ale od oštěpu.
2: Jenže taky nejsem vlkodlak.
1: Já vím. Když ses narodil, matka tě musela začarovat. Běž, synku, utíkej, chlapče, lesy tě ochrání. A potom přišla na svět Alison.
2: Takže já jsem...
1: Ano.
2: A Vlčpana Alison ví...
1: Ne. Ale budu jí to muset říct.
2: Kmotřičko, nebojte se. Já ji ochráním.
1: Ty. To spíš ona ochrání tebe.
0: Našla jsem kalhoty a haleno.
2: Ukaž.
0: Nevím, jestli ti budou.
2: Tak. Podívej. Padnou mi, jako bys je ušila pro mě.
0: Lovci se vrací. A vypadá to, že zprázdno.
1: Podívám se.
0: Kdy tě zas uvidím?
2: To netuším. Ale určitě se setkáme.
1: Jsou vzteklí, že jim kořist unikla.
2: Čím myslíte, vlkodlaka?
1: Wolfy, nejlepší bude, když zmizíš. A rychle.
0: Kmotřička má asi pravdu. Ale utíkej zadem, ať na ně nenarazíš.
2: S Bohem, Vlčpano. S Bohem, kmotřičko. A dík.

0: Co je to s tebou, Alison?
1: Musím myslet na Wolfieho. Jestli cestou do srubu nepotkala lovce.
0: Třásly se ti z něho ruce.
1: Je tak...
0: krásný?
1: Kůže mu voněla, když jsem ho omývala vodou a kapradím, ale...
0: Jaké ale?
1: Nevím. Cítím z něj cosi zvláštního. Jako bychom patřili k sobě. Je to láska, a zároveň není.
0: Alison, podívej se do zrcadla.
1: Proč?
0: Jste jedné krve.
1: Kmotřičko, co to říkáte?
0: Pravdu, děvče. Wolf je tvůj bratr. Tvé dvojče.
1: Ne, to ne. Nikdy jsem o něm neslyšel.
0: A nejen to. Je také vlkem.
1: Chcete říct, že je člověkem a vlkem zároveň?
0: Ach bože.
1: Tedy vlkodlakem?
0: Ne, je jenom člověkem, na kterého dopadl osud. Takže se občas změní ve vlka. Ale vlkodlakem není.
1: To znamená, že lovci dnes v noci...
0: Ano. Chtěli ulovit Wolfieho.
1: Proč jste mi to neřekla?
0: Pomalu, děvče, pomalu. Je to sudba. Tvoje matka byla kněžkou Bohalovu a věděla, že když se jí narodí dcera, bude mít schopnosti jako ona. Ale když se jí narodí syn, musí zemřít, protože by na ní Bůh žárlil, že věnuje péči jinému muži.
1: Proč?
0: Bohové jsou stejní sobci jako lidé. Mají své rozmary, ale na rozdíl od nás mají sílu a moc svůj záměr prosadit.
1: Tak jak to, že Wolfie žije?
0: Tvá matka ho hned po narození začarovala do vlčete, aby Boha ošálila. Pak ses narodila ty. Ale za pár dnů vaše maminka zemřela a...
1: A Wolfie?
0: Zmizel do lesa. Zřejmě se naučil měnit z vlka do člověka a naopak. Ale aby se stal jen a jen lidskou bytostí, asi sám nesvede.
1: Zrušíte to kouzlo?
0: To já nedokážu.
1: Kmotřičko, vždyť vy přece všechno umíte. Tolik věcí jste mě naučila.
0: Já tě jen vedla, děvče, abys dokázala používat to, co jsi zdědila. Zachránit ho můžeš jenom ty.
1: Ale jak?
0: Když tvá matka opouštěla svět, nechala mi pro tebe dědictví. Měla jsem ti ho dát až za rok, ale myslím, že teď už je vhodná chvíle.
1: Co je to?
0: Hned uvidíš. Mám to. Podívej.
1: Píšťala?
0: Magická píšťala. Vidíš? Je pomalovaná podivnými značkami. Tomu, kdo na ní hraje, prý poradí, co má vykonat.
1: Mám zahrát?
0: Sama se rozhodni.

0: Slyším šeptat divná slova.
1: Co říkají?
0: Nevím.
2: Neboj se, si vyvolená.
3: Pamatuj, že musíš chtít, chtít, chtít.
2: Hodně chtít.
3: A pak se vše podaří.
0: U všech bohů už jim rozumím. A nejen to. Cítím dým a vidím kopec. Na něm veliký, plochý balvan, na kterém plane oheň. U něho dvě ženské postavy.
1: To všechno k tobě přichází z hudby?
0: Taky vidím hvězdnou oblohu a širokou korunu mohutného dubu. Jeho listoví ze spodu ozařují žluté odlesky plamenů. Na větvích se houpají lebky zvířat a ryb a vlají stuhy.
4: Pojď za nám.
5: Pírka.
6: Kopík. Srst.
7: A drápy cestu značí.
4: Příroda stezky času má.
7: Které obyčejné lidské oči nespatří.
4: Nenech se odradit.
7: I když vítr bude hvízdat skrze vřes a ořeš.
4: A světlo a tma se rozkmitají.
1: Co je?
0: Už zmizeli. Řekli, co měli a ukázali, co museli.
1: Odpočin si, Alison.
0: Ne, teď nemůžu odpočívat, kmotřičko, musím jít.
1: Kam?
0: Na kopec, kde plane oheň a nad nímž rozpřahuje náruč dub.
1: Takové místo neznám.
0: Jenže oni mne tam čekají. Viděla jsem je a slyšela.
1: A nebylo to jen mámení. Já nic neslyšela ani neviděla.
0: Ne, ty ženy byly skutečné. Vím, že mi poradí, jak pomoci bratrovi.
1: A co kovář Petr?
0: Zajdu se s ním rozloučit.
1: Dobrá. Zbalím ti pár věcí na cestu.

0: 10 dnů chodím, ale žádný kopec v dohledu. Jen zubaté skály. Kde jste vy, co jste mě zavolali? Kde jste? Nic, jen ozvěra. Kdo je to?
1: Bolí, bolí.
0: Takhle řve medvěd.
1: Moc to bolí.
0: Počkej, hned budu u tebe. Chytil ses do pasti?
1: Rozsápu to, rozsápu.
0: Těžko, past má čelisti ze železa.
1: To zbyla ty.
0: Já ne, já ti pomůžu.
1: Proč by měl člověk pomáhat medvědovi?
0: Protože past nastražili zlí lidé, ti, kteří chtějí ulovit mého bratra.
1: Pak mě, prosím, vysvoboď.
0: Nejde to.
1: Jsi slabá.
0: Poradím si. Zapáčím mezi železy dubovou holí. Takhle? I ještě? A sivo.
1: Krev teče a bolí to.
0: Počkej, mám léčivou mast. No tak nehýbej se.
1: Teď to chladí. Příjemně chladí.
0: Naštěstí ti past nerozštípla kost. Ovážu ti tlapu, ale musíš nějaký čas našlapovat opatrně.
1: Čím se ti odměním? Řekni, čím?
0: Hledám kopec, nad kterým rozpíná korunu mohutný dub. Je to zvláštní místo.
1: Slýchal jsem v mládí pověst o posvátném stromu. Vyprávěli si ji staří medvědi, ale nevím, zda je pravdivá.
0: Pověz mi, ať vím, kterou stezkou se dát.
1: Směrem k poledni prý kdysi dávno stával prastarý strom, kde se za slunovratu setkávali zvířata i lidé.
0: Hned se tam vydám.
1: Hej, Alison!
0: Ty znáš mé jméno?
1: Ano. Vyškubni z mého kožichu pár chlupů.
0: Ale to tě zabolí.
1: Ale míň než zuby železné pasti.
0: Dobrá, tak teď.
1: Kdybys někdy potřebovala pomoc, hoď mé chlupy do vzduchu a zavolej. Já hned přispěchám.
0: Děkuji, příteli. A dobrý let.

0: poledni za sluncem. K poledni vede cestama. Skály jsem přelezla, ale slunce zmizelo v hustých korunách stromů. Kudy teď? Kudy? Kdo je tam?
1: Bolí.
0: Takhle přece chrochtá jenom tanec.
1: Moc to bolí.
0: Ajej. Do hřbetu se ti zabodl oštěp a zlomil se.
1: To ty jsi mě zranila?
0: Ne, já ti pomůžu. Počkej, opřu si o tebe nohu, zapáčím.
1: Chceš mě zabít?
0: Vydrž. Už je venku.
1: Bolí, to bolí, teče mi krev.
0: Lež, klidně lež. Naleju ti do rány léčivý balzám. Jenom nevím, čím tě obvážu.
1: Namaž mi hřbet plátem. Po ním se rány vždycky zacelí.
0: Tak dobře, hned to bude.
1: Teď to chladí. Pěkně to chladí. Děkuju.
0: Nemáš zač.
1: Čím se ti odvděčím? Řekni čím.
0: Hledám kopec. Na jeho vrcholu leží velký plochý balvan a nad ním rozpíná korunu mohutný dub.
1: V našem rodě se traduje pověst, že za času hlubokých lesů a širokých řek stával nedaleko posvátný strom. Nevím jen, zda je to pravda.
0: Nevadí. Řekni, jakou pěšinou skrz les se mám dát?
1: Tou nalevo. Vede k poledni.
0: Dobře. Sbohem.
1: Alison, nespěchej. Napřed vyrvi z mé srsti pár štětin.
0: Tak dobrá. Tak teď.
1: Kdybys někdy potřebovala, hoď štětiny do vzduchu, zavolej a já ti přiběhnu na pomoc.
0: Děkuji, kamaráde. A dobrý lov.

0: za sluncem. K polední vede cesta má. Skály jsem přelezla, hluboké lesy prošla. A teď je tu řeka. Bude dál. Kdo je to?
1: Bolí, bolí, moc to bolí.
0: Takhle přece naříká jen Skřivánek.
1: Jsem to já.
0: Zaplést si křídla do lovecké sítě. Nemůžeš dávat pozor?
1: Kázání mi nepomůže.
0: Ale já ano, když sebou nebudeš tak škuba.
1: Chceš mě zahubit?
0: Pšt, jdi ty hlupáčku. Chci ti pomoci. No, vidíš, už jsi venku. Ale máš potrhaná křídla.
1: A bolí.
0: Neboj se, ošetřím ti je pavučinkou a za chvíli odletíš.
1: Čím se ti odvděčím?
0: Hledám kopec. Na vrcholu má velký plochý balvan a nad ním rozpíná korunu mohutný dub ověšený lebkami. Slyšel jsi o něm?
1: Staří Skřivani vyprávěli, že náš rod v dávných časech hlídkoval v koruně velkého magického stromu.
0: Jakým větrným směrem k němu přilétali?
1: Podél řeky napoledne.
0: Díky. Hned se tam vydám.
1: Zadrž. Ještě si vytrhni z mého křídla pírko, kdybys někdy potřebovala pomoc.
0: Já vím. Hodím pírko do vzduchu a ty hned přiletíš.
1: Píp, píp. A děkuji, Alison.

0: dopoledni za sluncem. K poledni vede cestama. Skály jsem přelezla. Hluboké lesy prošla. Řeku přebrodila. Jenže tady na kopci cesta končí. Kudy dál? Snad mi píšťalka poradí.
1: Dokázala jsi to. Pojď k nám, pojď, Aliso.
2: Uzávej ráj a kráčej klidně dál.
1: Ničeho se neboj.
2: Ještě pár tónů, ještě kroků pár.
0: Nikoho nevidím.
1: Jsi na místě, děvče.
0: Ach, bohové, už vás vidím. Vidím vás. A taky strom a kámen.
3: Jistě.
0: Kde se to tu všechno tak najednou vzalo?
1: Prošla si k nám skrz bránu času, holčičko.
0: A kdo jste vy?
1: My jsme ty a ty jsi my.
0: Tomu nerozumím.
3: Patříme k tobě a ty patříš k nám. Ale žili jsme v čase před tebou.
1: To my jsme ti dali krev a myšlenky a schopnosti a taky lásku.
0: To bych ale musela být vaše...
3: Jsi moje vnučka, Alison. A tohle je tvá matka.
0: Babičko, maminko, vy žijete?
3: V tvém čase jsme dávno mrtvé, ale čas neběží jako řeka, nýbrž je široký jako moře.
1: Plujeme po něm sem a tam.
3: Jenom náš rod to dokáže.
1: Ty i my jsme teď v době 333 let před tvým narozením.
0: To přece není možné, maminko.
1: Ale ano. Důkazem je píšťala, která tě sem přivedla. Jen ty můžeš změnit běh věcí, které se už staly. I těch, které se teprve stanou.
0: Potřebuji pomoc. Tedy Wolfy ji potřebuje.
3: To dobře víme.
0: Lidé ho nahánějí po lesích, protože si myslí, že je vlkodlo.
1: To není pravda.
0: Tak jdi a řekni jim, jak to bylo, mami. Že jsi ho musela očarovat, aby se zachránil život.
3: Jsme jedné krve. Přivolali jsme tě, abys mu pomohla získat lék proměny. Ty, jen ty.
0: Já? Proč já? Vždyť ani nevím, jak to mám udělat. Vy dvě jste mocnější než já. Dovedli jste mě až sem.
1: Ale ty jsi vlčpana, nebo ne?
0: Jistě, jsem.
3: Tak pohleď směrem, kde slunce zhasíná.
0: Vidím velikou jeskyni.
3: V ní sídlí jednooký had.
1: Ten had má na hlavě železnou korunu a pouze ona jediná na světě ukrývá kouzlo, kterým lze Wolfyho zachránit.
0: Což pak mi tu svou korunu dá?
3: To bude záležet jenom na tobě. Umíš přece mluvit s tvory přírody.
0: Žádný had mě nikdy neoslovil. Nevím, jestli to dokážu.
3: Je čas to zjistit.
1: Alison, dceruško, nosíš při sobě bílý šátek na bylinky?
0: Ano.
1: Legenda říká, že had korunu odloží jen jednou za 100 let, aby si ulevil od její tíže. Odloží ji však pouze na bílý šátek, který rozprostře pana.
0: Co mám tedy udělat?
3: Uvnitř jeskyně najdeš oltář z černého kamene. Přes něj šátek přehodíš, ostatní bude na tobě.
0: Rozumím.
1: Tak spěchej k jeskyni, Alison, než slunce zapadne.

0: lesů, skal a potoků. Stůjte při mě. To je ale obrovský had. Má hlavu vysoko vztyčenou a na ní koruna. Matně září. Jediné oko žlutě svítí jako pochodeň. Ach ne, spatřil mě. Přeji ti dobrý podvečer.
1: Nejlepší čas na setkání je podvečer. Jestli bude dobrý, to se teprv uvidí.
0: Nerozumím ti.
1: Jen se nedělej. Řekni, kam se schoval tvůj rytíř?
0: Žádného nemám.
1: Nevěřím.
0: Nevěděla jsem, že mám s někým přijít.
1: To je k smíchu.
0: Ty se směješ? Proč?
1: Pobavila se. To se ještě nikomu nepodařilo. Co po mně chceš? Já obvykle každou pannu, která sem přijde, uštknu a jejího rytíře sežeru.
0: Mám nemocného bratra. Nemocného a nešťastného.
1: Tvůj bratr mě nezajímá.
0: Já ano?
1: Jistě. Dobře jsi mě naladil. Spolknu tě proto později.
0: Přišla jsem dobrovolně. Přece mě nemůžeš jen tak smíst.
1: A co čekáš od háda? Od zákeřného, jednookého háda?
0: Pomoc!
1: Ty voláš o pomoc z koho?
0: Tebe žádám o pomoc.
1: Možná si popovídáme líp, než jsem očekával.
0: Mého bratra může zachránit jen...
1: Už se začínáš. To ti nedochází, že až se vypořádám s tebou, vydám se po tvých stopách zpět a bratříčka si dám k snídaní.
0: I když jsi velký a mocný, tohle nesvedeš.
1: Chceš se vsadit?
0: Ano, můj život proti... proti tvé koruně.
1: Troufáš si? Přišla jsi pro něco?
0: Přijímáš?
1: Proč ne? Ale až najdu tvého bratra...
0: Nenajdeš. Ještě se nenarodil.
1: Pak sáska neplatí. Obelstil sně.
0: To tedy ne. Bratr se totiž narodí a bude žít v budoucnosti stejně jako já. Pouze tvá koruna ho může zachránit.
1: Cože?
0: Tak co? Řekni pravdivě. Kdo vyhrál?
1: Zdá se, že ty zahráváš si s časem. Nože dobrá. Jak ty nakládáš s budoucností, tak já naložím s minulostí. Koruna bude tvá, ale pod jednou podmínkou. Kdysi dávno, že už jsem zapomněl, jak moc dávno, mi moje matka vždycky v podvečer zpívávala u kolébavku. Jestli mi zahraješ její melodii, zvítězíš. Pohled.
0: Jaká to byla melodie?
1: Máš tři pokusy. Buď odejdeš s korunou, nebo navždy zůstaneš tady.
0: Dobrá.
1: Tahle to není.
0: Třeba se ti bude líbit ta, co uspávala mě.
1: Po druhé se spletl.
0: Vždyť mám pírko. Leď si.

0: už jsem si myslel, že jsi na mě zapomněla.
1: Kdo to je?
2: Potřebuji tvou pomoc, Skřivánku.
0: Proto jsem tady.
1: Sižras. Kdo je to?
2: Můj přítel a pomocník. Chci ukolébavku tvého dětství zahrát co nejkrásněji.
1: Jen aby...
0: Alison, ty snad víš, co hrát?
2: Ne, ale tvůj čistý ptačí hlásek ho určitě ukonejší do spánku. Tak tedy, 3, 2, 1.

0: Díky. Díky, nebeský zpěváčku. Had spí a koruna je moje.
1: Rád jsem ti pomohl. Alison,

0: babičko, mám hadí korunu. Dokázala jsem to.
1: Výborně.
2: Poslyš, holčičko, tohle však zdaleka není všechno. Teď musíš najít kováře.
0: Kováře, ale to bude snadné.
2: Opravdu? Ten kovář totiž musí poznat, jaký předmět se v koruně ukrývá.
1: Teprve až z koruny znovu udělá to, co je v ní zakleto. Teprve pak s pomocí toho předmětu Wolfyho vyléčíš.
0: Ale co to má být? Jaký předmět?
1: To nikdo neví, Alison. Ani my ne.
2: A stále to není všechno. Naposledy musí železo zahřát v ohni s okvětí tisíci květé divizny. Pro ní se musíš vydat až do horského průsmyku ve slunečných horách, kde jedině roste.
1: A také musíš najít studánku v měsíčních dolinách a nabrat si vody, ve které kovář své dílo zakalí.
0: Proč tolik úkolů najednou?
2: Dceruško, zlomit kletbu je těžké.
1: A zrušit zakletí, které vyslovila matka z lásky k dítěti, si žádá nemalou oběť.
2: Začni hrát na píšťalu, Alison, a vydej se svahem dolů, ať projdeš branou zpět do svého světa.

0: Konečně! Alison, moje milá, jak já si zoufal.
1: Neměl jsi proč.
0: Že ne? Vklouzla jsi mi do srdce a já si život bez tebe neumím představit, kde jsi byla.
1: To by bylo předlouhé vyprávění.
0: Máme času, kolik chceme.
1: Nemáme. Podívej se na tohle.
0: Poctivé železo. I když... tak podivně tvarovanou korunu jsem ještě neviděl.
1: Připomíná ti něco? Dokážeš z ní něco udělat?
0: Nevím, co by si představovala, ale já vidím třeba železný zvon.
1: Cože?
0: Jak říkám, ta koruna v sobě ukrývá železný zvon.
1: Bohové, díky, že při mě stojíte. Tady máš polibek, Petře, a ať se ti dílo podaří.
0: Počkej, Alison, kam zase utíkáš?
1: Vrátím se, zatím zapal výheň a udělej ten zvon.

0: během slunečního teď. Tohle je ten správný průsmyk. Vidím diviznu obsypanou tisíci květy. Neboj se, rostlinko, opatrně tě výjmu ze země.
1: Ať tě to ani nenapadne.
0: Kdo jsi?
1: Ten, který střeží život rostlin.
0: Ale já ji nutně potřebuji, abych zachránila bratra.
1: Tak bratra. A co pro mě uděláš, když ti dovolím ji utrhnout?
0: Cokoliv.
1: Dobrá. Vidíš tu skálu?
0: Ano.
1: Pod ní zmírají v temnotě mé další květiny a byliny. Nemohou vyrůst, kámen je dusí. Odval tu skálu a divizna bude tvá.
0: Odvalit skálu? To nezvládnu.
1: Pak máš smůlu, děvče.
0: Jde o život mého bratra Wolfyho a ty máš smůlu, děvče?
1: Ano.
0: Ale počkat, vím, kdo mi pomůže.
1: Co to máš?
0: Chlupy z medvědího kožichu. Leďte, leďte a svého pána přivolejte.
2: Zdravím tě, Aliso. Co ode mne žádáš?
0: Medvěde, příteli, potřebuji tvoji sílu, abych odvalila tuhle skálu.
2: Nic těžkého. Než dvakrát vzívneš, bude

0: Hotovo.
1: Děkuji. A dobrý lov, kamaráde.
0: Tobě taky, Alison.
1: Podívej, osvobozená kvítka se už derou za sluncem.
2: Divizna je tvá.

0: hned vědím, jdou pěti. Počítám do pěti. Vkančím pelíšku, hladím mateří doušku. V hnízdě skřivánčím, zpívám o štěstí. Měsíční dolinou kráčím a... Tady jsi, studánko.
1: Celá zarostlá ostřicí, obklopená bahnitou mokřinou. Trochu ti vyčistím okraje a pak si z tebe naberu vody.
2: Ať tě to ani nenapadne.
1: Kdo jsi?
2: Ten, který střeží život vody.
1: Já je ale potřebuji, abych vyléčila bratra.
2: Bratra. Studánka je moje poslední dítě a já nedovolím.
1: Pst. Co mám udělat, abych si mohla nabrat vodu?
2: Jestliže prokopeš skrze bahno mokřiny strouhy, aby zahnívající močál zmizela, slunce v čiré hladině opět zazářilo, můžeš si vzít vody, kolik potřebuješ.
1: Prokopat strouhy? Ale já nemám tolik času.
2: Nemáš čas, nemáš vodu.
1: Vím, kdo mi pomůže. Štětiny kančí, leďte a svého pána přivolejte.
3: Zdravím tě, Alison. Co ode mě žádáš?
1: Tvé silné kly a kopíka. Potřebuji vylít strouhy skrze mokřady.
3: To nic není. Než dvakrát zívneš, přeorám zemi a všechna špatná voda odteče.
2: Máš dobrého pomocníka.
1: Je to můj přítel.
3: Hotovo.
1: Děkuju ti. A dobrý lov, štětináči.
3: S Bohem, Alison.
2: To je krása. Hladina je jako zrcadlo. A znovu se v ní třpití slunce. Děvče, naber si ze studánky vody podle libo.

0: U všech větrných bohů. U všech ohnivých démonů. Ne a ne. A ne. Nejde to.
1: Co se děje, Petře?
0: Alison, konečně jsi tady.
1: Stalo se něco?
0: Železu z koruny spílám, protože se mi v rukách spírá. Zvon je hotový a já se marně snažím vykovat jeho srdce. Už ho mám, ale pokaždé se zbortí. Něco takového se mi ještě nestalo.
1: Za to můžu já. Zapomněla jsem ti říct, že poslední díl zvonu musíš nažhavit v ohni, do kterého přidáš tuhle tisíci květou diviznu.
0: To pomůže.
1: Ano. A zakalit ho musíš ve vodě z měsíčního údolí.
0: Dobrá. Hoď i vítí na výheň. Začnu znovu. Železo rozpálíme. Tak. A teď s ním na kovadlinu. Už se klube.
1: Srdce mění barvy, jako by tlouklo.
0: Hotovo. Alison, nalij vodu do džberu.
1: Je připravená.
0: Tak. Teď se uvidí, zda vydrží.
1: Je nádherné. Je jako živé.
0: To hned poznáme. Zasadím srdce do těla zvonu. Takhle. A můžeš ho vyzkoušet.
1: Ale on nezvoní.
0: Ukáž. Opravdu. Nevydá ani jedno malé cinknutí.
1: Možná ho rozezní jen ten, komu je určen.
0: Asi ano. Už teď na něho žárlím.
1: To nemusíš. Co to bylo?
0: Ty jsi zazvonila?
1: Ne. Najednou se sám od sebe rozklinkal. Wolfi. To Wolfi je v nebezpečí. Musím za ním.
0: Půjdu s tebou, Alison.
1: Chtěla bych, moc bych chtěla, Petře, jenže bude to nebezpečné.
0: Jdu s tebou, nic mě neodradí.
1: Ne.
0: Ale ano, miluju tě, Alison. Nevím, kdo je Wolfi, ale vím, že samotnou tě jít nenechám.
1: Dobře, ale musíme si pospíšit, Petře.

0: se něco zlého.
1: Kudy teď?
0: Říkal, že má srub v lese u skály. A v noci, že ho uspává zpěv vodopádu.
1: Vím, kde to je. Dolů strání, pak podél potoka. Utíkejme.
0: Slyším Wolfieho. Určitě ho zase poranil.
1: Kdo?
0: Plovci poštvaní kněžími z chrámu boha lovu.
1: A proč oni?
0: Vidím srub. Tamhle. Jo.

0: kacíčku.
1: Pryč, jdi pryč, Aliso.
0: Vím, jak tě vyléčit.
1: Pryč, ve vlčí podobě mě nikdo nesmí spatřit.
0: Jsem přece tvá sestra.
1: Přesto chci trhat.
0: Mám tě ráda.
1: Uteč, vlk ve mně řve, všechno roztrhat.
2: Uhni, Aliso, žádný vlk nepřežije ránu sekerou.
0: Dost, přestaňte.
1: Ochráním tě před ním.
0: Copak jste se oba zbláznili? Tohle je můj bratr Wolfi a tohle kovář Petr, který pro tebe vykoval nové srdce.
1: Opravdu?
0: Jistě. Chceme tě zbavit prokletí.
1: Víš jak, sestřičko Vlčpano?
0: Jen tuším. Bratře, dotkni se zvonečku.

0: Vlčí kůže zmizela.
1: Srdce mu ale bije.
2: Které?
1: Obě. Jeho i to nové. Dýchá. On dýchá.
2: Otvírá oči.
1: Wolfy, bratříčku.
2: Slyšíš nás?
1: Vidíš mě, Wolfy?
3: Najednou mě nic nebolí. Dokonce si připadám, jako bych se vykoupal v křišťálovém vodopádu.
2: Jsi vyléčen?
3: Asi ano. Švagře.
1: Švagře?
3: Na vás dvou je vidět, že patříte k sobě.
1: Myslela jsem, že se budu o tebe starat, Wolfy.
3: Chceš snad, aby ten, kdo ti pomohl mě zachránit, aby ten, který tě miluje, žil sám. Hloupost. Jdi s ním do kovárny, Alison. Jdi, vlčpano. Ze mě je konečně člověk a mohu se vydat do světa.
1: Ale, Wolfy...
3: Umím se o sebe postarat. Až najdu ženu, která bude do mého života patřit, jako ty patříš k Petrovi, zase mě uvidíš.
1: Slibuješ?
3: Ano, Alison. Slibuji.

0: se uklidním. Rádio Junior, velká pohádka.
1: Následující pohádkový příběh je volným pokračováním o Vlčpaně, která kdysi vysvobodila svého bratra z vlčí podoby. Tentokrát se mladý Wolfy vydá na strastiplnou pouť. Na jejímž konci ho snad čeká dívka, která ho kdysi tak okouzlila. Pohádku Wolfy napsal Vladimír Zajíc, režie Jaroslav Kodeš. Účinkují Andrea Elsnerová, Petr Halíček, Kateřina Fixová a další.

0: pevně zavázat boty, utáhnout opasek a zkontrolovat brašnu, zda mám na cestu všechno přichystáno.
1: Wolfy! Wolfy!
0: Sýr, špek, voda v čutoře, lovecký tesák.
1: Wolfy! Bratříčku!
0: Alison! Vlčpano! Co ty tady?
2: Letěla jako splašená.
0: Kmotřičko, vy jste přišla taky.
1: Chceme se s tebou rozloučit.
2: A zeptat se, kdy se vrátíš.
0: Nevím, kmotřičko. Opravdu nevím. Prostě půjdu do světa hledat dívku, která by si mě vzala za muže a žila se mnou tady v lesích.
2: To může trvat dlouhý čas, Wolfy.
0: Já vím.
1: Opravdu musíš odejít.
0: Alison, ty si šťastně žiješ s Petrem. Kmotřička rozmlouvá s bylinami a v noci jí sova šeptá do spánku, co v lese nového. Ale já...
1: Máš přece nás.
0: Mám i nemám. U stolu jí dávám sám a sám se ráno probouzím.
1: Tak se přestěhuj ke mně a k Petrovi do kovárny.
0: Kde pak? To je tvůj domov, ne můj.
1: Sotva jsem našla bratra, už ho zase ztrácím.
0: Tak to není. Jenže od chvíle, kdy jsi mě vysvobodila... Když jsem se stal jen a jen člověkem, nemám stání. Musím do světa najít si nevěstu.
2: Máš s sebou všechno, co potřebuješ, Wolfy?
0: Ano, jenom hodila by se mi nějaká maličkost po matce. Něco jako kouzelná píšťalka, kterou od tebe tenkrát dostal Alison.
2: Ty jsi přece po mamince zdědil umění porozumět řeči všech tvorů. A to je veliký dar. Já tě mohu naučit... Jenom kouzelné zaklínadlo, které ti usnadní dlouhou cestu.
0: Prozradíte mi ho?
2: Pamatuješ si ještě na vlka v sobě?
0: Nemůžu na něj zapomenout, i kdybych tisíckrát chtěl.
2: A zůstalo ti pár vlčích chlupů z té tvé dřívější podoby?
0: Žádné už nemám.
1: Ale já si jich pár schovala.
2: Dej mu je, Alison.
0: Co s nimi mám dělat, kmotřičko?
2: Když budeš znát místo, na které se chceš dostat, když si dokážeš představit, jak vypadá, promni mezi prsty tři vlčí chlupy a do rytmu splétej slova, která to místo popisují. Nakonec řekni, na východ od slunce.
0: Na východ od slunce.
2: Na západ od měsíce.
0: Na západ od měsíce.
2: Vítr, ať otevře dveře.
0: Vítr, ať otevře dveře.
2: Tak, pak stačí udělat krok a budeš na tom místě stát.
0: Jestli je tomu tak, aspoň se rychleji dokážu vrátit zpátky k vám?
1: Kterým směrem se vydáš, Wolfy?
0: K horám, kam chodí slunce spát. Tam na pasece u soutoku dvou řek stojí hájovna, kde jsem jednou, ještě ve své vlčí podobě, zahlédl dívku. Byl to jen mžik,

0: Udělal krok a zmizel.
1: Doufejme, že dobře pořídí.
2: Paseka, vřes po kolena, soutok se bliští. Hájovna stojí tamhle. Opravdu to účinkuje. Ale co se to tam děje?
3: Přidej trochu víc smolných polen. Světlo ohně musí být vidět zdaleka.
4: Proč? Aby našli cestu domů?
3: Aby věděli, že na ně čekáme.
5: Hej! Hej, uhlíři! Dobří lidé!
4: Někdo tu je, podívej. Co tu hledáš?
3: Kdo tě poslal?
4: Co jsi zač?
5: Proč na mě tak dorážíte?
3: Že tě poslal on.
5: Kdo?
3: Mluv!
5: Nevím, oč vám jde. Jsem Wolfy, lovec.
4: A co lovíš, lovče?
5: Zvěř, ptáky, ryby.
3: Žádné úlovky nemáš, nevěříme ti.
4: A proč jsi přišel právě sem a právě dneska?
5: Nevím, co je na dnešku tak zvláštního. Hledám dívku s havraními vlasy až po ramena. Vysokou, štíhlou. Kdysi se mi tu zahlédl.
4: Fialku?
5: Nevím, jak se jmenovala. Ale byla moc krásná.
3: Tak to byla určitě Fialka. Zdá se, že mluvíš pravdu.
5: No, konečně jste mi uvěřili. Kde ji najdu?
4: Je to právě rok, co zmizela.
5: Odešla?
3: Neodešla, zmizela. Setmělo se, na obloze se objevil velký černý mrak a najednou byla pryč.
5: Cože?
3: Odnesl jí létající bazilišek.
4: Její otec se jí potom vydal hledat, ale dosud se nevrátil žádný z nich.
5: Nerozumím vám.
3: Čemu nerozumíš? V hájovně žil Hajný se svou dcerou Fialkou. A on se jí začal dvořit.
5: Kdo on? Bazilišek?
4: Není to bazilišek, ale černoknihník Bazilius. Jen občas bere na sebe hadí podobu. A v té je prý ještě nebezpečnější.
3: Fialka ho ale odmítla a taky unesl. Kam, to nikdo neví.
4: Dnes je to přesně rok, co se to přihodilo.
5: A proto ten oheň. Myslíte, že přivoláte Fialku i jejího otce zpět?
3: No, moje bába říkala, kdo se nevrátí do roka a do dne, toho už nikdo nikdy nespatří.
5: To jsou jen pověry. A zkusili jste je hledat aspoň vy dva?
3: Já...
5: Aha, bojíte se, co?
3: Ale to...
5: Když mě necháte přespat v hájovně, zkusím to sám.
4: Ty si tedy troufáš. Ale přespat tady můžeš.

0: Oče, který v mém lůžku spíš. Slyšíš mě? Slyšíš?
1: Co se děje?
0: Dobře mě poslouchej.
1: Co? Ach, černé vlasy po ramena, temné oči. Ty musíš být fialka.
0: Znáš mě?
1: Ano, ne, vlastně chtěla jsem, aby se mi o tobě zdálo.
0: Právě se tě zdám i nezdám, mládenče. Jsem tady a přece nejsem.
1: Vždyť tě vidím.
0: Vidíš jen mou představu. Neboť vzpomínám na místo, kde jsem žila.
1: Kde jsi teď?
0: Nevím. Z oken hradu, kde mě drží, vidím jen pustinu skal a balvan.
1: Bazilišek tě uvěznil.
0: Ano. Je to mocný čaroděj Bazilius. Člověk nečlověk, mnoha tváří a podob. Chce, abych se stala jeho ženou.
1: A ty? Dovolíš to?
0: Než být jeho ženou, raději zemřu.
1: Nedělej to. Vydrž. Tvůj otec se tě vydal hledat.
0: Nejspíš ho čaroděj zahubil.
1: Tak tě zachráním já. Objevím tu chmurnou pustinu skal a balvanů. Přijdu za tebou.
0: Jestli to myslíš opravdu, mládenče, musíš si pospíšit. Za týden, až nastane letní slunovrat, padne rozhodnutí. Buď si musím Bazília vzít za muže, nebo...
1: Nesmíš umřít.
0: Nebo mě...

0: Fuj, to je mi probuzení. Jestřáb mi zakřičí do snu a zažene krásnou dívku.
1: Vstávej, hlupáku!
2: Nejsem hlupák, jsem wolf i lovec. Hlupák si ty, dřepíš na okně místo, aby slovil myši a králíky. Jestli tě chytnou uhlíři, skončíš na ohni jako pečínka.
1: Co? Ty mi rozumíš.
2: Aby ne, jenom nevím, proč si tak nezdvořilý.
1: Protože ležíš v posteli mé dcery.
0: Dcery? To bys musel být otec Fialky.
1: Taky, že jsem.
0: Dokaž to.
1: Dobrá. V podlaze pod postelí je uvolněné prkno. Pod ním je dutina a v ní prstýnek z vlasů. Patřili Fialce.
2: Mohl je tam dát kdokoliv.
1: Byla to naše skrýž.
2: Dobře. Podívám se.
3: Vlasy jsou zabalené. Jestřábe, řekni v čem.
1: V březové kůře.
3: Správně.
1: Tak co, věříš mi?
3: Ano.
0: Ale pověz, jak to, že ses proměnil v jestřába?
1: Hledal jsem dceru. Chodil cestou necestou křížem krážem a jednoho dne jsem ho spatřil. Zloducha, který ji unesl. Poznal jsem ho. Strhl jsem pušku z ramene, ale...
0: Mluv dál.
1: Než jsem stačil zalícit, vznášel jsem se vysoko nad zemí. Bazilius má strašlivou moc. Od té doby se mi ze zobáku linou jen slova v řeči jestřábí. Nikdo z lidí mi nerozumí. Ty jsi první.
0: Víš, kam čaroděj zmizel?
1: Prý žije kdesi v chmurných skalách.
0: Fialka tvrdila, že je uvězněná v hradu.
1: Ty jsi ji viděl?
0: Zdalo se mi o ní, ale bylo to, jako by stála vedle mě.
1: Zachráníš ji? Já sám to v téhle podobě nedokážu.
0: Pokusím se, ale musím znát místo, kde je Fialka vězněm.
1: To místo nikdo neviděl. Ani mý přátelé, co létají vysoko v oblacích, ale možná moje sestra mohla by vědět něco, co nám pomůže.
0: Kdež je tvá sestra?
1: Za soutokem řek v modravém údolí plném chrb.
0: Jak vypadá její chalupa?
1: Roubená z hnědých trámů. Z jedné strany jí poskytuje stín voňavá lípa, z druhé hrušeň. Proč se tak vyptáváš?
0: Mé malé tajemství. Sedni si mi na rameno, jestřábe. A dobře se drž. Vlčí chlupy mezi prsty. A teď. Chrpy jak moře se modře údolím vlní. Na nich chalupa z trámu pluje. Zelená lípa, slatavá hruška. Na východ od slunce, na západ od měsíce, vítr ať otevře dveře.

0: jsi rychlejší, než já dokážu létat. Udělal skrok a jsme tady.
1: Dveře jsou do kořán. Hej, hola, je někdo doma?
2: Zavolej, teto Jivo.
1: Teto Jivo? Teto Jivo!
3: Slyším tě, mládenče, slyším.
4: Jak jste se tu tak najednou objevila?
3: Překvapovat druhé je má radost.
0: Sestřičko!
3: Proč pak se tvůj jestřáb tak rozkřikuje?
4: Zdraví vás.
0: Nerozumí. Ona mi nerozumí.
4: Co pak ho nepoznáváte?
3: Dravec jako dravec. Akorát, že tenhle... má lidské oči.
4: Je to váš bratr. Otec Fialky.
3: Můj bratr? Jak se stalo, že vězí v jestřábím peří?
4: Zlá kouzla a čáry. Proto potřebujeme vaši pomoc, teto Jivo. Fialku ukrývá zlý čaroděj kdesi na hradu v chmurných skalách. Jestli ji do týdne nenajdeme, promění ji v kámen.
3: O chmurných skalách jsem nikdy neslyšela. Ale možná bych se mohla zeptat slunečního stromu. Potřebovala bych však něco, co patřilo Fialce.
4: Mám její vlasy.
3: Výborně, mládenče. Dej mi jich 7 a pojďme za hrušník.

0: Zná jak bolest, co svírá. Kůra je hladká jak láska, co laská. Kořeny hluboko, koruna vysoko. Do země, do nebe, hruško má hledíš. Na 7 dnů, 7 vlasů do tebe vplétám. Řekni mi, sluneční strome, kde je jejich paní?
1: Obraz. Na kmeni se zjevuje obraz.
0: To je fialka, ale ne celá.
1: A za ní skály a hrad a... A dost. Je to jen půl obrazu.
0: Nekřič, bratře jestřábe. Víc nám strom ukázat nedokáže.
1: Půl líbezné tváře fialky, půl krajiny a hradu půl. Však abych ji našel, potřebuji celý obraz.
0: Nevzdychej, mládenče. Poradím ti. Vydej se za mou sestrou, třeba bude vědět víc.
1: Kam?
2: K bílému domu nad jezerem.
1: Co to říkáš, jestřábe? Vypravit se do domu nad jezerem?
0: Má sestra skutečně žije u jezera. Zdá se, hochu, že jestřábí řeči rozumíš.
1: Potřebuji si jezero i dům představit. Vyprávějte mi o nich, prosím.
0: Jezero leží v kotlině přes 2 vrchy směrem půlnočním. V jeho vodách se zrcadlí zelené stráně luk i hluboké lesy plné kapradí. Vedle domu činí k nebi 3 vysoké sosny. A spod jejich kořenů tryská do jezera křišťálový vodopád.
1: Úplně to vidím. Teto Jivo, můžu si zhrušně vyříznout obrázek?
0: Mládenče, poranit můj strom není jen tak. Slyšíš? Zlobí se.
1: Řeči stromů nerozumím, jen zvířatům.
0: Ale ne, ona se nezlobí. Ptá se, jak se jmenuješ.
1: Wolfy.
0: Nuže, Wolfy, máš obětovat jejím kořenům 5 kapek své krve. Pak ti dovolí sloupnout obrázek z kůry.
1: Rád. Hrušní hruštičko, sluneční strome, svou krev, svou vláhu života ti s radostí dávám za obrázek té, po které má duše touží.
0: Pospěš si, chlapče. Kůra se sama odlupuje.
1: Díky, hruško. Díky za tvůj dar.
0: Tomáš, vezmi si ještě ode mne na cestu mletou šalvěj a pryžec. Ty zhojí každou ránu.
1: S Bohem. A děkujeme, teto Jivo.
0: Rádo se stalo.
1: Jestřábe, na rameno. Teď promnou tvlčí chlupy a přes vrchy k půlnoci jezero bezedné krajinu zdobí. V třpitivé hladině zelená údolí, stemnělé hvozdy tiše se zrcadlí. Volám 3 sosny a bílý dům. Na východ od slunce, na západ od měsíce, vítr ať do něj mi otevře dveře.

0: To byl skok. Ani pírka se mi nestačila na čechrat.
1: Podívej, příteli, dveře jsou opravdu do kořán. Hej hola, je tu někdo?
0: Zavolej. Teto studánko.
1: Teto studánko. Teto studánko.
2: No, no, no, nekřič, však tě vidím, mládenče.
1: Kde jste se tu tak najednou vzala?
2: Snadno, skok a krok a překvapení pro radost.
0: Sestřičko!
2: Proč se tvůj jestřáb tak rozkřikuje?
1: Zdraví vás.
0: Nerozumí. Ona mi taky nerozumí.
1: Nepoznáváte ho?
2: Ne.
1: Je to váš bratr, otec Fialky. Zlá kouzla tu působí.
2: Ale to je mi nadělení.
1: Potřebujeme vaši pomoc, teto studánko. Fialku vězní čaroděj Bazílius na hradě v Chmurných skalách. A jestli ji včas nenajdeme, promění ji v kámen. Podívejte, teta Jíva vyčarovala polovinu jejího obrazu i místa, kde ji ten padouch ukrývá. Dokážete objevit druhou část?
2: Křičí, jako když se mu něco nelíbí.
1: Říká, sestro moje, rozhoď kameny, rozčeř vodní hladinu a z jezerní vody vylov zprávu o Fialce.
2: No jo, bratr byl vždycky hrr. Nejspíš proto teď vězí věstřábým peří. Ale, Inu, mohla bych se zeptat vody, ale na to bych potřebovala nějakou věc, která patřila Fialce.
1: Co takhle pár jejich vlasů?
2: Máš-li je, dej mi jich 7 a pojďme k jezeru.

0: Vlas za vlasem náruči jezera svěřuji, vlny jež hladinou běží, ať vzbudí je k bytí. Vodo, jež kořeny skal omýváš, vodo, jež z nebeských výšin se snášíš, na 7 dnů 7 vlasů do tebe vpouštím. Řekni mi, vodo, řekni, kde jejich je paní.
1: Podívejte, z hlubin se vynořil obrovský sumec a na jeho hřbetě se zjevil obraz.
0: To je Fialka.
1: A kolem ní krajina chmurných skal.
2: Druhá polovina obrazu.
1: Musím získat obraz ze sumčí kůže.
0: Ne, mládenče. Mého přítele sumce zranit nesmíš. Zlobí se. Slyšíš?
1: Nezlobí.
0: Jak to poznáš?
1: Řeči živých tvorů rozumím.
0: Máš pravdu. Nezlobí se. Můj přítel se ptá.
3: Kdo jsi?
1: Lovec Wolfy.
3: Vydal se na lov. Chceš mě dostat?
1: Ne. Chci vysvobodit Fialku. Musím ji najít. Polovinu obrazu, který mě dovede k cíli, máš na své kůži. Daruj mi ho, prosím.
3: A co mi ty dáš na oplátku?
1: Cokoliv budeš chtít.
3: Třeba malíček tvé levé ruky?
1: Musí-li to být?
3: Musí, nemusí, kdo ví. Začni, Wolfy.
1: Nuže, sumče. Dávám ti kus svého těla za obrázek té, po níž má duše touží. Hle, mlad krev už do jezera stéká.
3: Dost, Wolfy. Rozumím. Ty Fialku miluješ. Nechci maso tvého těla. Stačí úlitba krve. Vezmi si, co žádáš.
0: No tak poslechni ho, mládenče. Pospěš si. Sumčí kůže se už sama odlupuje.
3: Dobré pořízení, hoku.
1: Díky. Bojovníku z vodních hlubin.
4: Kůra a kůže. Co uděláš teď, Wolfy?
1: Přiložím obě poloviny obrazu k sobě. Takhle.
0: Vida. Konečně víte, kde Fialku hledat. Co se mu zas nelíbí?
1: Místo známe, ale stále zbývá mnoho otázek a málo odpovědí. Ach, Fialko. Obraze krásný, kdybys tak promluvila.
0: To je přece snadné. Vidíš pavoučí síť, napnutou mezi kmeny sosen?
1: Ano, svítí stříbrnými kapkami rosy.
0: Tak je opatrně setřes z pavučiny na obraz. Vodní kapky v sobě mají kouzelnou sílu. Celou noc se koupaly v měsíčním svitu. No, zkus to. Nemusíš se bát, obrazu neublíží.
1: Poslechnu vás.
5: Mládenče, opět se potkáváme.
6: Fialko, dcero moje,
1: jsi překrásná.
5: Jsem ráda, že se ti líbím. Však ty mě také. Ale není čas na poklony. Slíbil jsi, že přijdeš.
1: Už jsme na cestě, já i tvůj otec. Třeba, že ho černokněžník proměnil v jestřába.
5: Tušila jsem, že mu něco provedl. Naštěstí i žije. A jestli Bazília přemůžeš, zachráníš nejen mě, ale i tatínka. A opět bude člověkem.
1: Jak to mám provést? Poraď.
5: Ne, to nemohu. Ale hlavně si pospěš. Pospěš si, Wolfy.
1: Počkej, neodcházej. Alespoň prozrať, co ještě vidíš ze svého vězení.
5: V dáli Bystřinu, hranici mezi pustými skalami a zelenými loukami. Na jejím břehu roste do nebes mohutný strom, snad kaštan.
0: Vidím ho, vidím, je tady úplně dole na obraze. Podívej, Wolfi, kaštan neboli jírovec. Jeho květy vypadají jako vánoční svíce.
1: Ten si lehce zapamatuji. Dostaneme se k němu a potom i k tobě.
5: Buď opatrný, mládenče. I když máš mocné jméno, Wolfi, vlk, proti černokněžníkovi si pouhý vlček.
1: Možná ano, ale vykonám, co jsem slíbil.
5: Pamatuj, že Bazilius je mocný čaroděj. Dokáže se proměnit v baziliška a potom pouhým pohledem

0: Fialko! Fialko!
1: Už se jí nedovoláš. Kapky rosy ztratily svou moc.
0: Dobrá. Půjdeme, jestřábe.
1: Počkej, Wolfi. Vezmi si ode mne jako dar zrcátko zakalené v jezerní vodě.
0: Je z leštěného bronzu?
1: Ano. Bronzové zrcadlo má zvláštní moc. Dobrému dobrou službu prokáže, zlému zlý úmysl oplatí. Může se ti hodit.
0: S Bohem. A díky za pomoc, teto studánko. Teď. Vlčí chlupy mezi prsty. Ty jestřábe se pevně drž na mém rameni. Bystřina běhutá s pěnou na peřejích krajinu napůl dělí. Lány úrodných niv a chmurné skály. Prastarý kaštan hranici stráží. Pod jeho větve na východ od slunce, na západ od měsíce, vítr ať otevře dveře.

0: podařilo se.
1: Ke kaštanu máme jen kokoupár. Ale co se to s ním stalo?
0: Listí má se schlé a zkroucené.
1: Kůru olesalou a potrhanou.
2: Prosím, prosím, pomozte mi.
1: Kdo to volá?
2: Já, stromová víla.
1: Kde jsi?
2: Na krok před tebou.
1: Nevidím tě, jako bych se díval skrz mlhu.
2: Už se mě zbyl pouhý stín. Potřebuji pomoc.
3: Nezdržujme se, Wolfy, fialka čeká.
1: Jestřábe, nemůžeme odmítnout pomoc. Když jsme ji potřebovali my, také se nám jí dostalo. Co se ti přihodilo, vílo?
2: Ještě minulý úplněk jsem kropila rozou trávu, česala proud řeky a do koruny kaštanu vázala sluneční paprsky.
3: Pozor, Wolfy! Slova mohou být léčkou, aby nás zdržela v cestě.
1: Příliš rychle soudíš, příteli.
2: Pak mě černokněžník Bazilius proklel a od toho dne slábnu a ztrácím se.
1: Proč to udělal?
2: Odmítla jsem mu dát první kaštan, který se na tomto stromě urodil. Má kouzelnou moc.
1: Kouzelnou moc?
2: Ano. Je v něm zaklet život.
3: Wolfy, už dost řečí. Musíme jít.
1: Ne, musíme víle pomoci. Co ti Bazilišek provedl?
2: Přivolal na mě ropuchu. Každý den v podvečer přiskáče ze skal za bystřinou a okusuje kůru stromu. Její jedovaté sliny můj kaštan zabíjejí. A když umírá on, umírám i já.
1: Jestli tě trápí jen obyčejná ropucha, je tady snadná pomoc. Jestřáb ji probodne svým zobákem.
2: Je to zubatá obluda. Velká, obrovská, skoro jako divočák.
1: Pak ji zabiju sám.
2: Nedokážeš to. Ropucha má na čele magický drahokam. Díky němu vidí v čase dopředu, takže pozná, co kdo hodlá udělat.
1: Musím na ní vyzrát.
2: Co máš kromě tesáku?
1: Špetku svých chlupů z časů, kdy jsem byl vlkem. A pár vlasů fialky, s níž jsem se dosud nesetkal.
2: Dáváš mi naději, mládenče.
1: Jakou?
2: Vlčí chlupy pocházejí z minulosti a vlasy dívky z budoucnosti. A mezi nimi leží...
1: Přítomnost. Už vím, co mám udělat, aby mě ropucha viděla stále jen v přítomnosti.
2: Ale rychle. Za chvíli vyjde ze skal.
1: Vlas a chlup, kruhem kruh, včerejšek a zítřek, spleťte se do obruče na můj prst.
3: Prstýnek.
2: Jsi moudrý. Už se sem žene.
1: Vílo, do stromu. Jestřábe, na větev.

0: Ekme. Dnes mě čeká i chutné sousta.
1: Fuj, páchneš zlobou a slizem.
0: Bojíš se mě?
1: Jo.
0: Tak uteč.
1: Ne.
0: Chceš se mnou bojovat?
1: Jo.
0: Tak začni.
1: Ne.
0: Jsi divný. Tu jsi divný.
1: Aby ne, vždyť jsem člověk. Nepatřím do tvého světa.
0: Vidím sice člověka, ale po jeho levici je stín vlk. A po pravici stín div. Co jsi zač?
1: Tvá smrt.
0: Ať plivnu slinu, co do tebe propálí díru. Budeš zpívat jinou.
1: Myslíš?
0: Hned to zjistím, hned teď. Ty jsi uhnul.
1: Divíš se?
0: To není možné. Já přece dopředu vím, co uděláš. Jak to, že jsem to neviděla?
1: Třeba si oslepla.
0: Něco není, jak má být.
1: Jistě, a proto zmiz.
0: Ne.
1: Donutím tě k tomu.
0: To se ještě uvidí.
2: Opatrně, Wolfi. Teď na tebe skočí. Ať tě nepovalí. Špatně, Ropucho. Zkus to znovu.
3: Dej si pozor na její zuby.
0: Vypadl ti tesát. Už mě nedostaneš.
3: Dotkni se drahokamu na jejím čele. V něm je její síla. Ruku, rukou, Wolfi.
0: Tu ruku ti ukousnu.
2: Ne.
0: Dotkl se své prsty.
1: Jo, prsty své ruky.
2: Dostal si, padá, mizí, zcvrkává se.
3: Zmenšuje se, jako by tála.
2: Zmizela, Wolfi. Zbyla z ní loužička slizu.
1: Díky bohu.
3: Děkuji ti, Wolfi. Zachránil jsi mě. Teď musím já zachránit svůj strom. Ještě jednou děkuji.
1: Ne, počkej, stromová vílo. Ještě ti dám mletou šalvěj a pryžec od tety Jívy. Potří mi kmen stromu zničený jedovatými slinami ropuchy a kůra se v brzku

0: trošku zahojí.
1: Ráda to udělám.
2: Wolfy, už se stmívá, nemůžeme dál čekat.
0: Já vím. Překročme tedy Bystřinu a pospěšme k hradu.
2: Já letím napřed!
1: Teď zase počkej ty, mládenče. Na oplátku si vezmi ode mne plod kaštanu. Je to ten první, kouzelný, který se na tomto stromě urodil. Může se ti hodit.
0: Díky. A brzké uzdravení. Vílo!

0: Bazilíškův hrad. Konečně jsme ho objevili.
1: Jo, dřív.
0: Už drahnou dobu tu na tebe čekám.
2: Nepřeháněj.
0: Pověz, proč ses drápal nocí skrz roklinu? Proč si nepožádal vítr, aby ti otevřel dveře jako jindy?
2: Protože mám poslední tři vačí chlupy a ty schovávám na cestu s fialkou.
0: Ach tak. Co uděláme teď?
2: Posaď se na římsu okna a já zabuším na bránu.
0: Chceš vlézt čaroděj rovnou do chrtánu?
2: Neví, kdo jsem ani co chci.
0: Dobře, Wolfi. Věřím, že fialku zachráníš a budu ti na blízku.
2: Domluveno.
0: Domluveno.

0: Kdo jsi? A co pohledáváš tady v chmurných skalách?
1: Promiňte, pane. Zabloudil jsem v soutěskách a najednou se mi zjevil tenhle hrad.
0: Kdo ví, co jsi tu hledal?
1: Chtěl jsem ulovit horskou lišku, má hustou kožešinu.
0: V horách žádná zvěř nežije.
1: To už jsem také zjistil.
0: Co tedy po mně chceš?
1: Nocleh a jídlo. Hned ráno odejdu.
0: Dobrá. Zkusím s tebou povečeřit a uvidíme. Mé jméno je Basilius.
1: Mé... Wolfy.
0: Wolfy? No, nejspíš budeš mít hlad jako vlk. Pojď dál.
2: Krásný sál. Hleďme. A dokonce je prostřeno pro dva.
0: Usedni a dej se do jídla.
2: Díky. Jste velmi pohostinný.
0: Zbytečné řeči. Najez se a spát půjdeš do sklepení. Nemám rád nečekané návštěvy. Dávám přednost samotě.
2: A co támhle ta dívka?
0: Jaká?
2: Stojí v rohu místnosti.
0: Tak dost! Světlo svíček nedosáhne do černé tmy hradních koutů. Žádný člověk ji nemůže spatřit. Kdo opravdu jsi?
2: Člověk a vlk v jednom těle.
0: Přišel jsi pro ní?
2: Pro fialku?
0: Hleďme. Dokonce víš, jak se jmenuje.
2: O tom, co ji potkalo, si vyprávějí mnozí lidé.
0: Pojedzme tedy, člověče vlku, a pojedzme s chutí. Možná je to v tvém životě naposledy. Fialku nedostaneš.
3: Mluvíte, jako bych tu nebyla.
1: Promiň, Fialko, posaď se k nám.
3: Děkuji.
0: Troufáš si stále víc?
1: U všech bohů, jak jsi krásná.
0: Ta krása není pro tebe. Zítra o letním slunovratu se stane mou ženou. A když ne, tak...
1: Tak se promění v kámen, já vím. Ale dnešek neví, co přinese zítřek.
0: Zmlkni! Tušíš vůbec, kdo jsem?
1: Černokněžník Basilius. A ovšem taky Bazilišek, zrádný král všech hadů, jehož kamenný pohled zabíjí.
3: V lidské podobě zabít nedokáže.
0: Hned to napravím. Proměním se a ty se, děvče, dívej, jak tvůj člověko vlčí zachránce zemře.

0: Zrcadlo! Wolfi, zrcadlo! Zrcadlo! Zrcadlo!
1: Co to bylo? Moc mluvíš. Ukaž svou pravou tvář, Bazilišku.
2: Dočkáš se.
0: Zrcadlo!
2: No, co pak to máš?
1: Bronzové zrcadlo.
2: To ti v boji nepomůže.
1: Ale ano, dobrému dobrou službu prokáže, zlému zlý úmysl oplatí. Tahle věc odrazí smrt tam, odkud vychází.
2: Hned uvidíme.
1: Nefialko, stůj, nechoď mezi nás.
3: Jestli máš zemřít, zemřu s tebou, Wolfi.
1: Jestli tě mám vysvobodit, nestůj mi v cestě.

0: Člověče vlku, tady máš mé oči. Pohleď, jak jsou hluboké.
1: Nejsou tvoje oči. To jsou přece moje oči. Co na mne hledí?
0: Správně. V zrcadle vidíš sám sebe.
1: Nemohu sehnout. Mé tělo se mění v kámen.
0: Co jsi ostatním činil? To tě teď dostihlo.
2: Skameněl?
3: Ano. Je z něho pouhopouhý kámen. Kamenná socha.
2: Jsem svobodná, Wolfi. Svobodná.
3: Nejásej předčasně, Fialko.
2: Vysvobodil jsi mě. Můžu se vrátit domů.
3: Jestřábe?
4: Tady jsem.
3: Ještě není konec, lásko. Jinak by tvůj otec přece nebyl jestřábem, ale opět člověkem, sama si to říkala.
2: On je tu s tebou?
3: Ano.
2: Co chceš udělat?
3: Musím rozbít tu sochu. Dokud někde uvnitř tluče Baziliškovo srdce, může se černokněžník kdykoliv vrátit. Za rok, za měsíc, ale třeba už zítra.
2: Puká! Baziliškova socha se rozpadá!
3: Pozor! Ustup, Fialko!
2: Podívej! Něco z ní vylétá!
3: Bílá holubice!
2: Jak je krásná! Bělostná! Letí z hradu oknem ven!
3: Jestřábe! Dožeň tu holubici!
4: Bez obav! Neunikne mi!
3: Fialko, rychle! Ven z hradu!
2: Podívej, Wolfi! Jestřáb už holubici dostihl!
3: Peří lítá na všechny strany.

0: Našel jsem ho. Podívej, Fialko, vůbec se nerozbil. Teď ho vezmu a... Au!
1: Ach, bože!
0: Skořápka pálí jako led. Lepí se mi na dlaně a trhá mi kůži.
2: Znič ho! Znič ho! Rozdrť ho!
0: Strašně to pálí!
1: Vydrž, Wolfie, už praská!
0: Bolí to, bolí! Moc to bolí!
1: Puklo. Teče z něj bílek černý jako noc a žloutek rudý jako krev.
0: Fialko, já... Ruka mi chladne. Teď druhá a nohy...

0: Konečně.
1: Tatínku.
0: Fialko, dcero moje.
1: Jsi to opravdu ty.
0: Ano, už je ze mě zase člověk. Pojď, ať tě obejmu.
1: Jsem tak ráda, že jsme zase spolu.
0: Víš, co to znamená?
1: Bazilišková síla je zlomena.
0: Wolfy zvítězil.
1: Wolfy. Tatínku. On je bez života.
0: Co to říkáš? To nemůže být pravda, to ne.
1: Skameněl. Bazliškova duše zakletá ve vejci ho zahubila. Wolfy, probuď se. Řekni něco. Wolfy.
0: Dal svůj život za tvůj i můj, Fialko.
1: Ne, podívej. Tělo má jako z kamene, ale z úst mu vychází vlažný dech. Musíme ho zachránit. Proti zlu přece existuje lék.
2: Jestřábe, člověče, první plod kaštanů.
0: Cože?
2: Plod života.
1: Někdo volá.
2: Má ho ve své brašně.
0: To je stromová víla. Dala mu dar. Fialko, honem se podívej do Wolfyho brašny. Někde tam musí být malý kaštán.
1: Kaštán? Kde? Nic nevidím. Už ho mám. Tady je. Malý kaštánek. Ale jak hřeje.
0: Zkus ho položit Wolfymu na srdce.
1: Vůbec nic se nestalo.
0: Zkus mu ho vložit do úst.
1: Zase nic.
2: Daruj mu pár kapek své krve.
1: Nerozumím.
0: Ale já ano. Wolfy dal svou krev stromu a rybě, aby se dozvěděl, kde tě najít, Fialko. Dal tu krvavou úlitbu z upřímné lásky, protože tě chtěl zachránit. Dal ji, aniž by věděl, zda ho budeš chtít.
1: Ale vždyť já ho miluju.
0: Nač tedy čekáš? Vezmi nůž a řízni. Ach, dcerko moje, dceruško, podívej. Kapky tvé krve padají na kaštan. Začíná pukat.
1: Rozvíjí se a zelená.
0: Vypouští první výhonky.
1: Wolfy se nadechl. Dýchej, můj milý, dýchej.
0: Zabírá to.
1: Už vstává.
3: Co? Co se to se mnou stalo? Usnul jsem?
0: Skameněl. Ale plod kaštanu od stromové víly tě zachránil.
3: Jestřábe, z tebe je zase člověk.
0: Aby ne, když si přemohl bazilíška.
1: Jsi zpátky, Wolfy. Jsi u mě a to jediné je důležité.
3: Fialko, krvácí ti dlaň, poranila ses?
1: To nestojí za řeč.
0: Děti, musíme pryč. Pryč z tohoto místa uprostřed chmurných skal.
3: Dobrá, chytněte se mě oba za ramena. Tři vlčí chlupy mezi prsty a černý bez, modrý les, neste nás k soutoku, k pasece, kde kvete vřes. Na východ od slunce, na západ od měsíce, vítr ať otevře dveře.
4: Komotřičko, co to děláte?
5: Vařím mléko, Alison.
4: Ale proč do něho sypete vraní oko? Rozrazil a pot mě chuť.
5: Protože potom na jeho hladině uvidíme, jak se Wolfy mu daří.
4: Páni, páničku, z mléčné pěny se vynořuje hájovna na soutoku? Paseka? Nějaký muž? Ale to je přece Wolfy. A s ním? Oh, to je krásná dívka.
5: Dobře si tvůj bratr vybral. Moc dobře.
4: Vedou se za ruce.
0: Doma. Jsme doma.
1: Naše hájovna.
3: Fialko, miluji tě od první chvíle, kdy jsem tě uviděl. Řekni, chceš se mnou žít?
1: Ano. Chci být napořád s tebou.
0: Jestli si to opravdu přejete, je hájovna vaše.
3: Ne, napřed se podíváme za mou sestrou Alison a taky za kmotřičkou. A pak do mého srubu. Chci žít tam, kde bude Fialce nejlíp.
1: Ale Wolfy, náš domov bude tam, kde jsme my dva. Na místu nezáleží.
6: No ne, někdo sem běží.
7: Hurá, jsou zase tady.
6: Můj ty smoko, to jsou přece uhlíři.
8: Uděláme veliký oheň.
3: Uděláme tu největší vatru.
6: Ano, to uděláme. Ale napřed si dáme tu moji, že to všechno dobře dopadlo.

0: Radio Junior.
1: Já zvedám level, já jdu nahoru a ty jdeš středem. Už baby, nebudu ti říkat nic předem, co bude.

0: Rádio Junior, rozhlasová hra.
1: Královský osud. Tak se jmenuje dobrodružný příběh, který je inspirovaný starými skotskými a keltskými mýty. Při hledání ztracené nevěsty se bude hrát nejen o lásku, ale také o rytířskou odvahu, čest a pravdu. Napsal Vladimír Zajíc, režie Jaroslav Kodeš. Účinkují Jaroslav Plesl, Andrea Elsnerová, Jana Striková, Radek Zíma a další.
2: Český rozhlas uvádí původní rozhlasovou hru Vladimíra Zajíce Královský osud. Režie Jaroslav Kodeš.

0: Bohové, snažně vás prosím, stůjte při mně. Pomozte mi vyjít ze soumraku otcovy mysli. Pomozte mi zapomenout. Pomozte mi žít.
1: Lado. Lado.
0: Ilven. Jsi to ty?
1: Ano. Pamatuj si, Lado. Chce-li člověk žít, musí umět odpouštět, ale ne zapomínat. Sám musí hledat slunce, jen tak mu bohové pomohou.
0: Já vím, Ilven. Já vím.
2: Lado, dcero má jediná.
0: Otče?
2: Proč se mi stále vyhýbáš?
0: Oba víme proč, můj králi a pane. Děsí mě úmysly, které se mnou máš.
2: Oslepila mě tvá krása. Tolik se podobáš své matce.
0: Jsem tvá dcera. A i když jsi Karelie král, nemůžeš mít všechno.
2: Mohl bych, to dobře víš. Avšak, Lado, už nechci. Stáří mi popletlo rozum. Co bylo, není. Oslněné možností vrátit si přes tebe byť dceru zpět, ženu svého bytí, kráčel jsem slepě za tou září.
0: Proto musel Ronc odejít.
2: Ano. Ano, přiznávám svou chybu. Snad mě u tebe omluví pošetilost věku a postavení. Uznávám, že Ronc je skutečný rytíř a muž.
0: Ale to znamená...
2: To znamená, že požehnám vašemu spojení. Za pár dnů, až propukne letní slunovrat, se vzdám vlády a vy budete svoji.
0: Děkuji, otče. Mohu tedy odjet na jeho hradiště?
2: Jeď, Lado. Třeba hned. Vzdávám se tě jako ženy, navždy ale zůstaneš mou dcerou.
0: A Gorm?
2: Gorm? Nevěřím, že by o tebe opravdu stál. Je příliš vypočítavý.
0: Proč jsi ho tedy vybral do čela své družiny?
2: Protože od vůdce svých družiníků očekávám lstivost a schopnost odhadnout protivníka a pak vyhrát. Koho chceš sebou?
0: Nikoho. K Ilven na Soví horu je den klidné cesty a pak půl den na Roncovo hradiště. Pro všechny, co by se ptali, jedu za Vědmou.
2: Uvažuješ jako budoucí královna, to se mi líbí. Pro jistotu však rozkážu Jírovi, aby tě kus cesty doprovodil.

0: Můj králi?
1: Nečekal jsem tě, Gorme, je pozdní noc, ale pojď dál a ohřej se u ohně. Co potřebuješ?
0: Jíra se vrátil.
1: No a?
0: A hlásil, že princezna Lada měla, až na to počasí, cestu klidnou.
1: Jak předpokládal.

0: Jistě.
1: Neříkej, že tě to tak zaskočilo.
0: Ne, ne. Netušil jsem, že... To je moudré rozhodnutí.
1: No, smažme to. Co jiného mi přinášíš?
0: Nic. A, přece jen. Mám lahvici čerstvého smolného vína.
1: Víno s příchutí smolných sudů? Výborně, hodí se k oslavě.
0: Ano, takové moudré rozhodnutí opravdu zaslouží zapít smolným vínem.
1: Tak neotálej a nalej vrchovatě, korbe.
0: Podle rozkazu, můj králi. Tak, na ladu a ronce.
1: Na jejich štěstí. Trochu ostřejší, ale chutné. Gourmé, ty jsi jim nepřipil.
0: Ani jim, ani tobě, Karelie.
1: Co si to dovoluješ?
0: Mám svůj plán. Podívej, beru si tvůj královský praporec a jedu si pro ladu.
2: Gourmé, varuju tě!
0: Mě zastav, králi. Zkus to! No! Jenže jak? Když nohy neposlouchají a tuhnou, co?
1: To víno.
0: Bylo otrávené. A co jsi čekal? Jak Jíra řekl, kam Lada zamířila, tušil jsem, co zamýšlíš. Jen jsem vyčkával na vhodnou příležitost. A ty jsi mi ji teď dal. Neboj, Karelie. Bude ještě hůř. Za hodinu se ti uleví, ale to už na mě nedosáhneš. A za den dva se křeče vrátí a pak se setkáš se svými předky.

0: Můj milý, vidíš mě? Vnímáš mě vůbec, nebo...
1: Lado, lásko moje, jsi tak líbezná, až nemám slov.
0: Hranci, nač myslíš?
1: Na den slunovratu, kdy se staneš mou ženou.
0: Ne, ne, mě neošálíš. Znám tě příliš dobře. Co tě trápí?
1: Že tvůj otec tak náhle souhlasil s naší svatbou. A že už nechce vládnout.
0: Stalo se. Je starý.
1: Zdá se mi to zvláštní. Zvláštní a podezřelé.
0: Ronci, vědma Ilven.
1: Ta čarodějka ze Soví hory?
0: Není čarodějka. Vidí skrze mlhu lidské mysli. A potvrdila, že král se mě vzdal. Potvrdila, Ronci. Tady ti posílá šňůru upletenou z jejich vlasů.
1: Nač mi bude? A proč je na ní 7 uzlů?
0: 7 uzlů, 7 strážných duchů. Dnes večer rozvážeš první, poslední pak v den slunovratu, abys stále věděl, kolik času zbývá do dne, kdy nás spojí slib společného života.
1: Nepotřebuji žádné uzlíky, abych si dokázal spočítat dny.
0: Když sevřeš tu šňůru v dlani, Ilven ti pomůže v nesnázích.
1: Hezká slova, Lado, ale přesto nevím, zda se nám podaří být svoji.
0: Miluju tě. Chci být tvou ženou. Pochybuješ snad o tom?
1: Ne, má lásko. Jen si s cestou zapomněla hlídat záda.
0: Někdo přijíždí.
1: Tuším, že nesnáze a trápení. Podívej.
0: Ale to je přece družina mého otce. Vidím královský praporec.
1: Jak jinak? A v čele s Gormem. Rychle, Lado. Zkusíme se dostat zpátky do hradiště, než dojedou. Snad si nás ještě nevšimli.
2: Ha! Pozdě, Ronci! Pozdě! Kamarádi ti zavřeli bránu před nosem, co?
3: Co jsi ty, Gorme? Co tu chceš?
2: Tobě nic. Jen tady, princezně. Král si ji žádá zpět.
0: To není možné. Můj otec mě zaslíbil Roncovi. Jakým právem se opovažuješ?
2: Právem královského praporce, který mi propůjčil.
0: Lžeš,

0: Orme, král by nikdy nevzal své slovo zpět.
1: Už se stalo, princezno. Nasedej a jedeme domů.
0: Nikam s tebou nepojedu.
1: Lituji, potom tě budu muset odvést násilím. Jiro, s vaší ruce a odjíždíme!
2: Stůj! Cislický had, Gorme. Dotkne-li se někdo princezny, pocítí ostří mého meče.
1: Možná jsi udatný rytíř, Hronci, ale podívej se kolem sebe. Je nás tu hodně a ty jsi sám. Z hradiště ti teď nikdo nepomůže.
2: Ty ničemu. Už tolikrát si mě falešně očernil před tváří krále. Ale únos princezny ti neprojde. Braň se!
1: Hronci! Máš, co jsi chtěl. Vojáci, sražte ho a princeznu svažte!
0: Zkuste se mě dotknout a vyškrábu vám oči!
2: Ne. Tak pojďte, vojáčci, pojďte! Tu máš! A ještě jeden! Zásah! Vidíš, Gorme, jen tak snadno nás nedostaneš!
1: Sakra, Jiro, vem ho konečně přes hlavu! A tu ženskou umlčte!
0: Hronci, ne!
1: Jiro, řekl jsem, vem ho a ne zab ho.
3: No jo, ale pořád lepší, když leží, než kdyby stál.
1: Hlupáku, důvod k radosti to není, měl jsem s ním jiné úmysly. Princeznu přivažte do sedla. A vy zapalte hradiště! Nechci tu žádného svědka.

0: Lado, kde jsi, Lado? V hlavě mi duní. Co se tu stalo? Oheň. Samý oheň. Kde je moje družina? Gorm unesl Ladu. Ale co když je to jen zase královský úskok? Co teď?
1: Ronsi. Ronsi.
0: Bože, moje hlava.
1: Ronsi, musíš vstát. To jsem já, Ilven.
0: Ilven. Krev mi teče do očí. Nikoho nevidím.
1: Ani nemůžeš. Slyšíš mě, protože svíráš šňůru mých vlasů.
0: Ach tak. Gorm unesl Ladu.
1: Tušila jsem něco takového. Proto jsem poslala šňůru z uzly dnů, abys věděl, kolik času ti ještě zbývá. A teď vstaň.
0: Vstát?
1: Vstaň! Hned!
0: Nejde to!
1: Dokážeš to! Myšlenkou poruč tělu.
0: Hlava se mi točí. Nohy mě... Jo, vím. Vstát. Jde to. Půjde to. Musí.
1: A teď rozvaž první uzel a pospěš na Soví horu.
0: Něco lehčího pro mě nemáš. Ilven. Ilven. Je pryč.

0: Je tu někdo? Mohu vstoupit?
1: Jen pojď dál, rytíři. Co potřebuješ?
0: Dobrý podvečer, stařenko. Hledám vědmu Ilven. Žije na vrcholu Sový hory. Víte, jak se k ní dostanu?
1: Večer už stále tmu do lesů. Co bys u ní teď dělal?
0: To je jenom mezi ní a mnou. Vy ji znáte?
1: Možná jo, možná ne. Když mi pomůžeš rozplést a vykartáčovat vlasy, hned ji uvidíš.
0: Uvidíš? Já vám nerozumím.
1: Promiň, rytíři. Zapomněla jsem, že jsi dostal palicí do hlavy. Tady je hřeben, tak co? Pomůžeš mi?
0: Jistě. Proč ne? Tak ukažte. Co? Co to znamená? Najednou jste omládla. Kdo jste?
2: Ta, která nahlíží do osudů lidí i země. Vědma Ilven.
0: Proč si mě oklamala podobou stařeny?
2: Abys pochopil, že vidět a vědět není totéž. To jsou nebezpečné pravdy.
0: A která pravda je bezpečná?
2: Žádná. Jen život, který prožiješ, jak se patří.
0: Ladu unesl Gorm. Nebo snad král. Nevím, kde je pravda.
2: Pravda je můj slib, že ti pomohu, až bude nejhůř.
0: Děkuju. Ale co mám vykonat, abych Ladu získal zpět?
2: Rozvaž druhý uzel.
0: Jo, hned. Ještě jich zbývá 5.
2: Teď peřím z letky sokola o 3 desku stolu, dokud jasně nevystoupí letokruhy jasanového dřeva. Kosti runami poznačené po nich rozhodím. Snad ukáží, co ti osud chystá? To je nečekané. Bohové ti do cesty vložili podivné překážky.
0: Jaké?
2: Nebudou se ti líbit a budeš potřebovat velkou kuráž. Ale nebudeš sám. Brzy získáš 2 průvodce.
0: Nepotřebuji nikoho.
2: Jsi zbrklý, Ronsi. Napřed přemýšlej, než něco řekneš nebo uděláš.
0: Už mlčím. A jak poznám, že jsou to ti praví?
2: Až se objeví, pochopíš. Šňůru z mých vlasů z uzly, co ukrajují čas ke štěstí či zkáze, už máš. Tady je sokolí pero, ukáže ti cestu. A ještě něco.
0: Poslouchám, Ilven.
2: V den, kdy rozvážeš poslední uzel, bude slunce v půli své pouti rokem. V poledne se na obloze zastaví a počne se obracet zpět. Tehdy musíš vykonat čin. Rozumíš?
0: Ano. A víc mi neřekneš? Jsem zmaten.
2: Já také, Ronsi. Neboť skrze mlhovinu času vidím...
0: Co?
2: Děsivou nestvůru. Ale též vlídnou bytost dvojí mízy. Esenci muže a ženy zároveň.
0: Mně a Ladu?
2: Jsi domýšlivý. Nevím. Možná jsou to bytosti z jiného světa a z jiného času. Řeknu ti už jediné. Vydej se na cestu. 5 uzlů právě začíná dohánět slunovrat.

0: U všech bohů. Tohle není les. Tady zabloudil sám čas a k ukrácení chvíle spletl stromy a křoví pevněji než Ilven své vrkoče. Ještě rozstřídá temnotu a na krok nevidět.
1: Zastav! Zastav, ty Janku! Schodíš mě!
0: Co je za tohle?
1: Au! Sakra!
0: Nemám čas míchat se do cizího neštěstí.
1: Bohové, proč jste mě opustili právě teď?
0: Ne, musím pomoci.
2: Hej, kde jste? No tak, ozvěte se! Hej!
1: Tady! Tady! Tady! Pospěš si, ať si kdo jsi.
0: Ach ne, král Karelius.
3: Ron si. Díky bohům. Nevím, jak je to možné, ale našel jsem tě.
0: Já o to nestál.
3: Ale já, ano. Život ze mě kvapem prchá a ty musíš pro mě... Ne pro mě. Pro království a pro ladu něco vykonat.
0: Dát ti ta kránu z milosti. Dás ladě svolení a pak za ní pošleš Gorma.
3: Neposlal jsem ho, odjel sám. Nemohl jsem tomu zabránit.
0: Lžeš!
3: Ron si, vyslechni mě, než bodneš. Princezna dostala mé svolení, aby si tě vzala za muže. Slovo jsem neodvolal, stále platí, jenže Gorm přepadl tvoje sídlo sám od sebe. Ano, dlouho jsem využíval jeho lstivosti, až jsem zapomněl, že ji může obrátit proti mně. Proto teď umírám.
0: Tohle je nějaká léčka.
3: Léčka? A proč myslíš, že nesedím na trůnu a místo toho se válím v lese neschopen vstát?
0: Proč se válíš v lese, králi? Proč nesedíš v trůním sále?
3: Protože jsem spěchal. Spěchal naproti tobě.
0: Takže jsi o přepadení věděl.
3: Jen vytušil, co Gorm udělá, když mě otrávil vínem, které ochromuje svaly. Ukradl královský praporec, chce se zmocnit vlády a teď zřejmě má i moji dceru.
0: Gorm, že tě otrávil. Ale potom nechápu, proč jsi tady. A sám.
3: Protože už nikomu nevěřím, jen tobě. Tak a teď bodni, rytíři.
0: Hezky dovedeš slova kroutit.
3: Ještě nevěříš? Ale já ti chci předat nejen požehnání ke sňatku s Ladou, ale i požehnání k vládě nad zemí. Staneš se králem a zachráníš tuto zemi před své volí zrádce. Co pak nevidíš, že umírám?
0: Slova, slova a zase jen slova. Jak bych takové požehnání prokázal?
3: Až nadejde správný okamžik, Ronci. Dotkneš se ohněm vody. Pak všichni uvěří v tvé právo nad zemí ti svěřenou.
0: A ty si myslíš, Karelie, že mám dost odvahy, abych to dokázal?
3: Já ti věřím. A přestaň se už ptát. Cítím, že nezvládnu víc slov, než těch pár, co ještě musím vyslovit.
0: Dobře. Poslouchám.
3: Ronsi, vezmi můj meč, řízni se do paže a opakuj po mně. Přísahám na společnou krev na tomto ostří.
0: Přísahám na společnou krev na tomto ostří.
3: Že vykonám vše, abych zemi bohyni svěřenou chránil.
0: Že vykonám vše, abych zemi bohyni svěřenou chránil.
3: A žádná temnota ani hrozby mi v tom nezabrání.
0: A žádná temnota ani hrozby mi v tom nezabrání.
3: Ronsi, a tady si vem taky prsten. Střes meč i prsten jako oko v hlavě. A nyní tě žádám jako král krále. Vyprav mou duši na cestu mrtvých.
0: vůle tvá. Ne jako král, ale jako Ron ti slibuji, že tvé přání vyplním.

0: Stav bela noc. A divný sen. Ale ne. Žádný sen. Byla to... Je to dost nebezpečná pravda, jak říká Ilven. Vyhaslá hranice je toho svědkem. Králi Karelie v popel se zproměnil. Ale má přísaha tobě neschořela. Tak tedy, král je mrtev. Ať žije král. Pokud se králování dožiju. Na něco jsem ale včera zapomněl. A jistě, uzel. Tak, je rozvázán. Třetí den uplynul. 4 dny zbývají do slunovratu a já trčím v lese nevěda kde.
1: Sokolí pero ukáže cestu, když bludné kořeny tě zmatou.
0: Co je za tohle? Aha, svíral jsem v dlani vlasy Ilven. Díky. Leď, sokolí pero. A ukaž, co umíš. Tudy? Mám jít za tebou tudy? Oho. Propletené stromoví se rozestupuje a širý kraj Vysočiny se v slunci otvírá. Páni, řada bojovníků zběsile stíhá 2 jezdce. Jezdce, nad kterými vlaje královský praporec. Že by to byl Gorm? Mít koně. Dohnal bych je u brodu, ale takhle. No jistě, aby se dostali k řece, musí objet žulový hřbet. Jenže já si cestu zkrátím roklinou.
2: Hildo, koně nevydrží. Brzy je schvátíme.
3: Já vím, bráško.
2: Proč si kradla ten královský praporec? To není náš styl, Hildo.
3: Pozor! Bráško, balvany!
2: Hopla! Slyšíš, proč si ukradla v hospodě ten praporec?
3: Nevím, takovej... Divný hlásek v hlavě mi říkal.
4: Chci její hlavy!
3: Říkal, popadni praporec, pro váš osud je důležitý.
2: Kluci! Hilda, bacha! Za těma šutrama je řeka!
3: Ale ne!
2: Zvedni se, segra! Rychle! Podej mi ruku, vytáhnu tě.
3: Nemůžu. Nohu mám vklíněnou mezi kameny.
4: Je v čudu.
3: Hrve, popadni královský praporec a ujížděj sám.
2: Ne, Hildo, žoldnéřský kodex.
3: Udělej to, jako v Hyrkánii. To je na chvíli zdrží, slyšíš? Teď mazej, brácho, jeď.
2: Dobře, ale já se vrátím, segra. Vrátím se!
5: Spadla do díry v řece.
6: Přitáhněte uzdy, ať koní nezlámete hnáty.
7: A hlídejte ladu, aby neprovedla žádnou hloupost.
8: Koho mám poslat za tím druhým, Gorme?
7: Počkej, Jíro. Nejdřív si poslechneme tuhle ženskou. Jeho dostaneme do setmění, daleko nebude.
8: Jo.
3: Aby ses nemýlil.
7: Ujel, ne? Je to chlap, kterýmu se nedá věřit. Tak dobře vím, co udělá.
3: Sadím se, že nevíš.
8: Sklapni.
7: Nech jí, Jiro. Tohle zní jako nabídka.
8: Nabídka vždyť nemá co vsadit.
3: Ale mám a tvůj pán.
8: Gorm je král.
3: Tak to tedy není.
7: Jistě, Lado, králem budu až o slunovratu.
3: Ty, že jsi král? V krčmě tvrdili, že králem týhle země je Karelius.
9: To taky je. A jestli se mu něco stalo...
7: Dost řeči! Vytáhněte tu ženskou stůl.
8: Je
7: No, tak co vsadíš?
3: Přece život svůj i bratru.
8: Tebe máme. A toho druhýho...
7: Jiro, neukvapuj se. Tak vaše životy, říkáš.
3: Jo. Když do 3 dnů hrba nechytíš, když nezískáš královský praporec, jsme volní. Jinak vůle tvá a my se zhoupneme v oprátce.
8: Pane, co to blábolí?
7: Přece víš kus sásky, Jiro.
8: Vždyť sází, co už jste předem vyhrál.
7: To se ti jen zdá. Jsi chytrá. Jak ti říkají?
3: Hilda.
7: Jsi chytrá, Hildo. Vaše životy si vsadila proti mému slovu, že?
3: Chlap má dodržet, co řekne. Především, když chce být králem.
9: Nevěř mu, děvče. Gorm nikdy nedrží slovo.
7: Mlč, Lado! Tvou sásku, Hildo, přijímám. Jiro! No? Povězte jim.
8: Ale pane, zrovna jste...
3: Řekl pověsit. Ne oběst.
7: Asi budu muset vyměnit pobočníka. Tahle ženská, Jiro, je mnohem chytřejší než ty.
3: Vědět, co který slovo znamená, je důležitý.
8: Pane, tak rozkazuje tady ona nebo vy.
7: Moc mluvíš. Už jednou si zaměnil slova vem ho a zab ho.
8: No to bylo v boji. Tak co mám udělat?
7: Pověsit za ruce na větev u křižovatky. A 2 chlapy, ať ji hlídají.
8: Dobře.
7: Potom si vem další 2 a koukejte chytit toho druhýho. Do slunovratu je přivez oba 2 k jezeru. Budou se mi hodit. A Jiro! Ne, že to zase zvoráš.

0: Pozdě. Ale byl to Gorm, poznal jsem ho. Jenže už jsou za brodem. Počkat. Že by se rozdělili? Tamhle cvála, ano. Ano, Jíra a ještě dva. Vypadá to, že někoho stopují.
1: Správný postřeh. Přiseženou za mým koněm a zbytek odcválal přes řeku neznámo kam.
0: Cože?
1: Ó, chlape, na tvým místě bych se neotáčel.
0: Ani nemusím. Do ledví mi tlačí hrot kopí a na něm královský praporec, že?
1: Jak to víš?
0: Podle stínu. Vrhá na zem tři cípy.
1: Tak jo, chytráku. Teď ale pěkně položíš meč. No? Dobře. A otočíš se pomalu. Tebe neznám.
0: Ale já tebe ano. No ano, myslím, že jsi jeden z těch dvou, co prchali před těmi, kteří zrovna na nás tamhle mávají z vršku.
1: Kde? Co to, že vaníš? Nikdo tam...
0: Úkrok, otočka!
2: Sakra!
0: A ráda!
2: Ty podrazáku! Ty jsi mě napálil!
0: Já kopí je moje. No, co teď uděláš, když ti mířím na hrdlo a ty se válíš v prachu?
1: Zdávám se. Hildu máte a teď je praporec. Co bude dál?
0: Nic. K tlupě, která po tobě pase, nepatřím. Takže bez vytáček. Co jste zač? Hilda a ty.
1: Žoldnéři.
0: Říkal jsem bez vytáče.
1: Nelžu. Sice teď zrovna nemáme s nikým žádnou smlouvu, ale...
0: Průvodci. Vy dva budete asi ti průvodci, co o nich mluvila...
1: Průvodci? Ne. Žoldnéři.
0: Říkej si tomu, jak chceš. Právě jste získali smlouvu. Vstaň.
1: Smlouvu? Na co a pro koho?
0: Smlouvu se mnou.
1: Ne tak rychle. Napřed musím zjistit, co je s Hildou. Sebou ji ta banda nevzala.
0: Jak ti mám říkat?
1: Hrb. Jenže pořád nevím, kdo jsi ty.
0: Dozvíš se to. Teď najdeme Hildu.

0: Hej, chlape, zastav! Kam si myslíš, že jdeš?
1: Odtamtud rovnou tam.
2: Ale to je Ronc.
1: Uhodl jsi. Jak milé setkání.
0: Ty máš být přece mrtvý.
1: A to říká kdo?
0: Sám jsem viděl, jak tě Jira vzal po hlavě.
3: Nevadí, co nedokonal on, dorazíme my.
4: Potom se popasujte i se mnou.
0: Pozor, je tu ještě jeden.
5: Jeli, tak ještě toho druhého. Výborně, šlo to rychle a snadno.
4: O tomhle už nikomu vyprávět nebudou.
5: Bráško!
4: Rád tě vidím, sestřičko. Tak polez větve dolů. Nebo tam hodláš trávit žoldnéřskou dovolenou?
5: Už ani minutu! Jen když mě trochu povysadíš, abych si mohla uvolnit ruce.
1: A jak to bude se smlouvou teď, hrbe?
5: Se smlouvou? Opatrně, brácho. Provazy se mi zadřely až na kost. Smlouva. S kým a nač?
1: Se mnou. Říkají mi Ronc. Vy máte královský praporec a já zase mám v držení královský prsten a meč. Podívejte.
5: Pak musíš být král Karelius.
1: Ne. Jsem Ronc. Karelius včera zemřel. Ten, co tě nechal pověsit, ho otrávil.
5: Gorm. Tvrdili, že se stane králem.
1: Tím bych měl být já.
4: Na jednu zemi trochu moc králů, co ségra?
5: To teda jo. Ale na rozdíl od toho prvního, tenhle má meč i prsten. A nabízí nám smlouvu. Hlásek nelhal, když řekl, praporec je pro váš osud důležitý.
1: Takže? Rozhodnu to.
5: Tak jo. A teď? Kam vyrážíme, králi?
1: Stále jen Ronc, Hildo. Osud nelze popohánět víc, než snese.
5: Osud? Osud? Pak se podívej na rozcestník u křižovatky. Nikdy jsem takový neviděla.
1: Aha. Zajímavé směry.
5: Cesta na půlnoc říká. Co mohlo být a nebylo.
4: Poledně ukazuje, co mohlo být a nebude.
5: A přes řeku, co by se stát mohlo, ale stát se nesmí.
4: Fakt divný. Rozumíš tomu, Ronci?
1: Možná. Myslím, že musíme přes řeku, za Gormem, zjistit, co zamýšlí s Ladou.
4: A to je zase kdo?
1: Dcera krále Karelia. Moje nevěsta.
5: Počkej. Gorm sebou nějakou dívku měl. A říkal jí Lado.
1: Vlasy jak přezrála pšenice. Zelené oči, útlá zápěstí.
5: Já měla jiné starosti než útlá zápěstí, ale asi to bude ona.
1: Potom je to jasné. Nesmí se stát, co by se stát mohlo. Do slunovratu zbývají 4 uzly. A protože se stmívá, od zítřka už jen 3. Pojedeme za Gormem.
5: Pojedeme. Ale to si musíme nějaké koně opatřit. Ten můj i Hrbův jsou pryč. A ty si myslím taky pěší.
1: Na to jsem nepomyslel. Ale jsou tu 2 koně po tvých strážcích. A Jira se určitě vrátí. Už teď ví, že jede po falešné stopě. Potom...
5: Rozumím. Potom postačí, když se na něj támhle v té kamenité soutěžce pěkně počíháme.

0: Co je, Herbe?
1: Právě jsem na obzoru viděl své pronásledovatele. Vracej se.
2: Konečně.
0: Jak jsem předpokládal.
3: Sesedli. Jdou pěšky. Ha. Asi, aby líp četli moje stopy.
2: Ještěže tak. Mazej dělat unaveného, bráško. My se schováme za tyhle balvany. A až tě objeví, tak na ně vyrazíme ze záloj.
0: Hej, a ukaž jim praporec, ať je navnadíš.
1: Jo, už se šourám.
0: Jíra s hlídkou už objevil Herba. Tak, do boje.
4: Sedla. Stůj, ty bastarde! Mě neutečeš!
0: Tak, a teď, Jíro, povídej. Času na zbyt není.
3: Nemám co. No,
2: ale máš, Jíro, máš. Zase si to zvoral, ne? To se nebude Gormovi líbit. Hezky vyklop, jak se jmenuje to jezero, kam si nás s bráchou měl odvést. Nebo skončíš jako tamhle ti dva?
3: To není tajné. Černé jezero nahoře v horách.
2: A proč zrovna tam?
3: Protože to rozkázal Gorm. Ukradli jste mu královský praporec. Potřebuje ho. Bude tam o slunovratu korunován králem.
0: Tak Gorm bude králem.
3: Jistě. Je to prý přání Karelia.
2: Milý Jíro, a nemůže to být úplně jinak.
3: Ne.
2: Ronci, ukaž mu, co máš. No? A co řekneš teď?
3: Královský prsten a meč. Ronci, ty máš králův prsten a jeho meč? On je mrtvý.
0: O to se postaral Gorm.
3: Ne, to ne. Mě tvrdil, že Karelius ho sám určil za následníka trůnu.
0: Tak proto jste unesli princeznu.
3: No, Gorm říkal, že má na ní nárok, že to tak chce král.
0: A proč svatba v horách? Aby nikdo neprotestoval.
3: Ne, to ne. Gorm tam sice pozval kdekoho, ale jedno vím jistě. Ladu si vzít nechce.
0: Cože? To nedává smysl.
3: Nedává, ale ty víš, že Gorm nikdy nedělá nic, co mu nepřinese užitek.
0: Ano, to vím. Tak tedy do hor. Hrbe, přiveď koně a jedeme. Ne, ne. Počkej chvíli. Tohle je divný.
1: Co zas?
0: Země se pohnula.
1: Nic necítím.
0: Chodidla mě brní.
2: Jo? Jo, mě taky.
3: Mě taky.
2: Pryč odtud.

0: Hildo! Ronci!
1: Hrbe, uhni. Sedíš mi na noze.
0: Ronc! Kde je Ronc?
2: Tady. Prachu, že nevidím.
1: Nic zlomenýho.
2: Jsem celý, Hildo, jen... Jen Jíra. Ten už nám nic nepoví. Rozbil si hlavu.
1: Oh, škoda ho. Nezasloužil si takový konec. Hrbe, pojď. Pohřbíme ho tady pod kamením. Všech bohu, kam jsme se to propadli.
3: Ajeje. Tak mám dojem, ségra, že od té doby, co si ukradla královský praporec, z překvapení nevyjdeme.
1: Přesně tak. Ronci, vidíš to samé, co my?
4: Vidím. 7 sloupů pokrytých rytinami tu stojí spolu a zároveň každý proti všem.
1: Co to znamená?
4: Tak to nevím. Na mou duši nevím. Ale když rozvážu další uzel na vlasech Ilven. Vědmo Ilven. Slyšíš mě? Poraď.
5: Vyrytá znamení na sloupech pocházejí z velmi dávných časů. Jsou labyrintem mysli. Hádankou pro tebe, Ronci. Musíš rozluštit, co nabízejí.
4: Říkáš hádanka? A její vyluštění zachrání Ladu?
5: Srovnej si v hlavě, co už víš. A na zbytek najdeš odpověď v rytinách.
4: Ilven? Ilven! Už zase zmizela.
1: Tak co? Jakou radu si dostal?
4: Mám si srovnat, co už vím. A na zbytek prý najdu odpověď v těch rytinách.
1: To první nebude až tak těžký. Gorm chce být králem, ale Ladu za ženu nechce. Jede do hor, kam se zval hosty, aby se tam prohlásil za krále.
6: Proč je ale sezval o slunovratu k jezeru?
4: Nejspíš je to ono místo, kde se má budoucí král dotknout ohněm vody a prokázat své požehnání.
3: A to řekl kdo?
4: Král Karelius, když umíral. Řekl, až nadejde správný okamžik, Ronci, dotkneš se ohněm vody. A pak všichni uvěří v tvé právo nad zemí ti svěřenou.
1: Ale to může udělat i Gorm?
6: To jako, že z vod jezera vyjede sloup ohně a ty nebo on ho skrotíte?
1: No tak, brácho, když to řekneš takhle, zní to hloupě. V tom bude něco jiného.
4: Počkejte, počkejte. Co sídlí v Černém jezeře?
1: Vypráví se o jezerní nestvůře. A taky o obětech pane.
3: Pouhá bajka.
1: Ale ne o slunovratu.
4: Ano, už mi to dochází. Lada Gorma odmítá. A tak, aby se mohl stát králem a splnit údajné přání krále Karelia, obětuje jí nestvůře. Před lidmi předvede svou moc, vzbudí tak strach a nikdo se proti němu nevzbouří. Voda a oheň. Jediná možnost, jak dokázat právo stát se králem a zachránit Ladu.
1: Myslím, že jsi na to kápl, Ronci.
4: Aha.
1: Dotkneš se ohněm vody. To Gorm nedokáže.
4: Ale pořád nevím, jak to mám udělat.
1: Na to by měli dát odpověď tyhle rytiny. Hádánka tedy zní. Musíme přijít na to, co oheň a vodu spojuje a co rozděluje. Porovnat se se živly znamená zvítězit.
6: Tak jo. Co nám ukazují?
7: Vodopád proti ohnivé pochodni.
3: Bík proti olivovníku.
1: Okřídlená příšera proti paně. Poutník s vakem přes rameno.
3: Moc smyslu to nedává. Jen ta příšera a pana.
4: 7 znamení spolu stojí a zároveň každé proti všem. 6 jich musí dostat jednoho ze hry. Nic jiného mě nenapadá.
1: To je ono. Sestavme příběh.
4: Tak. Okřídlená příšera znamená zlo. Té je třeba se zbavit.
3: Poutník naplní vak vyrobený z býčí kůže olejem z plodů olivovníku.
1: A až se nestvůra vynoří z rozbouřených vod a otevře tlamu, aby vychrlila plameny ohně, hodí ji poutník vak do chřtánu.
7: Olej vybuchne a zachráněná pana bude jeho. Eureka!
8: Tak nahoru z téhle díry.
9: Nachystáme si pořádný játrorváč.
8: Spíš to bude srdcerváč, brácho, srdcerváč.
4: A podle uzlů, které zbývají, na to máme jediný den.

0: Zůstal poslední uzel. A dole před námi je Černé jezero.
1: Podívejte. Jíra nelhal. Gorm se zval celé davy.
2: Proboha! Je!
1: Stůj!
2: Jeď!
1: Lonci! Stůj! No tak hrbe, zadrž ho, rychle!
2: Jeď! Lonci! Lonci, no tak zastav!
3: Nech mě!
2: Lonci.
3: Nevidíš to, co já? Spoutal ladu řetězy a uvázal ji ke stromu.
2: Snad si nečekal, že ji bude držet za ruku.
3: Ale ten strom je kaštan. Mocný strom, kouzelník.
2: No a?
3: Ilven, pomoz mi. Svírám šňůru z tvých vlasů ve své dlani. Bojím se o ladu. Ilven!
4: Přemýšlej, Honsi. Uklidni se. Kaštan je strom muž. A přesto jeho chvějivé květy mají krásu a něho nevěsty.
3: Bytost dvojí mízy. Tak tohle si měla na mysli. Ilven! Ilven, odpověz!
1: Ronci, pusť Ilven z hlavy. Gorm nás už zahlédl a zdvihl meč.
3: Dobře, Hildo. Dobře. Zakryj vak s olejem. Nemusí vidět, co vezeme. A ty, hrbe, zvedni královský praporec. Přijedeme, jak nám přísluší.
5: Dejte poctu královskému vyslanci! Ustupte!
6: Hansi? Tebe jsem tady opravdu nečeká.
1: Ale nás dva ano, viď? Jenomže s okovy na rukou.
6: Hilda, skoro jsem zapomněl, jak prosto řeká umíš být.
1: Jíru vyhlížíš, zbytečně nepřijede. A ty jsi prohrál naši sázku. Jsme volní.
6: Nejsi prosto řeká. Ty jsi drzá. Abys neskončila jako ta u stromu.
3: Zmlkni, Gorme. A jednej s patřičnou úctou. Nezapomeň, že přijíždím s královským praporcem. Mám teď stejná práva jako ty, samozvanče. Na rozdíl od tebe si mě princezna chce vzít za muže. A já splním přání krále.
6: Pozdě, Ronci, pozdě. Já také plním Kareliovo přání. Ale protože mě Lada odmítla, stojí teď na místě, které si vyvolila. Uprostřed hor, nad jezerními vodami u posvátného stromu. Sám dobře víš, že to jinak nelze. Lid si žádá své oběti.
3: Uvidíme, Gorme. Slyšte všichni! Ta dívka upoutaná u posvátného stromu bude mou ženou!
7: Jak se může stát jeho ženou?
6: Oběti určené vodnímu božstvu se nesmí nikdo dotknout. Tak zní zákon nebes.
3: Zákon nebes také říká, že každý může bojovat za její život. Gorme, přísahej teď a tady přede všemi, že když v souboji s vodním božstvem zvítězím, bude Lada navždy moje.
6: Jak chceš. Slyšte všichni, dohodu s Roncem dodržím. Chvíle slunovratu rozhodne.

0: Nenaplní se. Ron tě zachrání.
1: Oh, nevěřila jsem, že ho ještě kdy uvidí.
0: Na, napij se. No tak, máš rozprskané rty.
1: Děkuju. Pozor, ať tě Gorm nevidí.
0: Neboj, kmen stromu mě zakrývá.
2: Hleďte! Slunce se zastavuje! Brzy se potvrdí mé právo na trůn!
1: Pane Bože, už se žene.
0: Větší nestvůru jsem nikdy neviděl.
1: Je to drak. Ronci!
2: Rozluč se s Ladou i se životem, Ronci!
3: Pleteš se, Gorme! Teď prokážu požehnání od krále Karelia i od bohů nad zemími svěřenou!
2: Leda požehnání ke smrti v tlamě vodního netvora, který přichází skrze bránu času! Vítám tě, ohnivý ještěre! Pojď! Jen pojď! Oběť je přichystána!
3: Ronci, popadni vak s olejem!
4: Na chvíli rozevře tlamu!
3: Ohněm se vody dotýkám!

0: Hej, Ronsi, vzpamatuj se. Dobrý?
1: Přežil jsem?
0: Jasně, že jo. Tak už jdi a konečně odvaž svou nevěstu. A slibte si věrnost.
2: Lidé, běžte domů! Vodní božstvo odmítlo oběť a tím stvrdilo královské požehnání Roncovi!
3: Ronci, Ronci, lásko moje!
1: Jsi opět volná, Lado.
3: Děkuju.
4: Běžte domů a oslavujte! Lada se stává mojí ženou!
5: Požehnání. Slova dunící prázdnotou. Jediné, co v životě skutečně platí, je právo silnějšího.
6: Teď já naplním mečem právo být králem.
7: Neoháněj se právem. Opět si porušil slib.
6: Rychlou nebo bolestivou?
7: Smrt?
6: Víš snad o jiném konci člověka?
7: Zemřít v hambě.
6: Čest je jen slovo, že by... Otočka? Ukrok? Přesadit?
3: Ronci!
6: Ty jsi uklouz, hrdino. Tak se srovnáme.
7: Jo, srovnáme. Odsmyk!

0: Co se stalo? Kde je Gorm?
1: Rozpadl se. Odrazil si jeho útok a jak v otočce protáčel meč v pěsti, zavadil ostřím o kaštan. Zablesklo se a Gorm se změnil v prach a popel.
0: Bytost dvojí mízy vybuchla bleskem a přes železo meče ho spálila.
2: No, bylo to ale ofous. Nebýt slunovrat, nevím, jak bys dopadl, králi.
1: No tak, brácho. Dojdi pro koně. Čas vypršel a naše smlouva Kroncovi taky. A někde za obzorem nás čeká...
2: Nová. Rozumím, sestřičko. Odjíždíme.
3: Trochu moc rychle, nemyslíte?
1: Musíme za novým dobrodružstvím.
4: Zůstaňte s námi, prosím.
1: Bané princezno, vlastně... Teď už královno Lado. Žoldnérská čest se nemění jako počasí. A my jsme svůj úkol splnili. Mír v duši! Runci a Lado. A jasné nebe nad vámi. No tak! Hrbé, nasedej!
2: No jo. Ty musíš mít vždycky poslední slovo, ségra. Tak jedeme!
3: Lado, teď konečně rozvážu sedmý a poslední úzel na šňůře z vlasů vědmy Ilven.
4: Udělej to, Ronci. A já zatím poděkuji všem dobrým bohům, kteří při nás stáli. A taky Ilven. Za vše, na co jsme myslet měli a nemysleli.
5: Za vše, na co jsme myslet měli a nemysleli.
4: Za vše, co jsme říci měli a neřekli.
5: Za vše, co jsme říci měli a neřekli.
4: Za vše, co jsme udělat měli a neudělali.
5: Za vše, co jsme udělat měli a neudělali.
4: Platíme bolestí.
5: Chce-li člověk žít, musí umět odpouštět, ale ne zapomínat.
4: Odpouštět, ale ne zapomínat.
5: Máme-li štěstí, Potkáme slunce, které nás vede svým světlem, abychom se nepropadli do tmy utkané z černé mlhoviny lidské mysli. Poutníku, hledej rovnováhu.
4: Hledej.
5: Stále a bez odechu.

0: Vyslechli jste původně rozhlasovou hru Královský osud. Účinkovali Rons Jaroslav Plesl, Lada Andra Elsnerová, Ilven Ilona Svobodová, Karelius Jiří Klem, Gorm Aleš Procházka, Hilda Jana Striková, Hrb Radek Zima, Jíra Radek Holub a další. Scénář Vladimír Zajíc, hudba Zdeněk Zdeněk, dramaturgie Václava Ledvinková, mistr zvuku Radek Veselý, zvukové efekty Josef Plechatý, záznam a střih Jana Fischerová, produkce Jana Knapová. Hru nastudoval režisér Jaroslav Kodeš.
1: Zajímá tě, kdo hru napsal a natočil?
2: Chceš si poslechnout další příběhy?
1: Jdi na web Radio Junior.
3: Ušounova pohádková školka.
4: Hop, hop, hop, jsem králík, ušatý ušounovitý králík.
5: Ahoj holky, ahoj kluci, vítejte v Ušounově pohádkové školce. Jsem Jana, trochu ušatá Jana. Těším se, jak si dneska zase budeme spolu hrát a podle všeho to vypadá, že si asi budeme hrát na králíky.
4: Ahoj kamarádi, přesně tak. Jana má pravdu. Dneska posloucháte králičí Ušounovu pohádkovou školku a já už tady poctivě trénuju.
5: No, ušatý si dost, viď?
4: Jo.
5: Takže stačí už jen vylepšit skoky.
4: Přesně tak. Králíci jsou mrštní a rychlí a rád bych jim stačil.
5: Ale nejsou takový všichni. Ti domácí třeba mají někdy problém s nadváhou.
4: Tedy o tom jsem nikdy neslyšel.
5: No, ale je to tak a já ti to vlastně můžu dokázat. Zpívá o tom naše dnešní písnička.

0: nová písnička a fajn králík. Ale stejně, víš, Jani, které králíky mám nejradši? Víš?
1: Ty stejné jako já.
0: Jo, jestli myslíš Boba a Bobka králíky z klobouku, tak se stres.

0: Králíci, které kouzelník Pokuston zapomněl i s kloboukem na zelené louce za městem, se probudili do nového dne. Bob se přímo třásl nedočkavostí.
1: Vstávat, Bobku, vstávat a vzhůru do práce.
2: A proč?
1: Protože práce šlechtí. A pak musíme se přece nějak živit. Podívej se kolem sebe, všichni pracují.
2: Ale co budeme dělat?
1: To se uvidí. Na světě je tolik práce, že ti pilní nevědí, kam dříve skočit.
2: A proč zrovna my musíme být ti pilní?
0: Bobek sice hudroval, ale šlapal po silnici za Bobem. A ten se najednou zastavil. Na kraji městečka uviděl babičku, jak si sama natírá plot.
1: Pomůžeme jí, Bobku.
2: No, proč ne?
1: Musíš natírat hezky pravidelně. Raz, dva, raz, dva.
3: A víš, že je to, Bobe, moc pěkná práce?
1: Jak by ne? Podívej, ta krása za námi.
0: A oba si pochvalovali, když viděli za sebou plaňky od plotu zářící novotou. A když byli hotovi, babička se na ně usmála.
4: Když jste pomohli ubohé stařence, bohatě se vám odměním. Daruji vám malířské náčiní. Ta plechovka je kouzelná. Barvy v ní nikdy neubyde. A štětec bude malovat takovou barvou, jakou budete chtít.
0: A najednou, než se Bob s Bobkem nadáli, zmizela babička i s natřeným plotem.
1: Hele, Bobku, ona byla kouzelná. Z pohádky.
2: To jsme měli kliku, Bobe. Kdepak, člověk se nemá vyhýbat práci.
0: A králíkům bylo hej. Hned za rohem si je najal jeden pán, aby mu natřeli plot. Králíci byli hotoví na to šup.
1: Pane, my vám můžeme natřít i dům. Nechcete?
0: Kdo by nechtěl? Pán souhlasil a šel se spokojeně natáhnout. A Bob a Bobek natřeli nejen plot a dům, ale i stromy na červeno, trávník na modro, psa na žluto a automobil udělali s kytičkami. Nakonec přetřeli na červeno i rozespalého pána, který vyběhl ven a chvíli si myslel, že se mu to všechno jenom zdá. Když zjistil, že je to všechno doopravdy, tak se králíci odměny vůbec nedočkali. Nestačili utíkat a zastavili se až v námořním přístavu.
1: Bobku, to jsme to dopadli.
2: Nedal nám ani korunu.
1: Nevadí, jsme silní a zdraví. A barvy máme v kouzelném kyblíku tolik, že můžeme natírat mrakodrapy.
2: Je, podívej, zrovna pod jedním stojíme.
0: A Bob s Bobkem si málem vyvrátili hlavu z pantů, jak se zakláněli, aby dohlédli vzhůru na úplný konec obrovského trupu námořní lodi.
1: Bobku, to je zaoceánská loď. A vidíš, tamhle uprostřed sedí náš kolega.
0: A opravdu, uprostřed trupu na vysuté lávce seděl natěrač a spal.
2: Ale moc práce nenadělá. Udělal dvě šmouhy a už odpočívá.
5: Došla mu barva, třasořitkové. Kvůli tomu nemůžeme ani vyplout.
0: A Bob a Bobek se ohlédli, aby viděli, kdo na ně vrhá tak velký stín. Za nimi stál kapitán. Měl mohutný vous a na modré uniformě samé zlaté knoflíky. Zrovna odcházel do města.
1: My bychom vám tu loď natřeli, šéfe.
5: Vy dva. S tím kyblíčkem.
0: Když viděl kapitán dole u nohou naše dva malé borce s jejich plechovkou, mohl se smíchy strhat. Ale králíci se nedali.
1: Tak můžeme, kapitáne.
2: A jaký odstín si budete přát?
5: Pomalujte si ji třeba kytičkama. Ta troška barvy na té lodi ani vidět nebude. Jako když dáte slonovi malinu.
1: Tak děkujeme, kapitáne. My se do toho hned pustíme.
0: A oba hned vystřídali spícího námořníka. Práce jim šla od ruky. Když se k večeru vracel kapitán na loď, nemohl ji vůbec poznat.
5: U všech mořských draků, žraloků a želv, tohle, že je moje loď, kdo ji tak zřídil? Samý kytičky. To není loď, to je záhon tulipánů. Kde jsou ti dva králíci? Kde je kuchař? Okamžitě ty králíky chytit, uvězit a zítra je upéct. Chci je mít k obědu. A odjezd. Už ať jsme s tou ostudou venku z přístavu.
0: Marně se králíci hájili, že jim to kapitán dovolil. Poslední noc svého života trávili v lodním vězení na širém moři. Jenomže lodní kuchař byl obrovské dobračisko. Chodil po kajutě sem a tam a zase zpátky. Držel se za hlavu a naříkal. Za celý svůj život jsem neublížil ani kuřeti. Ani mouše jsem křidílko neutrhl. A teď mám zabít takové dva sympatické králíky. A když šel sem a tam už po desáté, praštil se do čela. Mám to. Dám doceli sekeru a pilu a ukážu jim, kde je záchranný člun a oni si už nějak pomůžou. A tak se i stalo. Když přišlo ráno, králíci v záchranném člunu už byli daleko na moři. Jen kuchař se třásl strachy, co řekne kapitán. Ale ten vyběhl na palubu, v ruce držel opravdický telegram, kde nejsou háčky ani čárky, a vyskakoval radost.
5: Všichni jsem! Poslouchejte, co vám přečtu. Vedení na mornictva vám dávat cenu za nejveselejší lot plující na mori. Stop! Kde jsou ti králíci, ať je můžu obejmout?
0: Jenže na to už bylo pozdě. Bob a Bobek už byli za obzorem a veslovali, co jim síly stačily, aby unikli své vlastní popravě. A když přišla noc, stulili se na dno záchranného člunu, chvíli se dívali na hvězdy a nechali se ukolébat vlnami do usnutí.

0: Ale ráno. To bylo překvapení, když se Bob a Bobek neprobudili v teploučkém vyhřátém klobouku, ale na člunu uprostřed moře.
1: Podívej, Bobe, kam se podíváš? Všude samá voda.
2: A slaná, lízni si.
1: Bobe, já se bojím. My jsme trosečníci?
2: Ale to je prýma, Bobku. Čeká nás dobrodružství.
1: Já žádné dobrodružství nechci.
2: Třeba tady budou i žraloci.
0: Sotva to Bob dořekl, oba králíci se tak lekli, že uskočili rovnou doprostřed člunu, kde se srazili tak prudce, že zůstali chvíli ležet.
1: Vidíš, kdybys pořád nechtěl chodit za prací, mohli jsme být v klobouku. A o tu zázračnou plechovku se štětkou jsme taky přišli.
2: Zase máme sekeru a pilu.
1: Ale ta není čarovná.
2: A nefňukej pořád.
1: Bodeď bych nefňukal. Oba se tady mačkáme v takové malé lodičce uprostřed oceánu.
0: Ale to neměl Bobek říkat. Bob se urazil.
2: Když je tu málo místa pro oba, tak mě nech plavat. Vidíš ten ostrov na obzoru? Tak ahoj.
1: Bobe, Bobe, co mi to děláš? Já neumím plavat. Přece mě tu nenecháš.
0: Volal marně. Za chvíli už byla z Boba jenom úplně malá špendlíková hlavička, která se přibližovala k palmám na obzoru. Bobek zůstal na moře sám. Přišla tmavá noc a Bobek se celý třásl. To dá rozum, že ne zimou. V tropech jsou i noci teplé. Třásl se strachy. Jenom kránu trochu usnul, ale hned ho probudilo velikánské vlnovití. Bál se otevřít oči. Vlny byly čím dál tím větší. Vyhazovali loďku nahoru a dolů, jako by moře bylo neskrotný mustang. Ale když Bobek otevřel oči, zaradoval se. Byly to vlny přílivu a dělali se proto, že se velikému oceánu postavil do cesty ostrůvek zarostlý palmami. Jedna vlna, druhá vlna a ta třetí největší rozmetala člun na kousky. Ale když vztekle očuměla, Bobek ucítil pod nohama pevnou zem. Další vlna vyhodila na břeh sekeru a pilu. Ale z lodi už se neobjevilo ani jedno prkínko. A pak najednou se před Bobkem objevilo podivné stvoření. Divoký náčelník, pomalovaný válečnými barvami. Na hlavě měl čelenku s papouštími pery a v ruce držel mohutný kyj. Bobek se zase roztřásl strachy a padl před ním na kolena.
2: Vítám tě, Bobku, na mém ostrově.
1: Je, Bobe, to jsi ty. Ahoj.
2: Jaké pak ahoj? Byl jsem na tomto ostrově dřív a prohlašuji ho za své království. Zde vládnu já, Bob první.
1: A co tu budu dělat já?
2: Jsi můj poddaný a budeš-li mi dobře sloužit, nechám tě naživu. Ostatně právě jsem dostal hlad. Chci kokos a to hned.
1: Už letím, vaše jasnosti.
0: Za poddaným Bobkem se jen zaprášil. Ze všech sil se snažil vyšplhat na palmu. Pak přinesl Bobkovi kokos a od té doby mu začal sloužit. Vařil mu. Když bylo vedro, ovíval ho palmovou větví a když Bob spal, seděl u něho a odháněl mu mouchy. Bobkovi se tahle hra moc nelíbila. Ale co měl dělat? Vládce ostrova je třeba poslouchat. Až jednou nařídil Bob Bobkovi, že mu musí z lián uplést houpací síť. A že se mu na zemi špatně spí. A jak tak Bob splétal z liány provázky a z provázků síť, dostal nápad a upletl si nějaký ten provázek potajmu navíc. Jednou si Bob v síti přímo lebedil. A jak mu spánek zavřel oči, Bobek do něho opatrně šťouchl. Když zjistil, že spí opravdu hluboce, rychle ho svázal. V tom se Bob probudil.
2: Co blázníš? Okamžitě mě rozváž, já král, Bob první, ti to poroučím.
3: A nerozvážu. Zatímco jsi spal, tak jsem se vzbouřil a převzal jsem všechnu moc na ostrově do svých rukou.
0: A Bob měl pokralování. Teď zase on musel nosit kokosy a odhánět od Bobka mouchy. A zase on slyšel jen samé.
3: Bobe sem, Bobe tam, přiskoč, podrž, udělej, podej.
0: Jednou spatřili oba na obzoru velikánskou námořní loď. Bobek okamžitě vydal příkaz.
3: Bobe, vylez na palmu a mávej. Třeba nás osvobodí.
0: A Bob skutečně vylezl na nejvyšší strom a mával, mával, div mu packy neupadly.
3: Vidí tě, Bobe?
4: Vidí, vidí, vidí mě.
3: A co dělají?
4: Taky nám mávají, ale plavou dál.
3: No, alespoň, že nás pozdravili. Je to docela slušná loď.
0: Ale ta loď oběma připomněla, že někde za tím mořem vody je pevnina. A na ní palouk, kde zůstal opuštěný klobouk kouzelníka Pokustona.
3: Mně už ty kokosy nejedou. Kdybych měl více poddaných, nařídil bych jim, aby skáceli nějaké palmy, udělali z nich vor a mohli bychom jet domů. Ale pila má dva konce a to holt jeden poddaný nezvládne.
2: No, vaše veličenstvo, jeden poddaný to skutečně nezvládne. Ale pro dva kamarády by to byla hračka.
3: Myslíš, Bobe?
2: To se ví, Bobku. Jdeme na to.
0: Bobek si strhl náčelnickou čelenku a oba se hned pustili do práce. Za chvíli byl vor na vodě.
2: Hurá!
3: Sláva!
0: A to už se větřík opíral do plachet zhotovených z palmových listů a hnal je rovnou k domovu, kde na ně čekal jejich vyhřátý klobouk.

0: holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku. Téda, to byla ale dlouhá pohádka, viď, králíku Ušoune? Co se děje, Ušoune? Nad čím tak přemýšlíš?
1: Víš, Jani, mě vždycky vrtá hlavou, jaký je rozdíl mezi králíkem a zajícem. Jsou si přece dost podobní, to oba jsou takový ušouni, co?
0: No to jsou. Králík divoký a zajíc polní, ti žijí ve volné přírodě. Uvidíš je v lese nebo třeba na poli.
1: Jo, a králík domácí nebo králík pohádkový nebo králík piškotový žijí doma nebo v králíkárně nebo v klobouku nebo v troubě.
0: Jasně, králík bydlí v noře, v takové díře s chodbičkami, tam se může schovat. Zajíc si ale dělá pelíšek a když ho někdo vyplaší, musí rychle utíkat, proto má i delší zadní nohy.
1: Jo, to je dobře, že rychle běhá, aspoň může utéct lovcům, stejně jako v písničce od Hradišťanu.

0: holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, ve které jsme si dneska povídali o králících a zajících.
1: Ušounovo opáčko. A já už vím, že králíček bydlí v noře, to je taková ta díra s chodbičkami, a zajíc má pelíšek. Ten tedy musí hodně rychle utíkat, ale když běží králík nebo zajíc, já stejně žádnýho králíka od zajíce nerozeznám, nebo zajíce od králíka, to už taky ne, a jsem z toho skoro, až bych řekl jelen.
0: Jasně, Ušonku, ale...
2: to se tak říká,
0: no,
2: víš?
0: Ale je to tak důležité, není jedno, jestli v lese potkáš divokého králíka nebo zajíce?
1: No to není jedno. Vždyť kdybych řekl panu zajícovi dobrý den, pane králíku, tak by se mohl urazit.
0: V tom případě se pilně uč a vezmi si nějakou pěknou knížku o zvířátkách.
1: To je nápad. Ano, ano, ano. A vy, holky a kluci, nám namalujte nějakého milého králíka nebo zajíce. A může být klidně i strakatý, i barevný. To je přeci úplně jedno, protože za takový obrázek od nás můžete dostat dárek.
0: Stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRadio.
1: Jo, to jsou takové dospělácké způsoby, které způsobí, že ten obrázek dojde až k nám. Tak ahoj, zítra moc se na vás těšíme. Loučí se s vámi hop, hop, hop, Ušoun Rušoun.
0: A o něco méně ušatá Jana Richterová.
1: A na závěr si dáme ještě jednu písničku o zajících. Ušounova písnička k tanci.
3: Zajíce, krajíce, lišťata, špičata.
4: Zajíce, krajíce, lišťata, špičata.
3: Slova čtyři říkejte si vždycky refrén na čapá.
4: Zajíce, krajíce, lišťata, špičata.
3: Slova čtyři říkejte si vždycky refrén na čapá.

prostě divná rostlina. Do všech směrů přes záhon se rozpíná.

0: Ranní restart s Petrem Komínkem a Karlem Klementem nakopne vaše pondělní ráno.
1: Zajímalo vás někdy, jakou slovní zásobu mají dva herci po ránu?
0: Vstávání nebylo nikdy jednodušší.
1: Každé pondělí od 6 do 8 ranní restart na Rádiu Junior s Petrem a Karlem.

0: 100%. Už o tom víš.
1: O čem?
0: No, že na hitparádu Rádia Junior nemusíš o víkendu čekat až do 5 odpoledne. Nově si ji můžeš poslechnout už v sobotu v 9 ráno.
1: Je, tak to si ji dám k snídani. A co hlasování? Bude už fungovat?
0: No jasně, že jo. To taky startuje v sobotu v 9 ráno, kdy se ti na webu radiojunior.cz objeví nové pořadí 10 hitů a dvě novinky k tomu.
1: Hlasovat můžu až do středy do 8 večer?
0: No jasně. A znáš i tu vychytávku s hlasovací tabulkou?
1: Že když v ní klikneš na jména zpěváků a zpěvaček, tak se dostaneš na rozhovory s nimi?
0: Jo.
1: Ha, sypiš? Už jsem se takhle dívala třeba na videorozhovor s Lollipop, s Rebelkami, Pokáčem nebo Ivanou Korolovou.
0: Tak to jsem čekal.
1: Já zas vždycky při poslechu hitparády čekám na to, až se dozvím odpověď na soutěžní postřehovku, protože chci vyhrát merch od zpěváků a zpěvaček.
0: A už jsi něco vyhrála?
1: Ještě ne. Ale dozvěděla jsem se spoustu fun facts z pop music a to se taky vyplatí.

0: Parada Rádia Junior.
1: A teď si zkus tipnout, které hity mám pro tebe připravené teď. Už víš? Ještě ne? Tak já ti to řeknu. Budou to hity zamilované. Tak si je pořádně užij, ideálně i se svojí drahou polovičkou. Tak jdeme na to.
0: Love Paráda s Klárou Novákovou.
1: A kterým songem začneme? Měl by to být nějaký seznamovací, protože aby vznikla láska, tak se nejdřív musí ti dva seznámit. Takže pořádně se připrav, uprav a jde se randit. A jako první zaláskovaný páreček se hlásí Pavel Psalta a jeho Zrska.

0: stát u dveří, láska prostě někdy nečekaně udeří.
1: To je pravda a Pavel Calta je toho důkazem. Spoustu let byl single, ale na konci roku 2019 najednou boom bác a začal chodit nikoli se Zrskou, ale s hnědovlasou hvězdou seriálu Ulice Sabinou Rojkovou, představující roli Vicky. Jenže ani ne za půl roku boom bác a bylo po vztahu, prý byli každý jiný. Takže Pavel je za skmání. A které holky vlastně mají u něj šanci? Cituji. Já mám rád samostatní holky, který mají svoje vize a sny, musí mě něčím imponovat a pro něco žít. Pavlova kritéria dozajista splňuje další hvězda naší love parády. Indie popová zpěvačka a skladatelka Ingrid Michaelson. Tato sympatická New Yorkčanka se narodila do rodiny hudebního skladatele a sochařky. Hrát na klavír začala už ve 4 letech. Ve škole se stala členkou komediální herecké skupiny a později i režisérkou. Navíc její hudbu můžeš znát i ze slavných televizních seriálů, jako jsou Upíří deníky, Sběratelé kostí nebo třeba Chirurgové. Ale Pavlíku, asi budeš mít smolíka, protože je nejen o 8 let starší než ty a žije na druhé straně Atlantiku, ale hlavně je zadaná. Ingrid Michaelson, Young and in Love.

0: New Yorkčanka Ingrid Michaelson se nám v songu Young and in Love svěřila, jak tráví čas se svou láskou. Pustí si nahlas hudbu a učí se od sebe slova svých nejoblíbenějších songů. Ideálně po celé léto. Celkem dobrý tip na prázdniny, no ne?
1: Love Paráda Rádia Junior.
0: A s dalším tipem na randění přichází Miraj, který si pro svůj první feat neboli featuring, tedy hudební spolupráci, s nějakým jiným interpretem vybral ze všech českých zpěváků Bena Christová. A proč? Že by kluci k sobě cítili nějakou zvláštní náklonost? Tady je Mirajovo vysvětlení. Ben nás napadl na feat jako první, protože na první dobrou sedí k náladě songu. Potkali jsme se u Bena, kde mě dvakrát složil v brazilském jiu-jitsu a následně jsme šli na střechu, kde jsme během chvíle společně s Ondřejem Fiedlerem dopsali sloky. A tak si užij pohodový song, k němuž Miraj s Benem natočili ještě pohodovější videoklip. Zbalili dvě holky a vyrazili randit do hlavního města Německa, tedy kam? Víš to? No jasně, že do Berlína. Miraj a Ben Christová, pojď ke mně blíž.
2: Aj. Miraj, Benny Christo, chicken, Fieletsky, aj, what up? Po včerejšku zdá se mi to, jako bych dlouho nepotkal holku jako ty. Žádná nebyla tak moc funky, žádná nesjedla všechno jako ty.

jsem, kdy jsme naposledy měli čas jen pro nás a neřešili nic, jen leželi doma, láska na gauči a pak znova a přemýšleli nad tím, kam se poletí. Ale aj k nám přiletěla moc zlá doba, i když to není fér, teď jsme na to oba. Ukaž mi ten nůz,

Tak to byl další pohodový hit Love Parády Rádia Junior. Pojď ke mně blíž. Od skupiny Miraj a Bena Kristová. A co si dáme teď? Co třeba další duet? Akorát tentokrát v něm bude zpívat megahvězda světové pop music Lady Gaga a herec a režisér Bradley Cooper. Už tušíš, o co jde? Jestli jsi fanda hudebních filmů, tak na 100%. Že jo? Řeč je samozřejmě o filmovém superhitu Zrodila se hvězda. V něm si Lady Gaga zahrála nesmělou holku s úžasným hlasem, do které se až po uši zamiluje slavný country zpěvák. Přizve jí k sobě na pódium. Před tisícovkami lidí se společně střihnou její vlastnoručně napsaný song Shallow. A tím odstartuje její zářná hudební kariéra i milostný vztah. Sice to neskončí úplným happy endem a je to místy docela slušná trága, ale jako hudebnímu filmu mu určitě musíme dát palec nahoru. Lady Gaga si navíc za píseň Shallow, neboli Mělčiny, odnesla řadu ocenění, včetně Oscara za nejlepší filmovou píseň. Tak co? Dostane i tebe? Lady Gaga a Bradley Cooper, Shallow.

0: Lady Gaga a Bradley Cooper nám zaspívali megahit Shallow. Z filmové love story zrodila se hvězda. V něm si Lady Gaga zahrála roli zakřiknutého, hudebně nadaného kačátka, které se proměnilo v labuť. Hvězdu světové pop music.
1: Love paráda s Klárou Novákovou.
0: A teď zavři oči a zamysli se, která barva se ti vybaví, když se řekne slovo láska. Máš to? Dám na to krk, že tvůj tip byl buď červená, anebo růžová. No nemám pravdu. Přičemž červená je taková hodně aktivizující barva, která nám dodává odvahu a když se to přežene, může působit až trošku agresivně. Oproti tomu růžová je symbolem něhy, jemnosti a romantické lásky. No a zamilovanou růžovou si fakt hodně oblíbila i vítězka pěvecké soutěže Superstar z roku 2018. Víš, o kom je řeč? No jasně, že o Terce Maškové, která si své vlasy už několik let barví na růžovo. Tušíš proč? Prý za to může omyl. Své původně hnědé vlasy si nejprve začala sama odbarvovat na blond. A když si jednou šla do drogérie pro svou oblíbenou značku barvy, omylem sáhla po blond barvě s nádechem do růžova. Vlasy si jako vždy nabarvila a najednou šok. Byla pink. Z prvotního zděšení ale vzniklo nadšení a nová image, díky které Terku nikdo nepřehlédne. A díky jejímu plnému hlasu ani nepřeslechne. Tereza Mašková, o nás dvou.

nás dvou nám v Love parádě Rádia Junior zaspívala Tereza Mašková. A zatímco Terka jen jemně naznačovala, že láska nemusí vždy být, tak Luis Capaldi se nám se svým osobním příběhem svěří už naplno. Skotský písničkář s nádherně zabarveným hlasem si ze sebe často a rád dělá legraci. Ví o sobě, že podle objektivních měřítek krásy nepatří do kolonky krasavec. Říkává, že než byl slavný, nikdy nedokázal najít holku, která by s ním šla na rande. Ovšem, když začne zpívat, je to hned něco jiného a holky se kolem něj začnou sami točit. I přesto má se zlomeným srdcem zkušeností víc než dost. A tak se rozhodl se z nich vyspívat. V písni Someone You Loved. Luis Capaldi. I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all and nothing really got away, you're driving me crazy.

0: své zlomené srdce nám v písni Someone You Love poodhalil skotský písničkář Luis Capaldi.
1: Love paráda s Klárou Novákovou.
0: Ale konec smutnění. Ne vždy je vše beznadějně ztraceno a někdy je i možné si svou lásku vybojovat zpět. Své o tom ví dlouholetý rebel Marek Ztracený, který má za sebou pěkně bouřlivé mládí. Usazovat se mu vůbec nechtělo, a to i přesto, že se mu před 9 lety narodil syn Mareček. Jenže postupně mu to začalo víc a víc vrtat hlavou. Rozhodl se, že i po všech milostných karambolech zkusí s jeho maminkou žít a bum, prásk, dokonce je požádal o ruku. A nebyl by to Marek, kdyby to neudělal na svém megakoncertě před zraky tisíců lidí. Ani jedno oko nezůstalo suché. Jaká to byla romantika. A tady je jeho písničková omluva. Marek Ztracený, tak se nezlob.

Marek Ztracený a jeho song Tak se nezlob je další zamilovanou peckou Love Parády Rádia Junior. A abychom si tu lásku ještě víc pojistili, tak ti teď přidám další milostné vyznání. Tentokrát od Shona Mendéze. Mega roztomilý Kanaďan se proslavil už v 15 letech, a to jen díky sobě a svým nahrávkám, které dával na internet. Žádní slavní rodiče, mámu má realitní agentku a táta je obchodník. Na základce ho bavilo hrát hokej a fotbal a taky si brnkat na klavír a na kytaru. A když se jeho písničky objevily v aplikaci Vine, tak během pár měsíců získali miliony followerů a jeho videa měla milionová shlédnutí. No a teď se nám Sean v písni If I Can't Have You svěří s tím, jak to s ním vypadá, když je v tom až po uši. Cituji. Nemůžu napsat píseň, která není o tobě. Nemůžu pít, aniž bych na tebe nemyslel. Je moc pozdě na to ti to říkat. Všechno znamená nic, pokud tě nemůžu mít. Shawn Mendes, If I Can't Have You.

0: byl Shawn Mendes a jeho zamilovaný song If I Can't Have You.
1: Love paráda s Klárou Novákovou.
0: A jdeme do finále. Před námi jsou dvě poslední pecky. Jedna česká a jedna anglická. A já nevím jak ty, ale po těch nesmělých setkáních, obavách z budoucnosti, rozchodech, omluvách a druhých pokusech by to chtělo pořádný happy end. No ne? A proto si teď prostě musíme pustit duet Evy Farné a jejího manžela Martina Chobota, který je zároveň kytaristou v její kapele. A teď budu citovat Evu. Tato písnička vlastně nikdy neměla být představena veřejnosti. Vznikla jako vyprávění o nás, určené pouze pro hosty naší svatby. Byli jsme si jistí, že je příliš soukromá na to, aby šla ven. Patříme totiž spíš k těm, kteří si soukromí váží a střeží. Někteří svatebčané nás přesvědčovali o tom, že by ji lidé pro svou upřímnost a přirozenost měli mít šanci slyšet. My jsme ale dlouho váhali. Pak ale přišel další impuls, který podpořil smysl toho proč a k jaké příležitosti jí poslat do světa. Trochu jsme tedy doplnili klip o aktuální záběry a teď je už i vaše. Napsala Eva Farna v svém Instagramu a tím dalším impulzem bylo Evino těhotenské bříško, které najednou všichni díky videoklipu viděli. Eva Farna a Martin Chobot, ta o nás.

jako by to bylo včera, co šel jsem do první třídy. A byl jsem jako neřízená střela, ale na učení příliš líný. Když dosáhl jsem puberty, tak měl jsem jasno, kytara je to, nad čím holky žasnou. Cerur gerur Mercedes je známá fráze, navíc po vás panenky, po

o nás. Tak se jmenuje láskyplný duet Evy Farné a jejího manžela Martina Chobota, který nám udělal nádherný happy end, sladkou tečku a třešničku na dortu v Love Parádě Rádia Junior. Ale copak, že neumím počítat? Ale to víš, že umím. Však já vím, že do dnešní top desítky zamilovaných hitů nám ještě jeden chybí. A bude nejzamilovanější ze všech. Alespoň pokud bychom tu zamilovanost měřili na množství věty I love you. Tak si užij remake slavné písně I love you baby, kterou zremixoval americký producent Surf Mesa. A zpívá známá americká influencerka a hvězda TikToku 20letá Emily Flood. A tady je jejich pecka Illy.

0: pohádkové poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

když jsi daleko, já pořád jsem s tebou. Trochu to trvalo a teď to vím. I když jsem daleko, ty pořád jsi se mnou. Přejem si dobro, tak to chci. Možná, že všechny ty scénáře znamenají jedině, že mezi náma pouto je. Možná, že potrvá, než sami se poznáme, nakonec zjistíme, co v nich jde. Pak

0: Junior.
1: Já musím, holka, uznat, že se mi fakt líbíš, zaujala si mě velice. Je tu ovšem jedna věc, co mě dost trápí, a to, jak jsi říkala, že jsi z vesnice.

nějaká legrace, ne srandu si nedělám. Víš, tomu se holka říká civilizace, snad jednou přijde i k vám. O tom však pochybnosti mám, tak haudy, jsem kluk z města, jsem kluk z města, jsem kluk z města, stáje mi nevoní, já jsem kluk z města, jsem kluk z města, chci chodit do kaváren a ne smrdět od koní. Jíhá!

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Když myška Šupito prchá před hladovým lišákem Bělobřichem, nedívá se napravo ani nalevo. Jaký div, že zakopne o pivní zátku, zaplete se do vyčnívajícího kořene a pak už jen padá a padá a světe div se, jako každá správná myš, dostane se i Šupito do zvířecího nebe a tam jí čeká tolik houpaček, kolotočů, skluzavek a jiných atrakcí, že neví, kterou si dřív vybrat. Co ale v nebi prožije, to se dozvíme v desetidílné četbě Myši patří do nebe, ale jenom na skok. Na motivy Ivy Procházkové pro rozhlas připravil Ivan Němec, účinkuje Lucia Schneiderová, režie Lukáš Kopecký, vyrobeno v roce 2014.

0: Když se myška Šupito setkala se svým kamarádem, s nímž si v lese hrávala a závodila, začal se jí slepýš vyptávat.
1: Jak ses sem dostala?
0: Zakopla jsem, když mě honil bělobřich. Spadla jsem z té vysoké kluzké skály.
1: Nepovídej, až dolů.
0: Úplně na dno rokle. Rozplácla jsem se na kameni.
1: Každý musíme nějak skončit,
0: poznamenal moudře slepýš.
1: Nemá cenu se tím trápit. Měl jsem les moc rád, ale tady to taky není k zahození.
0: Dáme si závody, zkoušela navrhnout Šupito.
1: Tady je spousta jiné zábavy,
0: odpověděl slepýš.
1: Pokud si vzpomínám, ráda se schoupala na kořenech vyvrácených stromů.
0: Jsou tady nějaké, zaradovala se Šupito. Slepýš se slibně zavlnil.
1: Kousek odtud jsem objevil místo na hraní, o jakém se ti dosud nesnilo.
0: Zašeptal se zářícíma očima.
1: Můžeme tam hned vyrazit, chceš?
0: Že se ptáš, Šupito udělala nadšením ve vzduchu kotrmelec. Místo, kam ji slepýš zavedl, vypadalo v skutku pohádkově. V průsmyku nedaleko Hlavové hory se pod větvemi mohutného buku otvíral vchod do jeskyně tak rozlehlé, že se nedalo dohlédnout na její konec. Odevšad se ozývaly veselé výkřiky, pištění a smích. Šupito zůstala stát u vchodu a nevěřila svým očím. To nemá chybu, vydechla okouzleně.
1: Jednu ano, řekl slepýš. Je tady toho tolik, že nevíš, co vyzkoušet dřív.
0: Opravdu bylo těžké si vybrat. Od stropu visely sedátkové a lodičkové houpačky a všude se proplétaly pružné kořeny s pérovacími větvemi. Točily se tu pomalé i rychlé kolotoče a kolem dokola jezdil vlak s pestře pomalovanými vagóny, do kterých se muselo naskakovat za jízdy. Byly tu koně na kolečkách i koně houpací, klouzačky rovné i zatočené, trampolíny, lanovky, hopsací míče, prolézačky, bludiště a spousta dalších atrakcí. Většinu z nich Šupito v životě neviděla. Na stropě, na stěnách i na vysokých krápnicích svítily tisíce světlušek a ozařovaly jeskyni jemným světlem.
1: Mohli bychom se vsadit, kdo najde nejrychleji cestu z bludiště,
0: navrhl slepýš.
2: Pojďme nejdřív na houpačky,
0: vyhrkla Šupito a dychtivě se vyšplhala na nejbližší sedátko, ještě celé rozkomíhané, jak z něho seskočila žába. Slepýš se uvelebil vedle ní. Nějakou dobu se houpali společně, ale vůbec jim to spolu nešlo. Nemohli se shodnout. Slepýš dával přednost mírnému houpání, Šupito zbožňovala co nejdivočejší. Slepýš se zakrátko odporoučil. Šupito zůstala sama. Nevadilo jí to. Milovala houpání. V lese si ho nikdy nemohla dopřát do sytosti, protože na všech stranách číhaly nejrůznější nástrahy a ona musela být pořád ve střehu. Tady žádné nebezpečí nehrozilo. A tak zkoušela jednu houpačku za druhou, houpala se čím dál divočeji a nemohla se toho nabažit.
2: Tady je to bájo,
0: myslela si blaženě.
2: Fakt bájo.
0: Bájo! Ozvalo se z ničeho nic na blízku. Šupito otevřela oči a zaječila. Naproti ní seděl bělobřich. Jazyk mu visel z huby a usmíval se na Šupito mlsným liščím úsměvem, který tak dobře znala. Všechny pampeliškové chloupky se jí postavily hrůzou do pozoru.
2: Pomoc!
0: Vřískla splna hrdla. Skočila na nejbližšího houpacího koně, z koně na kolotoč, z kolotoče na vysoký krápník a šplhala po něm vzhůru, co jí síly stačily.
3: Stůj! Kam se ženeš? Volal za ní bělobřich. Nic ti neudělám! Slyšíš? Šupito!
0: Slyšela, ale nevěřila. Znala lišáka až moc dobře. Celý svůj život před ním musela prchat a schovávat se. Ani v té nejbezpečnější lesní skrýši si před ním nebyla jistá. Měl neuvěřitelnou schopnost vyslídit ji a pustit se po její stopě. Byla sice hybitější než on, ale měla kratší nohy a rychleji se unavila.
3: Šupito! Hulákal teď kousek od ní. Šupito, nezdrhej! Mně neutečeš!
0: Šupito se ohlédla a viděla, jak se lišák lehounce jako peříčko vznesl a letí přímo k ní. Leknutím jí podklouzly zadní tlapky. Ze samého strachu jí vůbec nenapadlo, že umí také létat. Vytřeštěně hleděla na lišákovu širokou, usmívající se tlamu a na lesklý čenich, který se k ní velkou rychlostí řítil. Když byl v těsné blízkosti, Šupito hrůzou zavřela oči. Tady to není vůbec bájo, pomyslela si hořce. Je to tady daleko horší než v lese, když tu každá nablblá liška umí plachtit vzduchem. V tom ucítila, jaký bělobřich sevřel v tlapách a nesl jí pryč.
2: Únos!
0: Zavřeštila na celé kolo a doufala, že jí někdo přispěchá na pomoc. V jeskyni však bylo tolik křiku, smíchu a štěbetání, že ji nikdo neslyšel. Let netrval dlouho. Než se Šupito stačila, jak se patří rozklepat strachy, lišákovi packy se rozevřely a pustili ji. V zápětí se zabořila do něčeho měkkého a do nosu jí vnikla sladká vůně. Co to jenom je? To přece znám, takhle voní... Heřmánek, vykřikla, když otevřela oči. Bylo ho tolik, že jí úplně zakrýval výhled. Rychle vyskočila a rozhlédla se. Vpředu se heřmánková louka táhla až k samému obzoru, napravo taky, ale když se Šupito otočila dozadu, byl tam.
2: Bělobřich!
0: Zařvala, až se roztřásly nejbližší květy heřmánku. Lišák ani nemrkl. Klidně seděl a díval se na Šupito.
3: Slibuju, že se tě ani nedotknu, řekl.
0: Znělo to vážně, skoro slavnostně.
3: Na mou čest, nic ti neudělám.
0: Dušoval se a na důkaz, že to myslí vážně, dokonce zvedl tlapu k přísaze.
2: Liščí čest, pcha, co to je? Tomu mám věřit?
0: Ocekla Šupito.
3: Co pak jsem ti někdy lhal?
2: To tedy určitě...
0: Šupito se zarazila. Kam až jí paměť sahala, bělobřich jí nikdy nelhal. Honil jí, číhal na ní, to ano, vymýšlel si všelijaké chytáky. Ale že by jí lhal, na to si nevzpomínala.
3: Naopak, vždycky jí hodně nahlas vyhrožoval, co s ní hodlá udělat. Když jí říkal, zakousnu tě, roztrhnu tě, sežeru tě, tak Šupito věděla, že nelže, ale myslí to smrtelně vážně.
2: Pravda, dřív si mi nelhal, připustila. Ale jak mám vědět, že nelžeš teď?
3: Tady? Nebuď blázen. Tady se lhát nedá a ani není proč. Co pak jsi nevšimla, že tu nikdo nemá hlad, nikdo nikoho nehoní a nikdo na nikoho nečíhá?
0: Byla to pravda, jenže Šupito si na to pořád jaksi nemohla zvyknout. Bylo těžké uvěřit, že se do ní lišákovi zuby v příštím okamžiku nezakousnou. Bylo těžké uvěřit, že bělobřich není úhlavní nepřítel.
2: Proč jsi mě honil? Tam v jeskyni.
3: A proč jsi utíkala?
2: A proč jsi mě donesl sem?
3: Chci se tě na něco zeptat.
2: A na co?
0: Bělobřich rozpačitě přešlápl.
3: Chtěl jsem se tě zeptat, jestli bys se se mnou nechtěla kamarádit.
0: Nic na světě nemohlo Šupito překvapit víc než bělobřichova otázka.
2: Kamarádit s tebou?
0: Vypískla údivem.
2: To nemyslíš vážně?
3: Proč ne?
2: To přece nejde.
3: Proč ne?
2: Nebylo by to normální.
3: Proč ne?
2: Proč ne, proč ne, proč ne, pořád meleš dokola. Protože neznám jedinou myš, která by kamarádila s lišákem.
0: Bělobřichův pohled znejistil.
3: Ty myslíš, že by nám to ostatní nedovolili?
0: Šupito se zamyslela. Od té doby, kdy jí maminka naučila šplhat po stromech, vyhrabávat chodbičky pod zemí a hledat potravu, dělala si, co chtěla. Nikdo jí nic nezakazoval. Nikoho se taky neptala, jestli něco smí nebo nesmí.
2: Nejde o to, co by nám ostatní dovolili, namítla. Prostě se to nedělá.
3: Aha, chápu,
0: přikývil bělobřich, ale z jeho výrazu bylo jasné, že nechápe nic.
3: Promiň, já jenom, že tady vlastně nemám nemám žádné kamarády, víš, tak jsem si myslel, ale asi to byl hloupý nápad. Máš pravdu. Už tě nebudu víc zdržovat. Tak se měj. Sbohem. Sbohem. Odpověděla Miška. Lišák se otočil, přeskočil bodlák a odcházel po cestě pryč.

0: Mario Junior.
1: Vzpomínám na to, co bylo, na všechno to, co se mi do paměti vrilo, proto píšu dál, co teď v hlavě mám, fortissimo.

0: Český rozhlas Rádio Junior uvádí pohádkové poklady.
1: Jak ve mlýně strašilo a jak šel mulisák na návštěvu k paní hraběnce. Mlynářovi děti Vašík a Marjánka často úžasem kulili oči, když se ve mlýnské kuchyni vypravovali všelijaké ty podivné příhody a pohádky. Sedávali přitom za kamny na teplé peci a vypravování pocestných a krajánků, mlečů i sousedů sislovských jen hltali. A nejraději poslouchali povídání kmotrů Brčála a Mulisáka, kteří oba už mnoho a mnoho let byli na světě a pamatovali věci, o kterých už není řeči ani v prastarých kronikách. Tak také jednou za zimního večera uvelebil se hastrman za velkou štoudví s vodou, zapálil si dýmčičku a počal vypravovat. To, co vám budu sousedé nyní vyprávět, stalo se v tomto mlejně před mnoha a mnoha lety. To byl tady hospodářem pradědeček tuhle pana otce a byl to taky moc hodný člověk. Já jsem si už tehdy sem do mlejna rád často zaběhl a rád jsem tu sedával tak jako dnes. A proto mě moc mrzelo, že tu jeden čas z ničeho nic začalo strašit. A pořádně strašit. Každý večer, jakmile se setmělo, začalo to na půdě dupat a dupalo to až do rána, dokud kohout nekokrhal. Přesvědčili se, že žádný kouzla ani zaříkávání proti tomu strašidlu nic nesvedou. Mlejn přestal klapat a chasa se rozutekla do jiných mlejnů. Už se taky pan otec ohlížel po nějakým jiným mlejně, když tu pojednou do mlejna přišel pocestný krajánek a nic se nebál, že tu straší. Neodešel, když mu pan otec o strašidle vypravoval a jen se tomu usmíval. Jmenoval se Nebojsa a věru, že se taky nebál. Ale pane otče, povídá krajánek, radil bych vám, abyste to strašidlo tam nenechával dupat jen tak zbytečně. Dobře jsem si vaší půdu prohlédl a tu jsem si všiml, že tam máte všude hlínu na stropech už hodně vydrolenou a že by věru bylo třeba dát na stropy hlínu novou. Vy jste dobrý, Nebojso. Vždyť mi nikdo na tu půdu ani nepoleze, aby tam hlínu udupával, když se lid neodváží přijít ani ke mlejnu. Či byste ji tam chtěl snad udupávat sám? To mě, pane otče, ani v duchu nenapadne, smál se krajánek. Proč bych já ji udupával, když to může udělat to zpropadené strašidlo? Má tam celý noci dupat jen tak zbytečně, tak ať udupává novou hlínu. A uvidíte, pane otče, že nejdýl za tři noci toho bude mít dost a vícekrát se tady neukáže. Pan otec o té krajánkově radě chvilku uvažoval a potom se dal po dlouhé době zase jednou do veselého smíchu. Hned pochopil, že krajánek chce strašidlo pořádně dopálit, aby samo ze mlejna uteklo. A hned se dal s Nebojsou s chutí do práce. Navozili na dvůr hromadu mazné hlíny a vodou ji pořádně rozdělali. A tak do večera na půdu nanosili tolik hlíny, že ji celý strop vysoko pokryli. A když se počalo stmívat, poslal pan otec Nebojsu pro pivo. Potom si ulehli semhle do kuchyně a čekali, co se bude dít. Jakmile se setmělo, začalo strašidlo řádit. Dupalo, co síly mělo, ale místo dunivých a hromových ran bylo slyšet jenom čvachtání a pleskot. Mlynář s nebojsou se usmívali, když potom brzy slyšeli i zlostné brumlání a mrzuté huhlání dopáleného strašidla. Ale pak se oba až ohýbali smíchy, když strašidlo začalo nahlas zlostně nadávat. Ale přitom přece dupat nepřestalo a dupalo v té mazné hlíně až do raního kuropění. A když se ráno šel pan otec podívat, jak to na půdě vypadá, tu byl Věru radostně překvapen, když uviděl, že je velký kus půdy hladce udupaný jako mlad. Ale strašidlo bylo tvrdohlavý a vydrželo i celou druhou, i třetí noc na půdě dupat. Třeba přitom stekle nadávalo, až se třásly všecky šindele. O půlnoci náhle stichlo a do rána se už více neozvalo. A to je škoda, že to ten bublas ještě chvilku nevydržel. Smál se ráno krajánek, když se s panem otcem šli na půdu podívat. Vždyť skoro celá půda byla pěkně hladce udupána a ušlapána a jen malé kousky v rozích měly ještě měkký a hrbolatý povrch. I to my si už rádi doděláme, milej nebojso. Víc mám radost z toho, že strašidlo se tu už více asi neukáže a myslím, že se mu dupání na dlouhou dobu kakra holcky znechutilo. A to víte, že pan otec za tu pomoc nebojsu řádně odměnil. Přemlouval ho, aby u něho zůstal stále. Ale nebojsa mu řekl, že ho možná budou zase jinde potřebovat. A jenom slíbil, že se zase brzy přijde podívat, jak se po té bídě bude panu otci dařit. Jakmile se rozkřiklo, že strašidlo odtud uteklo, hned se chasa navrátila zpátky a brzy byl mlejn plnej mlečů a klapal od rána do večera. Pak se už pořád tady mlelo bez přestávky a když se nemlelo mlýnským kolem, tak se aspoň mlelo hubou o strašidle, které odtud vystrnadil chytrý krajánek.

0: Našmejkalku do práce, ale nestrašil tam té noci ani 5 minut. Hned na okraji údolí zůstal stát u první borovice, jako když do něho udeří. A překvapeně poulil oči na tabulku přibitou na silném kmeni stromu. Když namáhavě přeslabikoval nápis Zakázaná cesta, strašně se dopálil. A tohle mi tu ke všem čertům scházelo. To se podívejme. Zakázaná cesta. A co tady budu nenčko dělat já, když se tudy nebude smět chodit? Koho budu tady strašit? Snad myší, žáby, noční můry a netopíry, ne? A tohle jen tak nenechám a budu se bránit zuby nechty. Rozlobený mulisák usedl zas na své vzdušné sáně a plnou parou letěl k Brčálovi. Když pak rozlobené strašidlo vysypalo Brčálovi všechno, co je tížilo, dal se tomu Hastrman do smíchu. A tohle tě roučílí, Kašparkose, jen se brachu neboj, že tam tudy už nikdo nebude chodit. Právě teď tam lidi zrovna polezou, co pak ještě nevíš, starý pahýle, že lidi zrovna nejraději dělají to, co je zakázané. Věř mi, že je možné, že zatímco ty tu čučíš, chodí lidu po šmejkalce jako v Bačkorově o jarmarce. Tak se zase pěkně seber, třeba stě rád vidím, kamaráde, a leď si zase zpátky na svou šmejkalku. Ne, brachu, nepůjdu tam nejčkon strašit, i kdyby tam tudy táhlo třeba celé procesí. Já jsem poctivé strašidlo a na zakázané cestě strašit nebudu. Právě proto bys tam měl strašit. No, ale jestli opravdu nechceš, tak se musíš postarat, aby se ten zákaz zrušil. Nechteli zbytečného hudrování a ještě teď si zaleď na zámek v Lelkách Kozodojích k paní hraběnce Trudzhanzlové, které všecky tyhle ty lesy patří. A nic jej neboj, vždyť jsi byl nedávno u bílé paní, tak víš, jak se máš u hraběnky chovat, ne? Uvidíš, že moc dobře u ní pochodíš, protože paní hraběnka ráda podporuje všecko zastaralé. No, tak dobrá, poslechnu tě, kamaráde. Ale zalétnu si ještě domů, abych se dal do parády a shledal nějaký dar pro paní hraběnku. No, měj se teda zatím dobře. A netrvalo to dlouho a mulisák už letěl na zámek v Lelkách Kozodojích k milostivé paní hraběnce. Oblékl si na tu cestu dlouhý kabát z březové kůry a do rance vzal dary pro paní hraběnku. Balík silné lesní vůně a krabici raního ptačího cvrdlikání. Vrata zámku však už byla zavřená a mulisák si musel zazvonit. Vy už jistě víte, milé děti, že se mohl snadno dostat rovnou do komnaty paní hraběnky, ale jako všechna strašidla, taky on měl velkou úctu ke všem ceremoniím a chtěl se k zámecké paní dostat obvyklou cestou. Když se však přikolébal tlustý vrátny a spatřil před vraty podivně vystrojené zjevení, velmi se dopálil, že byl kvůli nějakému pomatenci vyvolán z teplé vrátnice. Koukej zmizet, Astroši, než tě něčím přetáhnu, houkl na strašidlo z hurta. Ale starý mulisák se místo dalšího zbytečného mluvení protáhl úzkými mřížemi tak jako mlha, a pojednou stál před úžaslým vrátným. Tak co, pane Tentonanc, ohlásíte mě nebo ne?
1: Ale prokryjle pána, pane strašidlo, já bych vás, Tentonanc, velmi rád k milostivé paní hraběnce uvedl, ale hlavní schodiště je už zavřeno, breptal vrátný ustrašeně. Tak jděte balkon.

pánem, ještě se tam svítí, broukl mu lisák a spustil náhle ze svého šosu navrátného tak prudkou vichřici, že se tlustý vrátný pojednou vznesl ze země a vylétl lehce jako pírko až na balkón. Ježiš, kakralte, s tím hastrošem nejsou žádné špásy, hekal vrátný, když se z uleknutí trochu vzpamatoval. To raději hned půjdu k milostivé paní hraběnce ohlásit, ať mi třeba ucho utrhne. Zaklepal na osvětlené dveře balkónu a za okamžik už stál před úžaslou paní hraběnkou. Ale ještě dříve, nežli se ho paní hraběnka mohla zeptat, zdali neví, kudy se k ní správně chodí, vybreptal jí vrátný třesoucím se hlasem, co se mu přihodilo a kdo si přeje s ním mluvit. Ale to je opravdu zajímavé, zvolala hraběnka překvapeně. Pane vrátný, i hned ke mně to strašidlo uveďte. A za malou chvilku se jí představoval vyparáděný mulisák, odevzdal jí dary a hned jí také přednesl svou stížnost. Ale to jsou maličkosti, pane mulisáku. Hned zítra ráno dám nařízení, aby se vám nedělali při strašení žádné překážky. Já jsem skutku ráda, že jsem se s vámi seznámila a velmi mě těší, že strašíte na mém panství. Mně je tady smutno a o slušnou zábavu mám tady v skutku velkou nouzi. Rádio, biografa, všechny tyhle moderní hlouposti mě nebaví. A ještě, že si tu a tam mohu něco přečíst o strašidlech. A to je jediné, co mě ještě zajímá. Však jsme tu ještě před 20 lety měli Nobel strašidlo, ale byl tu správce tak lakomý, že ani lidu nepřál vidělku. Ten strašidlo vypudil a strašil sám. Je pravda, že se snažil dobře strašit, ale přece jen to, pane mulisáku, není to, jako když straší skutečné strašidlo odborně vzdělané. To dovede jinak vystupovat než takový samouk. A tu paní hraběnku napadlo, aby také mulisáka něčím uctila. Ptala se ho, co je jeho oblíbené jídlo. Ale hned přišla do velkých rozpaků, když jí řekl, že jí nejraději polévku ze špačků. Už se chtěla omlouvat, že nebude moci jeho chuti vyhovět, ale mulisák jí s úsměvem řekl, že myslí polévku ze špačků dřevěných, jaké děti napalují palestrou. Paní hraběnka si spokojeně oddechla, hned zazvonila na komornou a nakázala jí, aby všechno rychle obstarala. Komorna rychle vzbudila kuchařku a vrátný musel honem nařezat špačků celou hromadu, aby polévka byla hodně silná. Však také mulisákovi velmi chutnala. Paní hraběnka se vyptávala mulisáka na rodinné záležitosti a velmi se podivila, když slyšela, že mulisákův bubáček byl na vychování u bílé paní na hradě Flákoštajně. S velkým zájmem vyslechla mulisákovo povídání, jak byl u bílé paní na úplňkovém bále a jak tancoval s bílou paní strašidlácký tanec Makovici, který se musí tančit po hlavě. Byla velmi zvědavá, zdali je bílá paní stále tak veselá, jako bývala před 300 lety. Také chtěla vidět, jak se Makovice tančí. A mulisák ten starodávný strašidlácký tanec hned ochotně předvedl. Musel mu však k tomu starý komorník vrzat dveřmi, protože jsou to zvuky k tomu tanci předepsané. Když mulisák přetančil pohled,

0: Je asi třikrát dokola byla paní hraběnka tím zajímavým tancem tak nadšená, že se pojednou sama také dala do tance a tančila s mulisákem besedu. Pěkně se jim spolu tančilo a mulisák se musel hodně činit, aby staré hraběnce stačil. Ale komorník, vyděšený tím strašidláckým tancem, nevydržel dlouho tu příšernou podívanou, nechal vrzání a utekl. V tom odbíjela na zámecké věži 12. a svědomitému mulisákovi napadlo, že už dosti času prozahálel a že je nejvyšší čas, aby se vrátil na šmejkalku. Poděkoval tedy srdečně paní hraběnce za prokázané dobrodiní a za slib, že tabulka se zákazem bude ihned odstraněna. A celý blažený se vrátil zase spokojeně na šmejkalku do práce.
1: Posloucháte Pohádkové poklady.
0: Jak strašidlo mulisák a hastrman Brčál potrestali zloděje. Obyvatelé obce Sislova byli vesměs poctiví občané. Byli spokojeni se svým skromným majetkem, který získali jen poctivou prací, a po cizím jmění nebažili. A nepamatovali se ani nejstarší sousedé, dědečkové i babičky, že by se tam kdy stala nějaká krádež. Proto není divu, že nastalo v obci pobouření, když se tam pojednou v krátké době staly hned tři krádeže. Ztratili se husy, slepice a sedláku pazderkovi tučný vepř. Byla tmavá letní noc. Hastrman Brčál lezl prastarou dutou vrbou z hlouby rybníka na čerstvý vzduch, ale zůstal trčet ještě mezi kořeny, protože zaslechl lidský hovor.
2: To se nám to, Francku, dneska povedlo, co? 12 hus, 10 slepic a 2 peřiny.
3: No, je to dobrý, brumlal druhý. No, copak jsem to neřekl, že se nám ta dnešní krádež povede?
2: Dobrá, Frantíku, dobrá, ale já mám dneska, kamaráde, taky dobrý nápad. Sislovský starosta má pořádnýho čuníka a jak jsem slyšel, už pozejtří má pro něj přijít řezník sekera. Tak já navrhuju, aby jsme mu prasátko před nosem vyfoukli. No a když už tam jednou budem, aby jsme přibrali k pašíkovi taky toho vranýho valacha.
0: Za chviličku potom, když se oba pobertové vzdálili, vystrčil hastrman opatrně hlavu z vrby a pozoroval dvě temné postavy tak dlouho, až zmizeli záhadí skalkou. A potom se zachechtal.
2: Brakekekeks. A to jste si, kakraholti, vybrali moc špatný místo k svým loupežnickým poradám. Brakekekeks. To se podívejme, tak starostův čuník a valášek vám padli do oka, kakraholti. No, tak si jenom zítra pro ně přijďte a uvidíte, jak tentokrát pochodíte. Myslíte si možná, že vrba nemá uši, ale ona, holečkové, slyší břichem. A teď honem sypu na koženej vrch ke starému kamarádovi na poradu.
0: Co však si tam Brčál s mulisákem umlouvali, to bohužel vám říci nemohu, ale muselo to být něco velmi žertovného. Neboť časně ráno, když Brčál spěchal z koženého vrchu do Sislova k panu starostovi, tak ještě po cestě se spokojeně pochechtával. Ale do světnice k panu starostovi vstoupil s vážnou tváří a hned mu vypověděl, co v noci u rybníka vyslechl
2: a co se na pana starostu chystá. Ten ovšem byl z toho celý vyděšený a chtěl honem schánět sousedy, aby mu pomohli zloděje chytit a odevzdat soudu k potrestání. Brčal však ho zdržel a pověděl mu, že nemusí být žádný křik a žádná homba, pan táto. Valacha a čuně večer odvedete do kravský stáje a na jejich místo si vlezu já i mulisák. To snad přece dobře víte, že my oba se kdykoliv můžeme proměnit v co chceme, kromě holuba. A tak já budu dnes dělat vašeho valacha a mulisák čuníka. Přijdou-li si pobertové doopravdy v noci pro ně, jak se uradili, tak ukradnou mne a mulisáka. To bude psina, milej pane starosto, a to víte, že my oba se zloději zatočíme, že jim jistě na dosmrti nakráde, že přejde všechna chuť. Pan starosta o tom chvilku uvažoval a pak s radostí přijal všecko, co mu Brčal navrhoval. Bylo už tma jako v pytli, když se oba braši tiše přišourali jako kočky. Řekli starostovi, aby si šel lehnout a staral se jen o to, aby nikdo ze stavení nevycházel na dvůr, dokud oni sami nezaklepou na okno světnice. Potom si šel pan starosta lehnout, ale rozčilením ani oka nezamhouřil. Nastražoval uši, aby aspoň něco z toho pochytil, co se v noci bude dít. Ale na dvoře se do půlnoci ani stéblo nehnulo. Už si myslel, že si to pobertové rozmyslili a že vůbec nepřijdou. Až teprve, když ponocný odtroubil jednu hodinu, zaslechl tiché kroky, slabý klapot, tiché vrznutí dveří a zase tichoučké kroky, které se rychle vzdalovaly. To už zlodějové odváděli v koně proměněného hastrmana a odnášeli v pytli mulisáka změněného v tlustého čuníka. Oba pobertové velmi spěchali, aby byli co nejdříve za vesnicí a potichu se chechtali, jak se jim ta krádež zase pěkně povedla. A zastavili se až na planince mezi lesy, aby si tam trochu oddechli a prohlédli si ukradená zvířata. Jeden ze zlodějů, hubený a dlouhý chlap, byl s čuníkem velmi spokojen, ale druhý, malý a tlustý, nadával jako špaček.
4: Pardie, Parkos, co to vedu za nemehla? Co je to za hubenou kobylu? Vždyť měl starosta takového mladého koně a tlustého jako buchtička. A co teď budu dělat s takovouhle rachotou? Hubený se mu smál. Udělej si z něho trakář, když se tak napálil. Za to já si stavra hnácky pošušňám. Co já? Rozkřikl se tlustý zlostně. Vždyť mi dáš čuníka polavic, tak jsme si to přece řádně před výpravou ujednali. No, jenom si nech svou kobylu sám pro sebe a já si nechám zase čuníka. Nemusel jsi to přece tahat vůbec ven, když jsi viděl, jaký je to chudáček, posmíval se hubený. Já polovictví kobily nechci, ale ponechám si celý čuně a basta fidli Matěj.
5: Hondry, cucky, Fransku, nedopaluj. Dáš mi půlku vepře, nebo bude zlé. Já jsem si vždycky myslel, že jsi poctivej zloděj, ale teď už vidím, že jsi nepoctivej lump.
4: Cože,
5: já, že jsem nepoctivej lump, rozkřikl se Francek a temnou nocí rozlehlo se žuchnutí. Potom druhé a hned na to se zlodějové dali spolu do pranice a mydlili se, až z nich cucky lítali na všecky strany. Mezitím se mulisák i brčák proměnili zase ve strašidla
2: a hned vykouzlili z březových větví velká košťata. Jedno potom strčili do pytle, vlastně to byly dva pytle do sebe vložené, a druhé položili do koňské ohlávky. A teď si, milé děti, představte, jak se asi oba rváči tvářili, když místo zvířat našli tlustá košťata. Byli na sebe tak dopálení, že popadli ona košťata a počali se zase bez rozmyslu mydlit. Mulisák i Brčál stáli ve tmě na samém kraji silnice a jen se smíchy ohýbali nad tím podařeným divadlem. A teprve, když viděli, že už oba lumpové mají zrovna dost a že už se opravdu navzájem důkladně vyplatili, rozhodli se udělat rvačce rázný konec. Jednoho popadl Mulisák a druhého Brčál a oba vstrčili blesku rychle do těch pytlů. Než si oba pobertové pomysleli, cože se to zase s nimi děje, leželi už v pevně zavázaných pytlích. Teprve za dlouhou chvíli se ten dlouhý trochu pohnul a ustrašeně zvolal:
4: Jsi tu někde, Matěj? Jsem tadyhle v pytli, pojď ho nám a pomoz mi ven, ať se tady nezadusím, hekal Matěj. Já, holečku, nemůžu, já jsem taky v pytli, naříkal Francek. Co se to jen s námi dělo, nevíš, kamaráde zlatý? No jo, kde pak bych já, chudák, věděl, odpověděl Matěj plačtivě. Já se jenom bojím, aby v tom nebyly prokrýle pána zlý čáry. S dobrým to už nejní, kamaráde, ať už je to takhle nebo tak, smutně breptal Francek. To ti už dá rozum, když si jenom pomyslíš, kam se poděl Valach a kam se ztratilo Čuně a že tady po nich zbyla jenom košťata. Tak co s nimi ke všem čertům budeme dělat, Čuníku, povídá Brčál. Přece tady nebudeme čučet celou noc. No co s nimi, kamaráde Valachu? Odnesem je k soudu a tam, ať si je řádně potrestají, povídá Mulisák. Co, k soudu? Vždyť nás ani oba k soudu nepustí. Prosím tě, Valacha a Čuně, řechtal se Brčál. Nejlépe by bylo chytit oba pytle a hodit je rovnou tamhle do rybníka a byl by od nich navždy pokoj. Ve zlodějích byla ještě menší dušička a vlasy jim hrůzou vstávaly. Počkat, kamaráde Valachu, o život je připravit my sami nesmíme, povídal Mulisák. Ale já mám jiný dobrý nápad. Když mají ti pobertové v pytlích tak rádi Valachy a Čuníky, že je až kradou, tak aj to taky oba zkusí, jaký to je bejt Valachem nebo Čuníkem. Odnesem je pěkně zpátky k našemu hospodáři, jednoho z nich proměníme ve Valacha a druhýho v Čuníka. Náš hospodář nic nepozná a my se zase proměníme v Matěje a ve Frantíka a vrátíme se jako by nic do jejich domovů. Ale všichni lidi se budou ode dneška moc divit, jak se ti dva darebáci napravili, protože my budeme dělat dobrotu. Budeme si toho vážit, že jsme lidi a jako lidé se také budeme slušně chovat. No tak mi je nalož na záda a hajdy zpátky k panu starostovi.
0: A pak se oba dali na zpáteční cestu do Syslova. Na dvoře Mulisák sundal pytle a odnesl je s Brčálem do chlévu. Toho tlustého, co měl být proměněn v Čuníka, odnesli do koňského chléva a hubeného, na kterého čekal osud Valacha, odtáhli do chléva prasečího. Potom, jak jen mohli nejtišeji, přivedli pravého Valacha do maštale a pravého Čuníka do jeho chlívku. A pak na chvilku ponechali darebáky svému osudu, aby byli za své skutky co nejvíce potrestáni. Molísák i Brčál přistoupili k oknu starostovy světnice a tiše na ně zaklepali. A pan starosta je už nedočkavě očekával. Za okamžik už strašidlům otvíral síňku a nechal je vklouznout do druhé světnice, kde mu oba braši všecko dopodrobna pověděli, aby věděl, co má se zloději mluvit. Zatím se oba zlodějové trochu v chlévech vzpamatovali. Že jsou v skutku v chlévech, to poznali podle zápachu hnoje, ale měli pořád ještě trochu naděje, když viděli, že jsou stále ještě lidmi, třeba byli ještě zavázáni v pytlích. A proto se chtěli přesvědčit, zdali i kamarád je dosud člověkem. A teď si zase, milé děti, všecko dobře představte a dávejte dobrý pozor. Ten dlouhý Francek, který měl být proměněn ve Valacha a který, jak dobře víte, ležel v prasečím chlívku, dodal si odvahy a potichu se zeptal. Matěji, seš taky ještě člověkem? Ale místo lidské odpovědi uslyšel jen hluboké zachrochtání toho opravdového čuníka.
6: Pro kříle pána Matěji, kamaráde, tak už seš opravdu tím čunětem.
0: Čuně ještě něco zachrochtalo a Francek se dal do zoufalého pláče.
6: Když já ti už, kamaráde zlatej, docela nic nerozumím, co mi tady povídáš. Pro kříle pána, to se nám to dneska vyplatilo.
0: A v druhém koňském chlévě bylo zrovna tak. Když se tlustý Matěj trochu probral z celé té hrůzy a zavolal svého kamaráda, dostal za odpověď koňské zařechtání opravdového Valacha. Zatím Mulisák i Brčál všecko panu starostovi pověděli a ještě mu poradili, jak si má dále počínat, aby zloději mysleli, že on sám ta kouzla s nimi způsobil. Mulisák i Brčál zůstali ve světnici, aby je zlodějové nespatřili, a starosta sám vyšel na dvůr. Otevřel dvířka u prasečího chlívku, rozřízl motous u pytle a přísným hlasem poručil zlodějovi, aby lezl z pytle ven. Když tak ustrašený zloděj učinil, poručil mu starosta, aby poklekl a slíbil, že už vícekrát a za nic na světě na krádež nepůjde a že už bude tím nejpořádnějším člověkem. Zloděj všecko rychle a breptavě slíbil a s pláčem prosil, aby už jej pan starosta z těch kouzel propustit ráčil.
7: Dobrá, tebe teda propustím, protože si myslím, že snad z tebe přece jenom bude zase pořádný člověk a Valacha už z tebe neudělám. Ale Matěje si tady nechám a postarám se o to, aby z něho byl pašácký čuník. A teď už se s ním rozluč a pak se sip rychle domů, nežli si to ještě rozmyslím.
0: Milé děti, přál bych vám vidět ten spěch, s jakým Francek upaloval k domovu. Za chvíličku se podobný výjev opakoval v koňské maštali. Ubrečený, tlustý Matěj musel také starostovi slíbit, že už vícekrát krás nebude a že se napraví. A také musel vyslechnout smutnou zprávu, že místo něho zůstane u starosty za Valacha Francek, který těžkou prací bude trestán za krádež a nepořádný život. Při té řeči ten opravdický Valach náhodou smutně zařechtal. A to Matěje tak vyděsilo, že nečekal už ani na svolení, aby mohl zmizet a vyrazil z maštale. Ohromnými skoky upaloval za stodolu, aby co nejdříve byl co nejdál od toho tajemného statku. A přitom trnul strachy, že se třeba ještě dodatečně v polích promění v čuně. Zatím mu Lisák i Brčál vyšli na dvůr k starostovi a všichni tři se nad povedenou komedii smáli, až se ohýbali. Druhý den to zvěděl celý Syslov a vesničané Brčála i Mulisáka velmi chválili a byli jim vděční, že zbavili obec nebezpečných pobertů.
8: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
9: Chceš si poslechnout další příběhy?
8: Jdi na web radiojunior.cz

0: Vy hodně štěstí.
1: Počkej. A kolik už mu vlastně je?
0: 65. Ale vůbec na to nevypadá, co?
1: No to teda ne. Jsem rád, že nám už tak dlouho nosí pohádky na dobrou noc.
0: Já taky. Někdy je poslouchám živě v 19.50. Jindy si je zase pouštím z aplikace Můj rozhlas. A dám klidně několik pohádek za sebou.
1: To já Hajaju poslouchám z webu radiojunior.cz. A taky se těším, až se s ním potkám na akcích Rádia Junior.
0: Já ho chci taky vidět. Můžu jít s tebou?
1: No jasně. Tak domluveno.
0: Jupi! Aha.

v poli byt větší než dva domy, když tu nejsi se mnou, vidím jenom démony, na mý duši prázdno, nevím jak je říct mám, přitom je to pár slov, miluju tě moc, moje lásko, víš já, dým po mém bytě mráz, všude kolem mám myšlenky na tebe já, bez tebe nedejchám, nenávidím vejcám, bez tebe nejsem já, nevím jak ti říct mám, nevím jak ti říct mám, když

Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Po sedmé se spolu podíváme do zahrady světa, kde už má všechno svůj řád. Střídají se noc a den i roční období. Mohlo by se zdát, že se zpátky zase připlíží nuda, ale na to už si slunko dává velký pozor, protože ví, že s radostí a veselou myslí jde na světě všechno mnohem líp. Poslední duhová pohádka bude pěkně strakatá a dozvíme se z ní, jak se slunku zdál veselý sen.

0: Dobrý večer, děti. Jednou ráno se slunko probudilo a zahyhnělo se. Zdál se mu veselý sen a ono vyprsklo smíchy, až nebem stříkla sprška světla. Slunko se rozhlédlo a zarazilo se. Svět byl v pořádku, zahrada byla v pořádku, dokonce nikdo nic neprovedl. A přesto se to slunku nějak nezdálo. Něco tomu světu chybí. Ale co? Kouklo na sebe do rybníčka a jak bylo z toho snu pořád rozjívené, udělalo na sebe nádherně hloupý obličej. Nafouklo tvář jako kedlubnu a píchlo do ní prstem. Bouchlo to, jako když praskne nafouknutý pytlík. Bouřka! Vykřiklo rozpustile. Hrom, hrom, hrom! A nafukovalo hned levou a hned pravou půlku tváře a udělalo řadu skvostných bouchanců. Znělo to jako opravdová bouřka. Slunko se moc dobře bavilo. Apríl! Kuckalo smíchy. Žádná bouřka není! Ale nikdo v celé zahradě se nezasmál. No, řeklo si slunko, moc smyslu pro humor tedy ten svět nemá. Asi ho tlačí noční můra. V ten ráz se z trávy zvedla můra a zamračeně odploubala pryč. Můro, zavolalo slunko, jak to vypadáš? Můra se urazila a mračila se ještě víc. Vypadám správně, zahuhněla chmurně. Přesně takhle mají můry vypadat. Tvářila se jako u zubaře a slunko si pomyslelo, že jako můra by tedy vypadat nechtělo. A nemohla bys vypadat trochu jinak? Nějak veseleji, víš?
1: Veseleji? Zakvílela můra, jako by jí opravdu trhali zuby. Nejsem tu nikomu pro legraci.
0: A k čemu jsi? Zeptalo se slunko, ale můra nasupeně sklapla křídla. Byla šedivá jako dešťový mrak. Najednou slunko dostalo nápad.
2: Počkej, můro, mám překvapení. Zavři oči a jen chviličku seď.
0: Vzalo duhové barvičky a než můra stačila mrknout, nadělalo jí po křídlech kroužky, proužky, vlnky, skvrnky, tečku tam a tečku sem a kolem všeho pestrý lem. Můra rázem vypadala jako kraslice. Hned se slétly všechny můry světa, spráskly křídla a lamentovaly.
1: Oh, to je rána, to je rána, chudák můra, ta má ale ránu, co?
2: Apríl, zasmálo se slunko, to už není můra. Dámy, právě jsem vynalezlo motýla.
0: Můra mrkla do rybníka, aby tu změnu taky viděla. Nejdřív se lekla, ale pak se podívala lépe. Byla směšná, ale roztomile směšná a maličko se tomu zasmála. Sice jen tiše, ale bylo to poprvé od počátku světa, kdy někdo slyšel můří smích. Druhé můry z toho byly pav. Slunko namočilo štětce.
2: Tak co? Vykaní můry, která z vás se chce stát motýlem?
0: Můry se nejdřív trochu ošívaly, ale motýl vzlétl a tančil v raním světle. A bylo to tak veselé a krásné, že se to i můrám líbilo. Slunko je pomalovávalo, dělalo na nich strakaté zoubečky, kolečka i ďubky, až se ze všech můr staly motýly.
3: My vypadáme jako tajtrlíci,
0: pištěli motýly šťastně. A to už slunku došly barvy. Na štětci zbyla poslední zlatá kapička.
2: Co s ní? Řeklo si slunko. Tou už neobarvím ani kuře.
0: A tak zavolalo.
2: Koukejte se, ukážu vám kouzlo.
0: Stříklo barvu dolů a všem, kdo právě koukali k nebi, naskákala spousta zlatých pych.
2: Apríl, vykřiklo slunko a smíchy mu vytryskly slzy.
0: Rázem se spustil deštík, zlatý deštík slunečního smíchu, a kropil celou širou zahradu. A tak vznikly motýlové, a tak vznikly pyhy. A tak vznikla legrace, a to je moc dobře, protože s ní jde všechno o moc lépe. Slunko se smálo skrze slzy a na bláznivém aprílovém nebi svitla duha jako pestrý most. Mrholí a voní vzduch. Vezmi 7 různých tuch, namaluj si 7 pruhů, 7 pruhů do půlkruhu, 7 barev, 7 stuh a máš na obrázku duhu. Nejduhovatější duhu ze všech duhovatých duch. Dobrou noc, děti.
4: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
5: Rádio Junior, velká pohádka.
6: Následující pohádkový příběh je volným pokračováním o vlčpaně, která kdysi vysvobodila svého bratra z vlčí podoby. Tentokrát se mladý Wolfy vydá na strastiplnou pouť. Na jejímž konci ho snad čeká dívka, která ho kdysi tak okouzlila. Pohádku Wolfy napsal Vladimír Zajíc, režie Jaroslav Kodeš. Účinkují Andrea Elsnerová, Petr Halíček, Kateřina Fixová a další.

0: pevně zavázat boty, utáhnout opasek a zkontrolovat brašnu, zda mám na cestu všechno přichystáno.
1: Volky! Volky!
0: Sýr, špek, voda v čutoře, lovecký tesák.
1: Wolfy, bratříčku.
0: Alison, vlčpano, co ty tady?
2: Letěla jako splašená.
0: Kmotřičko, vy jste přišla taky.
1: Chceme se s tebou rozloučit.
2: A zeptat se, kdy se vrátíš.
0: Nevím, kmotřičko, opravdu nevím. Prostě půjdu do světa hledat dívku, která by si mě vzala za muže a žila se mnou tady v lesích.
2: To může trvat dlouhý čas, Wolfy.
0: Já vím.
1: Opravdu musíš odejít.
0: Alison, ty si šťastně žiješ s Petrem. Kmotřička rozmlouvá s bylinami a v noci jí sova šeptá do spánku, co v lese nového. Ale já...
1: Máš přece nás.
0: Mám i nemám. U stolu jí dávám sám a sám se ráno probouzím.
1: Tak se přestěhuj ke mně a k Petrovi do kovárny.
0: Kde pak? To je tvůj domov. Nemůj.
1: Sotva jsem našla bratra, už ho zase ztrácím.
0: Tak to není. Jenže od chvíle, kdy jsi mě vysvobodila, kdy jsem se stal jen a jen člověkem, nemám stání. Musím do světa najít si nevěstu.
2: Máš s sebou všechno, co potřebuješ, Wolfy.
0: Ano, jenom hodila by se mi nějaká maličkost po matce. Něco jako kouzelná píšťalka, kterou od tebe tenkrát dostala Alison.
2: Ty jsi přece po mamince zdědil umění porozumět řeči všech tvorů. A to je veliký dar. Já tě mohu naučit jenom kouzelné zaklínadlo, které ti usnadní dlouhou cestu.
0: Prozradíte mi ho?
2: Pamatuješ si ještě na vlka v sobě?
0: Nemůžu na něj zapomenout, i kdybych tisíckrát chtěl.
2: A zůstalo ti pár vlčích chlupů z té tvé dřívější podoby?
0: Žádné už nemám.
1: Ale já si jich pár schovala.
2: Dej mu je, Alison.
0: Co s nimi mám dělat, kmotřičko?
2: Když budeš znát místo, na které se chceš dostat, když si dokážeš představit, jak vypadá, promni mezi prsty tři vlčí chlupy a do rytmu splétej slova, která to místo popisují. Nakonec řekni. Na východ od slunce.
0: Na východ od slunce.
2: Na západ od měsíce.
0: Na západ od měsíce.
2: Vítr ať otevře dveře.
0: Vítr ať otevře dveře.
2: Tak. Pak stačí udělat krok a budeš na tom místě stát.
0: Jestli je tomu tak, aspoň se rychleji dokážu vrátit zpátky k vám?
1: Kterým směrem se vydáš, Wolfy?
0: K horám, kam chodí slunce spát. Tam na pasece u soutoku dvou řek stojí hájovna, kde jsem jednou, ještě ve své vlčí podobě, zahlédl dívku. Byl to jen mžik, ale stále na ní myslím.
1: Tak hodně štěstí, Wolfy.
0: Díky, sestřičko. I tobě, kmotřičko. Teď vlčí chlupy mezi prsty.
2: Tak a splétat slova.
0: Černý pes, modrý les, nes mě nes, k soutoku, k pasece, kde kvete vřes. Na východ od slunce, na západ od měsíce, vítr ať otevře dveře.
1: Udělal krok a zmizel.
2: Doufejme, že dobře pořídí.
0: Paseka, vřes po kolena, soutok se bliští. Hájovna stojí tamhle. Opravdu to účinkuje. Ale co se to tam děje?
3: Přidej trochu víc smolných polen. Světlo ohně musí být vidět zdaleka.
4: Proč? Aby našli cestu domů?
3: Aby věděli, že na ně čekáme.
5: Hej! Hej, uhlíři! Dobří lidé!
6: Někdo tu je, podívej. Co tu hledáš?
3: Kdo tě poslal?
6: Co jsi zač?
0: Proč na mě tak doráží?
3: Že tě poslal on.
0: Kdo?
3: Mluv!
0: Nevím, oč vám jde. Jsem Wolfy, lovec.
6: A co lovíš, lovče?
0: Zvěř, ptáky, ryby.
3: Žádné úlovky nemáš, nevěříme ti.
6: A proč jsi přišel právě sem a právě dneska?
0: Nevím, co je na dnešku tak zvláštního. Hledám dívku s havraními vlasy až po ramena. Vysokou, štíhlou. Kdysi se mi tu zahlédl.
6: Fialku?
0: Nevím, jak se jmenovala. ale byla moc krásná.
3: Tak to byla určitě fialka. Zdá se, že mluvíš pravdu.
0: No, konečně jste mi uvěřili. Kde ji najdu?
6: Je to právě rok, co zmizela.
0: Odešla?
3: Neodešla, zmizela. Setmělo se, na obloze se objevil velký černý mrak a najednou byla pryč.
0: Cože?
3: Odnesl jí létající bazilišek.
6: Její otec se jí potom vydal hledat, ale dosud se nevrátil žádný z nich.
0: Nerozumím vám.
3: Čemu nerozumíš? V hájovně žil Hajný se svou dcerou Fialkou. A on se jí začal dvořit.
0: Kdo on? Bazilišek?
6: Není to bazilišek, ale černokněžník Bazilius. Jen občas bere na sebe hadí podobu. A v té je prý ještě nebezpečnější.
3: Fialka ho ale odmítla a tak ji unesl. Kam, to nikdo neví.
6: Dnes je to přesně rok, co se to přihodilo.
0: A proto ten oheň. Myslíte, že přivoláte Fialku i jejího otce zpět?
3: No, moje bába říkala, kdo se nevrátí do roka a do dne, toho už nikdo nikdy nespatří.
0: To jsou jen pověry. A zkusili jste je hledat aspoň vy dva?
3: Já...
0: Aha, bojíte se, co?
3: Ale to...
0: Když mě necháte přespat v hájovně, zkusím to sám.
6: Ty si tedy troufáš, ale přespat tady můžeš.

0: mém lůžku spíš. Slyšíš mě? Slyšíš?
1: Co se děje?
0: Dobře mě poslouchej.

0: Z oken hradu, kde mě drží, vidím jen pustinu skal a balvanů.
1: Bazilišek tě uvěznil.
0: Ano. Je to mocný čaroděj Bazilius. Člověk, nečlověk, mnoha tváří a podob. Chce, abych se stala jeho ženou.
1: A ty? Dovolíš to?
0: Než být jeho ženou, raději zemřu.
1: Nedělej to. Vydrž. Tvůj otec se tě vydal hledat.
0: Nejspíš ho čaroděj zahubil.
1: Tak tě zachráním já. Objevím tu chmurnou pustinu skal a balvanů. Přijdu za tebou.
0: Jestli to myslíš opravdu, mládenče, musíš si pospíšit. Za týden, až nastane letní slunovrat, padne rozhodnutí. Buď si musím Bazília vzít za muže, nebo...
1: Nesmíš umřít.
0: Nebo mě pro...

0: Fuj, to je mi probuzení.
1: Ah!
0: Jestřáb mi zakřičí do snu a zažene krásnou dívku.
1: Vstávej, hlupáku!
2: Nejsem hlupák, jsem wolf i lovec. Hlupák si ty, dřepíš na okně místo, aby slovil myši a králíky. Jestli tě chytnou uhlíři, skončíš na ohni jako pečínka.
1: Co? Ty mi rozumíš.
2: Aby ne, jenom nevím, proč si tak nezdvořilý.
1: Protože ležíš v posteli mé dcery.
0: Dcery? To bys musel být otec Fialky.
1: Taky, že jsem.
0: Dokaž to.
1: Dobrá. V podlaze pod postelí je uvolněné prkno. Pod ním je dutina a v ní prstýnek z vlasů. Patřili Fialce.
0: Mohl je tam dát kdokoliv.
1: Byla to naše skrýž!
0: Dobře. Podívám se. Vlasy jsou zabalené. Jestřábe, řekni v čem?
1: V březové kůře.
0: Správně.
1: Tak co? Věříš mi?
0: Ano. Ale pověz, jak to, že ses proměnil v jestřába?
1: Hledal jsem dceru. Chodil cestou, necestou, křížem, krážem a jednoho dne jsem ho spatřil. Zloducha, který ji unesl. Poznal jsem ho. Strhl jsem pušku z ramene, ale...
0: Mluv dál.
1: Než jsem stačil zalícit, vznášel jsem se vysoko nad zemí. Bazilius má strašlivou moc. Od té doby se mi ze zobáku linou jen slova v řeči jestřábí. Nikdo z lidí mi nerozumí. Ty jsi první.
0: Víš, kam čaroděj zmizel?
1: Prý žije kdesi v chmurných skalách.
0: Fialka tvrdila, že je uvězněná v hradu.
1: Ty jsi ji viděl?
0: Zdálo se mi o ní, ale bylo to, jako by stála vedle mě.
1: Zachráníš ji? Já sám to v téhle podobě nedokážu.
0: Pokusím se, ale musím znát místo, kde je Fialka vězněm.
1: To místo nikdo neviděl. Ani mý přátelé, co létají vysoko v oblacích, ale možná moje sestra mohla by vědět něco, co nám pomůže.
0: Kdež je tvá sestra?
1: Za soutokem řek v modravém údolí plném chrb.
0: Jak vypadá její chalupa?
1: Roubená z hnědých trámů. Z jedné strany jí poskytuje stín voňavá lípa, z druhé hrušeň. Proč se tak vyptáváš?
0: Mé malé tajemství. Sedni si mi na rameno, jestřábe. A dobře se drž. Vlčí chlupy mezi prsty. A teď. Chrpy jak moře se modře údolím vlní. Na nich chalupa z trámů pluje. Zelená lípa, slatavá hruška. Na východ od slunce, na západ od měsíce, vítr ať otevře dveře.

0: jsi rychlejší, než já dokážu létat. Udělal skrok a jsme tady.
1: Dveře jsou do kořán. Hej, hola, je někdo doma?
2: Zavolej, teto Ivo.
1: Teto Ivo, teto Ivo.
3: Slyším tě, mládenče, slyším.
4: Jak jste se tu tak na

0: jednou objevila.
1: Překvapovat druhé je má radost.
2: Sestřičko!
1: Proč pak se tvůj jestřáb tak rozkřikuje?
0: Zdraví vás.
2: Nerozumí. Ona mi nerozumí.
0: Co pak ho nepoznáváte?
1: Dravec jako dravec. Akorát, že tenhle... má lidské oči.
0: Je to váš bratr. Otec Fialky.
1: Můj bratr? Jak se stalo, že vězí v jestřábím peří?
0: Zlá kouzla a čáry. Proto potřebujeme vaši pomoc, teto Jívo. Fialku ukrývá zlý čaroděj kdesi na hradu v chmurných skalách. Jestli ji do týdne nenajdeme, promění ji v kámen.
1: O chmurných skalách jsem nikdy neslyšela. Ale možná bych se mohla zeptat slunečního stromu. Potřebovala bych však něco, co patřilo Fialce.
0: Mám její vlasy.
1: Výborně, mládenče. Dej mi jich 7 a pojďme za hrušník.

0: mocná jak bolest, co svírá. Kůra je hladká jak láska, co laská. Kořeny hluboko, koruna vysoko. Do země, do nebe, hruško má hledíš. Na 7 dnů, 7 vlasů do tebe vplétám. Řekni mi, sluneční strome, kde je jejich paní?
1: Obraz. Na kmeni se zjevuje obraz.
0: To je fialka, ale ne celá.
1: A za ní skály a hrad a... A dost. Je to jen půl obrazu.
0: Nekřič, bratře jestřábe. Víc nám strom ukázat nedokáže.
1: Půl líbezné tváře fialky, půl krajiny a hradu půl. Však abych ji našel, potřebuji celý obraz.
0: Nevzdychej, mládenče. Poradím ti. Vydej se za mou sestrou, třeba bude vědět víc.
1: Kam?
2: K bílému domu nad jezerem.
1: Co to říkáš, jestřábe? Vypravit se do domu nad jezerem?
0: Má sestra skutečně žije u jezera. Zdá se, hochu, že jestřábí řeči rozumíš.
1: Potřebuji si jezero i dům představit. Vyprávějte mi o nich, prosím.
0: Jezero leží v kotlině přes 2 vrchy směrem půlnočním. V jeho vodách se zrcadlí zelené stráně luk i hluboké lesy plné kapradí. Vedle domu činí k nebi 3 vysoké sosny. A spod jejich kořenů tryská do jezera křišťálový vodopád.
1: Úplně to vidím. Teto Jivo, můžu si zhrušně vyříznout obrázek?
0: Mládenče, poranit můj strom není jen tak. Slyšíš? Zlobí se.
1: Řeči stromů nerozumím, jen zvířatům.
0: Ale ne, ona se nezlobí. Ptá se, jak se jmenuješ.
1: Wolfy.
0: Nuže, Wolfy, máš obětovat jejím kořenům 5 kapek své krve. Pak ti dovolí sloupnout obrázek z kůry.
1: Rád. Hrušní hruštičko, sluneční strome, svou krev, svou vláhu života ti s radostí dávám za obrázek té, po které má duše touží.
0: Pospěš si, chlapče, kůra se sama odlupuje.
1: Díky, hruško, díky za tvůj dar.
0: Máš. Vezmi si ještě ode mne na cestu mletou šalvěj a pryžec. Ty zhojí každou ránu.
1: Zbohem. A děkujeme, teto Jivo.
0: Rádo se stalo.
1: Jestřábe, na rameno. Teď promnout vlčí chlupy a přes vrchy k půlnoci jezero bezedné krajinu zdobí. V třpitivé hladině zelená údolí. Stemnělé hvozdy tiše se zrcadlí. Volám 3 sosny a bílý dům. Na východ od slunce, na západ od měsíce, vítr ať do něj mi otevře dveře.

0: To byl skok. Ani pírka se mi nestačila na čechra.
1: Podívej, příteli, dveře jsou opravdu do kořán. Hej, hola, je tu někdo?
0: Zavolej, teto studánko.
1: Teto studánko. Teto studánko.
2: No, no, no, nekřič, však tě vidím, mládenče.
1: Kde jste se tu tak najednou vzala?
2: Snadno, skok a krok a překvapení pro radost.
0: Sestřičko!
2: Proč se tvůj jestřáb tak rozkřikuje?
1: Zdraví vás.
0: Nerozumí. Ona mi taky nerozumí.
1: Nepoznáváte ho?
2: Ne.
1: Je to váš bratr, otec Fialky. Zlá kouzla tu působí.
2: Ale to je mi nadělení.
1: Potřebujeme vaši pomoc, teto studánko. Fialku vězní čaroděj Bazílius na hradě v Chmurných skalách. A jestli ji včas nenajdeme, promění ji v kámen. Podívejte, teta Jíva vyčarovala polovinu jejího obrazu i místa, kde ji ten padouch ukrývá. Dokážete objevit druhou část?
2: Křičí, jako když se mu něco nelíbí.
1: Říká, sestro moje, rozhoď kameny, rozčeř vodní hladinu a z jezerní vody vylov zprávu o Fialce.
2: No jo, bratr byl vždycky hrr. Nejspíš proto teď vězí v jestřábím peří. Ale, Inu, mohla bych se zeptat vody, ale na to bych potřebovala nějakou věc, která patřila Fialce.
1: Co takhle pár jejich vlasů?
2: Máš-li je, dej mi jich 7 a pojďme k jezeru.

0: Vlas za vlasem náruči jezera svěřuji, vlny jež hladinou běží, ať vzbudí je k bytí. Vodo jež kořeny skal omýváš, vodo jež z nebeských výšin se snášíš, na 7 dnů 7 vlasů do tebe vpouštím. Řekni mi, vodo, řekni, kde jejich je paní.
1: Podívejte, z hlubin se vynořil obrovský sumec a na jeho hřbetě se zjevil obraz.
0: To je Fialka.
1: A kolem ní krajina chmurných skal.
2: Druhá polovina obrazu.
1: Musím získat obraz ze sumčí kůže.
0: Ne, mládenče. Mého přítele sumce zranit nesmíš. Zlobí se. Slyšíš?
1: Nezlobí.
0: Jak to poznáš?
1: Řeči živých tvorů rozumím.
0: Máš pravdu. Nezlobí se. Můj přítel se ptá.
3: Kdo jsi?
1: Lovec Wolfy.
3: Vydal se na lov. Chceš mě dostat?
1: Ne. Chci vysvobodit Fialku. Musím ji najít. Polovinu obrazu, který mě dovede k cíli, máš na své kůži. Daruj mi ho, prosím.
3: A co mi ty dáš na oplátku?
1: Cokoliv budeš chtít.
3: Třeba malíček tvé levé ruky?
1: Musí-li to být?
3: Musí, nemusí, kdo ví. Začni, Wolfy.
1: Nuže, sumče. Dávám ti kus svého těla za obrázek té, po níž má duše touží. Hele, má krev už do jezera stéká.
3: Dost, Wolfy. Rozumím. Ty Fialku miluješ. Nechci maso tvého těla. Stačí úlitba krve. Vezmi si, co žádáš.
0: No tak poslechni ho, mládenče. Pospěš si. Sumčí kůže se už sama odlupuje.
3: Dobré pořízení, hoku.
1: Díky. Bojovníku z vodních hlubin.
4: Kůra a kůže. Co uděláš teď, Wolfy?
1: Přiložím obě poloviny obrazu k sobě. Takhle.
0: Vida. Konečně víte, kde Fialku hledat. Co se mu zas nelíbí?
1: Místo známe, ale stále zbývá mnoho otázek a málo odpovědí. Ach, Fialko, obraze krásný. Kdybys tak promluvila?
0: To je přece snadné. Vidíš pavoučí síť, napnutou mezi kmeny sosen?
1: Ano, svítí stříbrnými kapkami rosy.
0: Tak je opatrně setřes z pavučiny na obraz. Vodní kapky v sobě mají kouzelnou sílu. Celou noc se koupaly v měsíčním svitu. No, zkus to. Nemusíš se bát, obrazu neublíží.
1: Poslechnu vás.
5: Mládenče, opět se potkáváme.
6: Fialko, dcero moje, jsi překrásná.
5: Jsem ráda, že se ti líbím. Však ty mě také. Ale není čas na poklony. Slíbil jsi, že přijdeš.
1: Už jsme na cestě. Já i tvůj otec. Třeba, že ho černokněžník proměnil v jestřába.
5: Tušila jsem, že mu něco provedl. Naštěstí i žije. A jestli Bazília přemůžeš, zachráníš nejen mě, ale i tatínka. A opět bude člověkem.
1: Jak to mám provést? Poraď.
5: Ne, to nemohu. Ale hlavně si pospěš. Pospěš si, Wolfy.
1: Počkej, neodcházej. Alespoň prozraď, co ještě vidíš ze svého vězení.

0: Vidím ho, vidím, je tady úplně dole na obraze. Podívej, Wolfi, kaštan neboli jírovec. Jeho květy vypadají jako vánoční svíce.
1: Ten si lehce zapamatuji. Dostaneme se k němu a potom i k tobě.
2: Buď opatrný, mládenče. I když máš mocné jméno, Wolfi, vlk, proti černokněžníkovi si pouhý vlček.
1: Možná ano, ale vykonám, co jsem slíbil.
2: Pamatuj, že Bazilius je mocný čaroděj. Dokáže se proměnit v baziliška a potom pouhým pohledem i zabít.

0: Fialko! Fialko!
1: Už se jí nedovoláš. Kapky rosy ztratily svou moc.
0: Dobrá. Půjdeme, jestřábe.
1: Počkej, Wolfi. Vezmi si ode mne jako dar zrcátko zakalené v jezerní vodě.
0: Je z leštěného bronzu?
1: Ano. Bronzové zrcadlo má zvláštní moc. Dobrému dobrou službu prokáže, zlému zlý úmysl oplatí. Může se ti hodit.
0: S Bohem. A díky za pomoc, teto studánko. Teď. Vlčí chlupy mezi prsty. Ty jestřábe se pevně drž na mém rameni. Bystřina běhutá s pěnou na peřejích krajinu napůl dělí. Lány úrodných niv a chmurné skály. Prastarý kaštan hranici stráží. Pod jeho větve, na východ od slunce, na západ od měsíce, vítr ať otevře dveře.

0: podařilo se.
1: Ke Kaštanu máme jen kroků pár. Ale co se to s ním stalo?
2: Listí má se schlé a zkroucené.
1: Kůru olisanou a potrhanou.
3: Prosím, prosím, pomozte mi.
1: Kdo to volá?
3: Já, stromová víla.
1: Kde jsi?
3: Na krok před tebou.
1: Nevidím tě, jako bych se díval skrz mlhu.
3: Už se mě zbyl pouhý stín. Potřebuji pomoc.
4: Nezdržujme se, Wolfy, fialka čeká.
1: Jestřábe, nemůžeme odmítnout pomoc. Když jsme ji potřebovali my, také se nám jí dostalo. Co se ti přihodilo, vílo?
3: Ještě minulý úplněk se kropila rosou trávu, česala proud řeky a do koruny kaštanu vázala sluneční paprsky.
4: Pozor, Wolfy! Slova mohou být léčkou, aby nás zdržela v cestě.
1: Příliš rychle soudíš, příteli.
3: Pak mě černokněžník Bazilius proklel a od toho dne slábnu a ztrácím se.
1: Proč to udělal?
3: Odmítla jsem mu dát první kaštan, který se na tomto stromě urodil. Má kouzelnou moc.
1: Kouzelnou moc?
3: Ano. Je v něm zaklet život.
4: Wolfy, už dost řečí. Musíme jít.
1: Ne, musíme víle pomoci. Co ti Bazilišek provedl?
3: Přivolal na mě ropuchu. Každý den v podvečer přiskáče ze skal za bystřinou a okusuje kůru stromu. Její jedovaté sliny můj kaštan zabíjejí a když umírá on, umírám i já.
1: Jestli tě trápí jen obyčejná ropucha, je tady snadná pomoc. Jestřáb ji probodne svým zobákem.
3: Je to zubatá obluda. Velká, obrovská, skoro jako divočák.
1: Pak ji zabiju sám.
3: Nedokážeš to. Ropucha má na čele magický drahoka. Díky němu vidí v čase dopředu, takže pozná, co kdo hodlá udělat.
1: Musím na ní vyzrát.
3: Co máš kromě tesáku?
1: Špetku svých chlupů z časů, kdy jsem byl vlkem. A pár vlasů fialky, s níž jsem se dosud nesetkal.
3: Dáváš mi naději, mládenče.
1: Jakou?
3: Vlčí chlupy pocházejí z minulosti a vlasy dívky z budoucnosti. A mezi nimi leží...
1: Přítomnost. Už vím, co mám udělat, aby mě ropucha viděla stále jen v přítomnosti.
3: Ale rychle. Za chvíli vyjde ze skal.
1: Vlas a chlup, kruhem kruh, včerejšek a zítřek, spleťte se do obruče na můj prst.
4: Prstýnek.
3: Jsi moudrý. Už se sem žene.
1: Vílo, do stromu. Jestřábe, na větev.

0: pekne. Dnes mě čeká i chutné sousto.
1: Fuj, páchneš zlobou a slizem.
0: Bojíš se mě?
1: Jo.
0: Tak uteč.
1: Ne.
0: Chceš se mnou bojovat?
1: Jo.
0: Tak začni.
1: Ne.
0: Jsi divný. Duze divný.
1: Aby ne. Vždyť jsem člověk. Nepatřím do tvého světa.
0: Vidím sice člověka, ale po jeho levici je stín vlk. A po pravici stín div. Co si zač?
1: Tvá smrt.
0: Ať plivnu slinu, co do tebe propálí díru. Budeš zpívat jinou.
1: Myslíš?
0: Hned to zjistím, hned teď. Ty jsi uhnul.
1: Divíš se?
0: To není možné. Já přece dopředu vím, co uděláš. Jak to, že jsem to neviděla?
1: A třeba jsi oslepla.
0: Něco není, jak má být.
1: Jistě, a proto zmiz.
0: Ne.
1: Donutím tě k tomu.
0: To se ještě uvidí.
2: Opatrně, Wolfi. Teď na tebe skočí. Ať tě nepovalí. Špatně, Ropuko. Zkus to znovu.
3: Dej si pozor na její zuby.
0: Vypadnete se sám. Už mě nedostane.
3: Dotkni se drahokamu na jejím čele. V něm je její síla. Rukou, rukou, Wolfi.
0: Tu ruku ti ukousnu.
2: Ne.
0: Dotkl se své prsty.
1: Jo, prsty své ruky.
2: Dostal si, padá, mizí, smrkává se.
3: Zmenšuje se, jako by tála.
2: Zmizela, Wolfi. Zbyla z ní loužička slizu.
1: Díky Bohu.
3: Děkuji ti, Wolfi. Zachránil jsi mě. Teď musím já zachránit svůj strom. Ještě jednou děkuji.
1: Ne, počkej, stromová vílo. Ještě ti dám mletou šalvěj a pryžec od tety Jívy. Potří mi kmen stromu zničený jedovatými slinami ropuchy a kůra se v brzku zahojí.
3: Ráda to udělám.
2: Wolfi, už se stmívá, nemůžeme dál čekat.
1: Já vím. Překročme tedy Bystřinu a pospěšme k hradu.
2: Já letím napřed!
3: Teď zase počkej ty, mládenče. Na oplátku si vezmi ode mne plot kaštanu. Je to ten první, kouzelný, který se na tomto stromě urodil. Může se ti hodit.
1: Díky. A brzké uzdravení. Vílo!

0: Bazilíšku v hlad.
1: Konečně jsme ho objevili.
0: Já dřív. Už drahnou dobu tu na tebe čekám.
1: Nepřeháněj.
0: Pověz, proč ses drápal nocí skrz roklinu? Proč si nepožádal vítr, aby ti otevřel dveře jako jindy?
1: Protože mám poslední tři vlčí chlupy a ty schovávám na cestu s fialkou.
0: Ach tak. Co uděláme teď?
1: Posaď se na římsu okna a já zabuším na bránu.
0: Chceš vlézt čaroději rovnou do chrtánu?
1: Neví, kdo jsem a co chci.
0: Dobře, Wolfi. Věřím, že fialku zachráníš a budu ti na blízku.
1: Domluveno.
0: Domluveno.

0: Kdo jsi? A co pohledáváš tady v chmurných skalách?
1: Promiňte, pane. Zabloudil jsem v soutěskách a najednou se mi zjevil tenhle hrad.
0: Kdo ví, co jsi tu hledal?
1: Chtěl jsem ulovit horskou lišku, má hustou kožešinu.
0: V horách žádná zvěř nežije.
1: To už jsem také zjistil.
0: Co tedy po mně chceš?
1: Nocleh a jídlo. Hned ráno odejdu.
0: Dobrá. Zkusím s tebou povečeřit a uvidíme. Mé jméno je Basilius.
1: Mé Wolfy.
0: Wolfy? No, nejspíš budeš mít hlad jako vlk. Pojď dál.
2: Krásný sál. Hleďme. A dokonce je prostřeno pro dva.
0: Usedni a dej se do jídla.
2: Díky. Jste velmi pohostinný.
0: Zbytečné řeči. Najez se a spát půjdeš do sklepení. Nemám rád nečekané návštěvy. Dávám přednost samotě.
2: A co tamhle ta dívka?
0: Jaká?
2: Stojí v rohu místnosti.
0: Tak dost! Světlo svíček nedosáhne do černé tmy hradních koutů. Žádný člověk jí nemůže spatřit. Kdo opravdu jsi?
2: Člověk a vlk v jednom těle.
0: Přišel jsi pro ní?
2: Pro fialku?
0: Hleďme. Dokonce víš, jak se jmenuje.
2: O tom, co ji potkalo, si vyprávějí mnozí lidé.
0: Pojezme tedy, člověče vlku, a pojezme s chutí. Možná je to v tvém životě naposledy. Fialku nedostaneš.
3: Mluvíte, jako bych tu nebyla.
1: Promiň, fialko, posaď se k nám.
3: Děkuji.
0: Troufáš si stále víc.
1: U všech bohů, jak jsi krásná.
0: Ta krása není pro tebe. Zítra o letním slunovratu se stane mou ženou. A když ne, tak...
1: Tak se promění v kámen, já vím. Ale dnešek neví, co přinese zítřek.
0: Zmlkni! Tušíš vůbec, kdo jsem?
1: Černokněžník Basilius. A ovšem taky Bazilišek, zrádný král všech hadů, jehož kamenný pohled zabíjí.
3: V lidské podobě zabít nedokáže.
0: Hned to napravím. Proměním se. A ty se, děvče, dívej, jak tvůj člověko vlčí zachránce zemře.

0: Zrcadlo! Wolfi, zrcadlo! Zrcadlo! Zrcadlo!
1: Co to bylo? Moc mluvíš. Ukaž svou pravou tvář, Bazilišku.
2: Dočkáš se.
0: Zrcadlo!
2: Co pak to máš?
1: Bronzové zrcadlo.
2: To ti v boji nepomůže.
1: Ale ano, dobrému dobrou službu prokáže, zlému zlý úmysl oplatí. Tahle věc odrazí smrt tam, odkud vychází.
2: Hned uvidíme.
1: Nefialko, stůj, nechoď mezi nás.
3: Jestli máš zemřít, zemřu s tebou, Wolfi.
1: Jestli tě mám vysvobodit, nestůj mi v cestě.

0: Rytíře vlků, tady máš mé oči. Pohled, jak jsou hluboké.
1: To nejsou tvoje oči. To jsou přece moje oči. Co na mě hledí?
0: Správně. V zrcadle vidíš sám sebe.
1: Nemohu sehnout. Mé tělo se mění v kámen.
0: Co jsi ostatním činil, to tě teď dostihlo.
2: Skameněl?
3: Ano. Je z něho pouhopouhý kámen. Kamenná socha.
2: Jsem svobodná, Wolfi. Svobodná.
3: Nejásej předčasně, Fialko.
2: Vysvobodil jsi mě. Můžu se vrátit domů.
3: Jestřábe?
4: Tady jsem.
3: Ještě není konec, lásko. Jinak by tvůj otec přece nebyl jestřábem, ale opět člověkem, sama si to říkala.
2: On je tu s tebou?
3: Ano.
2: Co chceš udělat?
3: Musím rozbít tu sochu. Dokud někde uvnitř tluče Baziliškovo srdce, může se černokněžník kdykoliv vrátit. Za rok, za měsíc, ale třeba už zítra.
2: Puká! Baziliškova socha se rozpadá!
3: Pozor! Ustup, Fialko!
2: Podívej! Něco z ní vylétá!
3: Bílá holubice!
2: Jak je krásná! Bělostná! Letí z hradu oknem ven!
3: Jestřábe! Dožeň tu holubici!
4: Bez obav! Neunikne mi!
3: Fialko, rychle! Ven z hradu!
2: Podívej, Wolfi! Jestřáb už holubici dostihl!
3: Peří lítá na všechny strany.

0: Našel jsem ho. Podívej, Fialko. Vůbec se nerozbil. Teď ho vezmu a... Au!
1: Ach, bože!
0: Skořápka pálí jako led. Lepí se mi na dlaně a trhá mi kůži.
2: Znič ho! Znič ho! Rozdrť ho!
0: Strašně to pálí.
1: Petr, šmolci, už praská.
0: Bolí to, bolí. Moc to bolí.
1: Puklo. Teče z něj bílek černý jako noc a žloutek rudý jako krev.
0: Fialko, já, ruka mi chladne. Teď druhá a nohy.

0: Konečně.
1: Tatínku.
0: Fialko, dcero moje.
1: Jsi to opravdu ty.
0: Ano, už je ze mě zase člověk. Pojď, ať tě obejmu.
1: Jsem tak ráda, že jsme zase spolu.
0: Víš, co to znamená?
1: Bazilišková síla je zlomena.
0: Wolfy zvítězil.
1: Wolfy. Tatínku. On je bez života.
0: Co to říkáš? To nemůže být pravda, to ne.
1: Skameněl. Bazliškova duše zakletá ve vejci ho zahubila. Wolfy, probuď se. Řekni něco. Wolfy.
0: Dal svůj život za tvůj i můj, Fialko.
1: Ne, podívej. Tělo má jako z kamene, ale z úst mu vychází vlažný dech. Musíme ho zachránit. Proti zlu přece existuje lék.
2: Jestřábe, člověče, první plod kaštanů.
0: Cože?
2: Plod života.
1: Někdo volá.
2: Má ho ve své brašně.
0: To je stromová víla. Dala mu dar. Fialko, honem se podívej do Wolfyho brašny. Někde tam musí být malý kaštán.
1: Kaštán? Kde? Nic nevidím. Už ho mám. Tady je. Malý kaštánek. Ale jak hřeje.
0: Zkus ho položit Wolfymu na srdce.
1: Vůbec nic se nestalo.
0: Zkus mu ho vložit do úst.
1: Zase nic.
2: Daruj mu pár kapek své krve.
1: Nerozumím.
0: Ale já ano. Wolfy dal svou krev stromu a rybě, aby se dozvěděl, kde tě najít, Fialko. Dal tu krvavou úlitbu z upřímné lásky, protože tě chtěl zachránit. Dal ji, aniž by věděl, zda ho budeš chtít.
1: Ale vždyť já ho miluju.
0: Nač tedy čekáš? Vezmi nůž a řízni. Dcerko moje, dceruško, podívej. Kapky tvé krve padají na kaštán. Začíná pukat.
1: Rozvíjí se a zelená.
0: Vypouští první výhonky.
1: Wolfy se nadechl. Dýchej, můj milý, dýchej.
0: Zabírá to.
1: Už vstává.
3: Co? Co se to se mnou stalo? Usnul jsem?
0: Skameněl. Ale plod kaštanu od stromové víly tě zachránil.
3: Jestřábe, z tebe je zase člověk.
0: Aby ne, když si přemohl bazilíška.
1: Jsi zpátky, Wolfy. Jsi u mě a to jediné je důležité.
3: Fialko, krvácí ti dlaň, poranila ses?
1: To nestojí za řeč.
0: Děti, musíme pryč. Pryč z tohoto místa uprostřed chmurných skal.
3: Dobrá, chytněte se mě oba za ramena. Tři vlčí chlupy mezi prsty a černý bez, modrý les, neste nás k soutoku, k pasece, kde kvete vřes. Na východ od slunce, na západ od měsíce, vítr ať otevře dveře.
4: Kmotřičko, co to děláte?
5: Vařím mléko, Alison.
4: Ale proč do něho sypete vraní oko? Rozrazil a potně chuť.
5: Protože potom na jeho hladině uvidíme, jak se Wolfy mu daří.
4: Páničku, z mléčné pěny se vynořuje hájovna na soutoku? Paseka? Nějaký muž? Ale to je přece Wolfy. A s ním? Oh, to je krásná dívka.
5: Dobře si tvůj bratr vybral. Moc dobře.
4: Vedou se za ruce.
0: Doma. Jsme doma.
1: Naše hájovna.
3: Fialko, miluji tě od první chvíle, kdy jsem tě uviděl. Řekni, chceš se mnou žít?
1: Ano. Chci být na pořád s tebou.
0: Jestli si to opravdu přejete, je hájovna vaše.
3: Ne, napřed se podíváme za mou sestrou Alison a taky za kmotřičkou. A pak do mého srubu. Chci žít tam, kde bude Fialce nejlíp.
1: Ale Wolfy, náš domov bude tam, Kde jsme my dva? Na místu nezáleží.
0: No ne, někdo sem běží.
6: Hurá, jsou zase tady.
0: Uj, ty smutku, to jsou přece uhlíři.
7: Uděláme veliký oheň.
3: Uděláme tu největší vatru.
0: Ano, to uděláme. Ale napřed si dáme tu moji, že to všechno dobře dopadlo.

0: Myslíš si, že jsou všechny sovy moudré?
1: To se dozvíš v novém Hajajovi s názvem Lesohádky.
0: To se v těch pohádkách budou zvířátka hádat v lese?
1: Depak, Lesohádky jsou zkrátka pohádky z lesa. A Rádio Junior je vysílá denně od 18. května vždycky v 19.50.
0: A můžete si je taky poslechnout na webu radiojunior.cz
1: nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Když myška Šupito prchá před hladovým lišákem bělobřichem, nedívá se napravo ani nalevo. Jaký div, že zakopne o pivní zátku, zaplete se do vyčnívajícího kořene a pak už jen padá a padá a světe div se, jako každá správná myš, dostane se i Šupito do zvířecího nebe a tam jí čeká tolik houpaček, kolotočů, skluzavek a jiných atrakcí, že neví, kterou si dřív vybrat. Co ale v nebi prožije, to se dozvíme v desetidílné četbě Myši patří do nebe, ale jenom na skok. Na motivy Ivy Procházkové pro rozhlas připravil Ivan Němec, účinkuje Lucia Schneiderová, režie Lukáš Kopecký, vyrobeno v roce 2014.

0: Když se myška Šupito setkala se svým kamarádem, s nímž si v lese hrávala a závodila, začal se jí slepýš vyptávat.
1: Jak ses sem dostala?
0: Zakopla jsem, když mě honil bělobřich. Spadla jsem z té vysoké kluzké skály.
1: Nepovídej, až dolů.
0: Úplně na dno rokle. Rozplácla jsem se na kameni.
1: Každý musíme nějak skončit,
0: poznamenal moudře slepýš.
1: Nemá cenu se tím trápit. Měl jsem les moc rád, ale tady to taky není k zahození.
0: Dáme si závody, zkoušela navrhnout Šupito.
1: Tady je spousta jiné zábavy,
0: odpověděl slepýš.
1: Pokud si vzpomínám, ráda se schoupala na kořenech vyvrácených stromů.
0: Jsou tady nějaké? Zaradovala se Šupito. Slepýš se slibně zavlnil.
1: Kousek odtud jsem objevil místo na hraní, o jakém se ti dosud nesnilo.
0: Zašeptal se zářícíma očima.
1: Můžeme tam hned vyrazit, chceš?
0: Že se ptáš, Šupito udělala nadšením ve vzduchu kotrmelec. Místo, kam ji slepýš zavedl, vypadalo vskutku pohádkově. V průsmyku nedaleko Hlavové hory se pod větvemi mohutného buku otvíral vchod do jeskyně tak rozlehlé, že se nedalo dohlédnout na její konec. Odevšad se ozývaly veselé výkřiky, pištění a smích. Šupito zůstala stát u vchodu a nevěřila svým očím. To nemá chybu, vydechla okouzleně.
1: Jednu ano, řekl slepýš. Je tady toho tolik, že nevíš, co vyzkoušet dřív.
0: Opravdu bylo těžké si vybrat. Od stropu visely sedátkové a lodičkové houpačky a všude se proplétaly pružné kořeny s pérovacími větvemi. Točily se tu pomalé i rychlé kolotoče a kolem dokola jezdil vlak s pestře pomalovanými vagóny, do kterých se muselo naskakovat za jízdy. Byly tu koně na kolečkách i koně houpací, klouzačky rovné i zatočené, trampolíny, lanovky, hopsací míče, prolézačky, bludiště a spousta dalších atrakcí. Většinu z nich Šupito v životě neviděla. Na stropě, na stěnách i na vysokých krápnicích svítily tisíce světlušek a ozařovaly jeskyni jemným světlem.
1: Mohli bychom se vsadit, kdo najde nejrychleji cestu z bludiště,
0: navrhl slepýš. Pojďme nejdřív na houpačky, vyhrkla Šupito a dychtivě se vyšplhala na nejbližší sedátko, ještě celé rozkomíhané, jak z něho seskočila žába. Slepýš se uvelebil vedle ní. Nějakou dobu se houpali společně, ale vůbec jim to spolu nešlo. Nemohli se shodnout. Slepýš dával přednost mírnému houpání, Šupito zbožňovala co nejdivočejší. Slepýš se zakrátko odporoučil. Šupito zůstala sama. Nevadilo jí to. Milovala houpání. V lese si ho nikdy nemohla dopřát do sytosti, protože na všech stranách číhaly nejrůznější nástrahy a ona musela být pořád ve střehu. Tady žádné nebezpečí nehrozilo, a tak zkoušela jednu houpačku za druhou, houpala se čím dál divočeji a nemohla se toho nabažit.
2: Tady je to bájo,
0: myslela si blaženě.
2: Fakt bájo.
0: Bájo! Ozvalo se z ničeho nic nablízku. Šupito otevřela oči a zaječila. Naproti ní seděl bělobřich. Jazyk mu visel z huby a usmíval se na Šupito mlsným liščím úsměvem, který tak dobře znala. Všechny pampeliškové chloupky se jí postavily hrůzou do pozoru.
2: Pomoc!
0: Vřískla z plna hrdla. Skočila na nejbližšího houpacího koně, z koně na kolotoč, z kolotoče na vysoký krápník a šplhala po něm vzhůru, co jí síly stačily.
3: Stůj! Kam se ženeš? Volal za ní bělobřich. Nic ti neudělám, slyšíš, Šupito!
0: Slyšela, ale nevěřila. Znala lišáka až moc dobře. Celý svůj život před ním musela prchat a schovávat se. Ani v té nejbezpečnější lesní skrýši si před ním nebyla jistá. Měl neuvěřitelnou schopnost vyslídit ji a pustit se po její stopě. Byla sice hybitější než on, ale měla kratší nohy a rychleji se unavila.
3: Šupito! Hulákal teď kousek od ní. Šupito, nezdrhej! Mně neutečeš! Šupito se ohlédla a viděla, jak se lišák lehounce jako peříčko vznesl a letí přímo k ní. Leknutím jí podklouzly zadní tlapky. Ze samého strachu jí vůbec nenapadlo, že umí také létat. Vytřeštěně hleděla na lišákovu širokou, usmívající se tlamu a na lesklý čenich, který se k ní velkou rychlostí řítil. Když byl v těsné blízkosti, Šupitou hrůzou zavřela oči. Tady to není vůbec, Bájo, pomyslela si hořce. Je to tady daleko horší než v lese, když tu každá nablblá liška umí plachtit vzduchem. V tom ucítila, jak jí bělobřich sevřel v tlapách a nesl jí pryč.
2: Únos!
3: Zavřeštěla na celé kolo a doufala, že jí někdo přispěchá na pomoc. V jeskyni však bylo tolik křiku, smíchu a štěbetání,

0: skočila a rozhlédla se. Vpředu se Heřmánková louka táhla až k samému obzoru, napravo taky, ale když se Šupito otočila dozadu, byl tam. Bělobřich! Zařvala, až se roztřásly nejbližší květy Heřmánku. Lišák ani nemrkl. Klidně seděl a díval se na Šupito. Slibuju, že se tě ani nedotknu, řekl. Znělo to vážně, skoro slavnostně. Na mou čest, nic ti neudělám. Dušoval se a na důkaz, že to myslí vážně, dokonce zvedl tlapu k přísaze. Liščí čest, pcha, co to je? Tomu mám věřit? Ocekla Šupito. Co pak jsem ti někdy lhal? To tedy určitě... Šupito se zarazila. Kam až jí paměť sahala, Bělobřich jí nikdy nelhal. Honil jí, číhal na ní, to ano, vymýšlel si všelijaké chytáky. Ale že by jí lhal, na to si nevzpomínala. Naopak, vždycky jí hodně nahlas vyhrožoval, co s ní hodlá udělat. Když jí říkal, zakousnu tě, roztrhnu tě, sežeru tě, tak Šupito věděla, že nelže, ale myslí to smrtelně vážně. Pravda, dřív si mi nelhal, připustila. Ale jak mám vědět, že nelžeš teď?
1: Tady? Nebuď blázen. Tady se lhát nedá a ani není proč. Co pak jsi nevšimla, že tu nikdo nemá hlad, nikdo nikoho nehoní a nikdo na nikoho nečíhá?
0: Byla to pravda, jenže Šupito si na to pořád jaksi nemohla zvyknout. Bylo těžké uvěřit, že se do ní Lišákovi zuby v příštím okamžiku nezakousnou. Bylo těžké uvěřit, že Bělobřich není úhlavní nepřítel.
1: Proč jsi mě honil? Tam v jeskyni. A proč jsi utíkala? A proč jsi mě donesl sem? Chci se tě na něco zeptat. A na co?
0: Bělobřich rozpačitě přešlápl.
1: Chtěl jsem se tě zeptat, jestli by se se mnou nechtěla kamarádit.
0: Nic na světě nemohlo Šupito překvapit víc než Bělobřichova otázka.
1: Kamarádit s tebou? Vypískla údivem. To nemyslíš vážně. Proč ne? To přece nejde. Proč ne? Nebylo by to normální. Proč ne? Proč ne, proč ne, proč ne, pořád meleš dokola. Protože neznám jedinou myš, která by kamarádila s Lišákem.
0: Bělobřichův pohled znejistil.
1: Ty myslíš, že by nám to ostatní nedovolili?
0: Šupito se zamyslela. Od té doby, kdy jí maminka naučila šplhat po stromech, vyhrabávat chodbičky pod zemí a hledat potravu, dělala si, co chtěla. Nikdo jí nic nezakazoval, nikoho se taky neptala, jestli něco smí nebo nesmí.
1: Nejde o to, co by nám ostatní dovolili, namítla. Prostě se to nedělá. Aha, chápu,
0: přikývil Bělobřich, ale z jeho výrazu bylo jasné, že nechápe nic.
1: Promiň, já jenom, že tady vlastně nemám žádné kamarády, víš, tak jsem si myslel, ale asi to byl hloupý nápad, máš pravdu. Už tě nebudu víc zdržovat, tak se měj. S Bohem. S Bohem,
0: odpověděla Miška. Lišák se otočil, přeskočil bodlák a odcházel po cestě pryč.

0: největší aplaus.
1: Ani nevíš, jak mám rád, rána, kdy se probouzím vedle tebe. A teď se musím fakt sám smát, že jsi mě vzala místo pekla nahoru do nebe. Ani nevíš, jak mám rád, rána, kdy se probouzím vedle tebe. A teď se musím

udržet si styl, mně stojí mega sil a taky mega jmění. Zůstat denně in je fakt adrenalin. Trendy se furt mění, já bych zůstal cool a fresh a nestárnul.

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: To je to kouzlo, co my dokážeme. To je to kouzlo, co my dokážeme. To je to kouzlo, co my dokážeme. Co my dokážeme. Co my dokážeme.

Rádio Junior.

co proto, přemýšlel jsem o tom, má svatou pravdu, můj ty smutku, já na to nic mě potom není, ale daleko zdá se mi, daleko máš žirafičko od úst do žaludku, tomu říkáš hody, pol

Rozumíš, ale důležité je sdílet pravidelně, třeba dejme tomu 9 večer, si vyfotíš fotku, dáš na to nějaký dobrý filtr, prostě nasdílíš to na face rovno a jedeš, chápeš to.

0: zač. A jak pak nám mlýn klape?
1: Klapy, klapy, klapy, klapy.

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: Nedaleko cuši mi usekali uši mi, sámuraji na mumraji a to

samuraji na mumraji, o uši mám obavu, samuraj nerozumí, nechce nebo neumí, když se někdo zatýká, tak on mu uši ufiká. Marně říkal jsem nehraji, marně říkal jsem nehraji.

se mi můj osud zlý, však uši zatím narostly. Nedaleko s ušimi, chodím zase s ušimi, samuraji na mumraji, na mou duši

0: Radio Junior.
1: Krupie je, když